0: nejlepší od 90. let.
1: Non-stop.
2: Kiss.
1: Radio Kiss.
3: Hiya, Bobby.
4: Hi, Ken.
3: You wanna go for a ride?
4: Sure, Ken.
3: Jump in.

0: Filmové tipy.
1: Nový dramatický seriál Střepy vznikl podle úspěšného románu Bretta Easta Ellise a sleduje privilegované středoškoláky na prestižní Los Angeleské škole v 80. letech. Tohle okouzlující a hluboce propojenou skupinu přátel táhne život plný bohatství, krásy, večírku a excesu. Jenže jim do toho bujarého dospívání hází vidle sériový vrah, který se v okolí pohybuje. Střepy sledujte od začátku srpna na Disney+. Pro KIS Katka Čepelíková.
0: To nejlepší. Od 90. let. KIS. Radio KIS.

0: Rádia Kiss. Už dnes večer od 6 hodin. Rádio Kiss. Počasí.
1: Dnešní den přinese polojasno až skoro jasno. Při zvětšené oblačnosti čekáme přeháníky nebo bouřky. Nejvyšší teploty vyšplhají na 25 až 30 stupňů Celsia.
0: Radio Kiss. Zprávy v jedné minutě.
1: Bouřky, které zasáhly o víkendu část republiky, způsobily klientům pojišťoven podle jejich odhadů tisíce škod za desítky milionů korun. Nejvíce událostí bude podle nich zřejmě ze středních a západních Čech. Rozsah škod budou upřesňovat v dalších dnech. Bouřky se mohou v Česku objevit podle výstrahy až do středy a v neděli se mohou opět vrátit. Britský premiér Keir Starmer oznámil, že odstupuje z funkce lídra vládní lejbristické strany. V čele kabinetu zůstane, dokud strana v příštích týdnech nevybere jeho nástupce. Starmer to řekl před premiérským úřadem v londýnské Downing Street. A teď zpátky domů.
2: Ambulance denzitometrie, která pomáhá včas odhalit osteoporózu a další onemocnění kostí, otevře v Lounech. Vyšetřovat se bude na poliklinice a první pacienty přivítá už v červenci. Vyšetření je založeno na principu nízké dávky rentgenového záření, která je bezpečná i při opakovaném použití.
1: Sport. Wimbledonská vítězka z roku 2023 Markéta Vondroušová dostala kvůli neodevzdanému vzorku při loňské dopingové kontrole 4letý zákaz činnosti. Obdržela tedy stejný trest jako v případě pozitivního testu. Vondroušová v reakci na trest odmítla, že by někdy dopovala. To byly zprávy a teď už začíná raní Kiss.

0: Rádi bychom vám řekli, že tohle bude jedno z nejhezčích rán a dnů, který 23. června prožijete a zažijete. Ale kysáci, pokud už jste byli na sociálních sítích, nebo pokud se to k vám doneslo, tak tohle ráno bohužel nebude veselé. A kamarádi, Míšo, Patriku, jelikož já emočně nejsem úplně příliš odolný člověk, kdybych náhodou přestal mluvit, budu zkoušet znakovou řeč.
1: Romčo, já si myslím, že v tomhle případě ti to všichni odpustí i kysáci, protože přesně. Jste si byli blízký.
0: Barča nás opustila dneska v noci. Je to tady. Chvíle, o které jsme věděli, že přijde. A stejně když přijde, tak to člověka tolik dostane. A to jediné, co nám dává trošku klidu do srdce, který má určitě Barča teď v sobě taky, je to vědomí, že poslední dny měla velice těžké. A pro Barču je to teď ohromné vysvobození, protože vy jste sledovali určitě její příběh, který trval tolik let. Ona tak bojovala.
1: Byla silná.
0: Tak dlouho bojovala její rodina. Všichni jste jí drželi palce, ale tenhle osud tam prostě byl napsaný. A teď už letí tam nahoru. A umím si představit to, že kdyby náhodou tady někdo, jako třeba Roman, Míša nebo Patrik, nebo někdo z vás, posluchači, chtěl hodně plakat, tak to by vám Barča teda pěkně vyčinila. Protože tohle by si dneska vůbec nepřála. Jelikož taková ona nebyla. Barča jednoho dne, vlastně noci, měla epileptický záchvat a to byla předzvěst něčeho špatného. Že má v sobě něco ve své hlavě, co se snažili doktoři několikrát operovat a snažili se moc a chceme poděkovat všem, protože jsme se v těch uplynulých letech setkávali se sestřičkama a doktorama, co se o Barču starali. Ale bohužel to mělo takový konec, že dneska krátce před půlnocí nás Barča navždy opustila. Takže tohle ráno bude jiné. A zavzpomínáme na hezký vstupy, protože těch je s Barčou neuvěřitelně moc. To jo. Zavzpomínáme na krásné písničky, který jsme s Barčou naspívali. Byl bych rád, kdybyste nám, kysáci, vy, co Barču znáte, pomohli s tím, že zavzpomínáte vy, že nám nahrajete hlasovky, ve kterých si vzpomenete na to, jaký to bylo, když jste s Barčou někde byli.
1: Já si myslím, že spousta z vás Barču potkala na akcích Rádia Kiss nebo na akcích, kde třeba Barča moderovala. Takže určitě se nám ozvěte, protože dneska si myslím, že budeme asi potřebovat vaší pomoc.
0: To teda. Bude to den, který bude věnovaný Barče, abyste věděli dopředu. Nečekejte od nás nějaký boj o body v domysli, dořikni, věsmenuji a tak dále. To ne, tohle teď půjde stranou a budeme tohle vysílání samozřejmě nahrávat jako všechny jiný a moc bych si přál, aby jsme tyhle hezký vzpomínky potom předali klukům, který tu po Barče teď zbyli. Úžasným dvojčátkům, kterým jednou bude 18, jednou jim potom bude třeba 30, budou mít rodiny a oni najdou tu sílu si tohle pustit a řeknou si, ty, ale my jsme měli mamku rebelku. Teď už se poznáváme, už chápeme, proč máme takhle skvělý povahy. A aby věděli, že ona byla prostě skvělá. Že to bylo super. Tak jo, takže Baru. Jeden song, který ty si měla úplně nejradši. U kterého si vždycky zářila. A když jsme nevěděli, co pustit. Vladis a Nicole.
1: Já si myslím, že Barča bude zářit stále nahoře jako nějaká ta hvězda, která se na nás bude koukat.
0: Tak Baru, to je pro tebe od nás všech posluchačů.

0: Jak měl člověk možnost se teď trošku zastavit a poslechnout si ten text, v tom je tolik pravdy, který by vám Barča chtěla osobně říct, život je tak krátký. Bude to náročné, kysáci. Dneska, pokud budete ladit každou minutou, my některé věci budeme muset opakovat, protože budeme muset našim novým posluchačům, co se teprve probudili, připomenout, proč se dnes děje to, co se děje. Že nás Barča Tučořová krátce před půlnocí opustila. A chceme moc pozdravit maminku Blanku, taťku Luboše, partnera Vaška, dvojčátka, Elišku, sestřičku, všechny sourozence. Barča měla tak velkou rodinu. Byl vždycky důvod k oslavám. Mám tu jednu krátkou hlasovku, která mě vždycky baví, protože, Míšo, prosím tě, nám se jednou podařilo tě totálně zničit na tvé narozeniny. Pamatuješ?
1: Ano, pamatuju si to velmi dobře.
2: Počkej, to jsi udělal i Barče.
0: Bohužel, tak trošku, jo, a možná to z toho hlasu pochopíte. Barča uměla užívat života. A jednoho dne se ozvala jenom s takovou krátkou hláškou. Teď Barču uslyšíte.
3: Jo, a chtěla jsem vám říct, že vás mám moc ráda. Ale...
0: Pár drinků tam bylo.
1: Jak já ji chápu.
0: Takže dneska na cestě do práce, když teď někam pojedete, si vzpomeňte na to, jaký to bylo, když Barča vysílala. Barča, paní učitelka z Příbrami, její historie, navíc to, jak ona si řekla o to, že chce dělat svou práci, kterou měla vysněnou, protože na jedné z akcí Kiss Party přišla za Kokem a Jardou, to byli úžasní parťáci raní, který vysílali na jihu, a vyloženě jim řekla, že chce vysílat na Kisu. A co má pro to udělat? A oni, hele, no tak přijeď za náma do Budějic a Roman si tě poslechne a uvidíme. A
2: bylo to tam od první dobrý, když jsi poslech?
0: Hele, ta holka přišla, těch hlasovek někdy bylo příliš, hlasovek myslím jako zkoušek, jo, kdy mluvíte na mikrofon. A to byl den, kdy těch lidí, kteří chtělo být v rádiu, bylo opravdu hodně. Mm-hmm. A ona mi snad říkala, ty jsi byl zády? Jenom si říkala, jo, Barčo, tak promluvte, řekněte nám něco. A během první vteřiny jsem věděl, že to je člověk, který má mluvit k národu.
2: Fakt.
0: Yes. Sice Barča mluvila jak paní učitelka. Častokrát jsem to opakoval, byla. Její vstup, kdybych vám teď měl uvést, co bude. Dobré ráno. Je 6 hodin. A tady je Excel.
2: Já ji slyším.
0: A já, Barčo, mluvíte hezky, ale tohle by do éteru nešlo. Takže jsme to museli odbourávat, ale vy sami víte, co jste Barču poslouchali a sledovali, že to byly jenom týdny a měsíce a ona se do toho tempa dostala a stala se tak oblíbenou, šikovnou moderátorkou. Tak jo, tak jedeme dál.

0: co my všechno spolu ještě neprožijeme, co, kysáci? Velké díky vám všem, co teď píšete tak hezký vzkazy. Všude pod fotkou Barči, nebo co nám posíláte hlasovky a nebo textové zprávy. Jestli je něco mezi nebem a zemí, zatím to nevíme, bohužel se to všichni, každý z nás dozvíme, tak třeba opravdu tam nahoře něco hezkýho je. Tak jestli ke každému schodu náleží jedna sklenička proseka, tak Barča je teprve u třetího schodu, bych typoval.
1: Užívá si.
0: Že si tu cestu užije a řekne, tak a teď si vás všechny poslechnu, protože mě zajímá, jak si na mě vzpomenete.
1: My jsme vás, kysáci, poprosili, abyste si na Barču vzpomněli, jestli vám něco utkvělo v paměti a Honza... Ten měl teda zážitek.
2: Ahoj Romane, vyhrál jsem nad Barčou sázku v Jesmenovi o večeři. Šli jsme potom nakonec na společný oběd, já s manželkou a Barča si vzala nakonec doprovod tebe. Strávili jsme krásný poledne společně, ukázali jste nám rádio a potom, aby Barča dokázala, že proběhl oběd, tak jste mi volali a udělali jsme si z Barči srandu, že to neproběhlo.
0: To bylo super.
1: To bylo na jihu?
0: To bylo na jihu, přesně tak. Hodně mi ji připomínáte. Míšo, Patriku, vy taky jdete úplně do všeho. Já takový lidi potřebuju kolem sebe, protože já jsem naopak ten, který radši couvá, spíš navádí, než aby ty věci dělal. A Barča se tady těch věcí nebála. Pokud jste naladili teď, tak se tady bavíme o tom, že nás naše Barča Tlučhořová opustila. Moderátorka, která vysílala před mnoha lety na Kiss Jižní Čechy, pak jsme se naštěstí na pár let dostali na Rádio Kiss, které vysílá celoplošně. A pro vás, co jste našimi novými posluchači, je to asi velké překvapení, co tady řešíme, tak nám prosím promiňte to, že tu dneska budeme tohle vysílání věnovat právě Barče. A přála by si, aby to nebyla taková trizna. Ať si životu žijeme, taky proto posíláme tenhle song, který by si taky určitě zamilovala.

0: Ahoj Romane, jaký z rádio. No, ono není moc asi co říct, slova mi došly. Důležitý je, že vím, že Barunce už je líp a že jí už nic nebolí. Byl to nejhodnější člověk na světě, co jsem poznal. To jsem jí znal skoro celý život, přes 30 let. A nesmím být smutný, protože vím, že by mi hned vyprášela kožich. Takže pozitivně myslet ahoj.
1: Peťo, moc tě zdravíme. Kdybyste Petra znali, chlap jak hora, s tím byste se nechtěli dostat do potyčky. Nevím, jestli by to Barča vyhrála, Petře. Snad se máš dobře, dlouho jsem o tobě neslyšel. A co kdybychom si pustili hlas naší Barči?
2: Já jsem pro.
1: Barča se nám ozývala často ze svého domova, protože když věděla, že má ten zdravotní problém, kdy to začalo tím epileptickým záchvatem a potom těmi nádory, které se neustále opakovaly v hlavě a doktoři se snažili to všechno vyřešit, ale bohužel to nešlo. Tak si všimněte jedné věci, jak ta holka zněla, jako kdyby se nechumelilo. Jak silná byla. Tohle je jeden z pozdravů Barči, navíc pokud se nepletu, v období, kdy měla narozeniny.
3: Ahoj Romčo, ahoj kysáci. Všem vám moc děkuju za podporu, kterou mi projevujete, ať už pomocí Instagramu, Facebooku a podobně. Moc si toho vážím. Právě dneska je to 31 let, co jsem se narodila. Já vím, je to trošičku sebestředný, abych vás na to upozorňovala, ale pokud mi budete chtít popřát, jakože určitě jo, tak mi hlavně popřejte zdraví. Děkuju a těším se zase na vás, až budu společně i s tebou, Románku, v éteru. Už se mi po vás stýská.
1: To je inspirující pro vás všechny, co jste v nějakém problému, že podívejte se, ona prostě rozdávala radost neustále.
2: A hlavně byla Barča obrovská bojovnice. Já si vzpomínám, když jsem přišla na KIS, tak Barča už měla velký bříško. Byla těhotná a já si pamatuju, že jsme pro něco šli a byla to nějaká těžší věc. A já říkám, Barčo, počkej, ukaž, já ti to vezmu. Jo, a Barča, jsem těhotná, ne nemocná.
1: To si pamatuju, Ježíši. A taky pamatuju, jak Barča milovala rádio, milovala vás všechny posluchače, těšila se na to, že bude maminka. Zdravíme i jejího partnera Vaška, který teď má před sebou to největší, nejdůležitější období, aby kluky dobře vychovala a spolu prožili hezký časy a dobře vzpomínali na Barču. A ona říkala, já se hned vrátím, já porodím a okamžitě se vrátím. A my tady všichni, ne Barčo, ty budeš doma, ty si to budeš užívat, my na tebe počkáme, ne, já se vrátím. Jo, to víš, měla krásný plány. Co říct k takovému songu?
2: Taky nad tím přemýšlím, že vlastně jeden z plánů Barči byl být dobrá máma, což jo. Bohužel

0: Rádio Kiss. Počasí.
1: Dnešní den přinese polojasno až skoro jasno. Při zvětšené oblačnosti čekáme přeháníky nebo bouřky. Nejvyšší teploty vyšplhají na 25 až 30 stupňů Celsia.
0: Rádio Kiss. Zprávy v jedné minutě.
1: Vláda nepočítá s účastí prezidenta Petra Pavla na červencovém summitu NATO v Ankaře. Po jednání kabinetu to oznámil premiér Andrej Babiš. Dodal, že Česko zastoupí delegace, kterou povede předseda vlády a doplní ministr zahraničí Petr Macinka a ministr obrany Jaromír Zuna. Důvody rozhodnutí jsou podle premiéra Babiše čistě praktické. Kabinet probral mimo jiné výhled vývoje veřejných financí do roku 2030. Evropa se připravuje na rekordní teploty v následujících dnech. Francie se bude potýkat s denními maximy, přesahujícími 40 stupňů Celsia. V zemi se zavřely stovky škol. Vysoké teploty kolem 38 stupňů předpovídají meteorologové také například v Itálii a Británii.
0: Sport.
1: Argentinský útočník Lionel Messi dal v 38. minutě zápasu s Rakouskem 17. gol na mistrovstvích světa a překonal historický rekord Němce Miroslava Kloseho. Kapitán obhájců titulu, který ve středu oslaví 39. narozeniny, navázal v Dallasu na hat-trick z prvního utkání jihoamerického týmu na turnaji proti Alžírsku. Zároveň se stal teprve třetím hráčem fotbalové historie, který dokázal skórovat v 6 zápasech světového šampionátu za sebou. Zprávy na Kisu jsou za námi, příjemné ráno.
0: To nejlepší od 90. let. Kiss, Radio Kiss.
2: Be happy.

0: Za ty roky, co jsme spolu, člověk je zvyklý popřát dobré ráno, ale co je na tom dobrého? Barča nás opustila, moderátorka, kamarádka, kolegyně, maminka, dcera, Barča Tlučořová, dneska krátce před půlnocí a musím říct, že to, když vidíme, jak se teď ozýváte, tak nám to neuvěřitelně pomáhá. Nevím, Míšo, Patriku, jak to vnímáte vy, ale to nejtěžší, co bylo hned v 6 ráno, že jsme to museli říci, najednou není tak těžké, protože člověk ví, že na to nejsme sami.
1: Jsou vás tady tisíce, co posíláte vzkazy, ve kterých vzpomínáte na Barču. My si toho moc vážíme a třeba jako první, Aleši.
2: Ježiši, to snad ne. To mi neříkejte. Barunka moje zlatíčko, taky se měli jsme na sní. Měli jsme se nabalovat a já jsem ji měl odmítat. Barunko, měj se krásně tam nahoře.
0: Člověk, když to takhle zpětně slyší, co vy si všechno vzpomenete, co jsme s Barčou udělali, aby jsme vás pobavili. Pravdou je, že nabalovat Barču, tak to chtěl úplně každý, ale jenom jeden princ to vyhrál. A Vaška, tatínka jejich dětí, moc zdravíme, pro něj to byla vysněná holka. A teď mu přejeme, aby to všechno zvládnul, protože tohle budou velice těžké dny. Byť na druhou stranu, on to určitě cítí taky tak, že je rád, že Barča už je teď v klidu. Že už jí nic nebolí a po tom boji, který trval spoustu let, od toho prvního zdravotního problému, teď už odpočívá, kouká na nás ze zhora. A někdo, kysáci, moc hezky napsal, děkuju za tu připomínku, že tam vlastně potkala nejlepšího parťáka, Jirku Vondru. Teď jsou spolu a...
1: Tak doufám, že na nás nenachystá nějaký pranky.
0: V nebi budou litovat, že tam mají takový dva rebely. Že si je vzali tak brzo.
3: S další vzpomínkou se připojuje i Jirka, který vzpomíná na Vraťme svět na parket. A to bylo v dobách covidu, to byly nějaký DJský sety, ale Barča nebyla primárně DJko, ona taky hrála?
0: Ty, jako že o pult zavadila na mejdanu, to jo, že si něco pustila, ale DJka vyloženě ne. Ale máš pravdu, v době covidu, kdy kysáci nemohli vyrazit ven, tak jsme se jim snažili trošku zvednout náladu tím, že ten mejdan jsme dělali tady ve studiu a přenášeli jsme to dál.
4: Ahoj, teď jak si člověk jako promítá ty vzpomínky na Barču a tak teď se mě hnedka jako vybavilo, když byla Vraťte svět na parket, když tam Barča měla svůj setík a já vím, že se mi to strašně líbilo, na to se nedá zapomenout.
0: Čověč, asi jo, možná měla nějaký svůj set.
3: Co by ne, že jo, proč ne?
1: Něco nachystal.
0: Jestli to někde zůstalo v digitálním světě, to nám musíte dohledat, tohle si musíme všechno uložit. I to všechno, co tady dneska zní. A před malou chvilkou se otevřely dveře a do studia Rádia Kiss přišla i naše zprávařka Blanka Holoubková. Blani, dobré ráno.
5: Dobré ráno.
3: Ahoj.
5: Já jsem prostě chtěla být s váma.
0: Seš moc hodná. Seš moc hodná, že jsi tu. Co ty, Blani, a jakákoliv vzpomínka na Barču?
5: Tak Barča hodně ovlivnila můj osobní život. Měla na něj hodně velký vliv na spoustu let mýho života, takže já jí za to budu vděčná do konce života. Ale moje nejhezčí vzpomínka na Barču, teď jak jsem za váma jela, tak jsem si vybavila písničku Ram Pam Pam. A úplně živě jsem viděla vzpomínku 5 let starou, jak jsem s Barčou jela v autě. Celá parta nás jela. Barča totiž měla zrovna nový auto a chtěla nám ho jako ukázat, projet ho s náma. Tak řídila, my jsme tak seděli vzadu a na plný pecky tam hrála píseň Ram Pam Pam a všichni jsme v tom autě pařili. Jezdili jsme tady v okolí rádia a je to prostě ta nejživější, nejkrásnější a nejdivočejší vzpomínka na Barču, kterou mám.
0: Jakoby se to dělo. Ten song si dáme teď.

0: více a více posluchačů se probouzí do nového dne a vnímáme to podle těch reakcí a podle toho počtu, jak se všichni ozýváte a zjišťujete, co se dneska v noci vstalo. Že nás opustila Barča, my jsme se to dozvěděli krátce před půlnocí a říkali jsme si, že vám to oznámíme před ránem, abyste ještě jednu noc měli klidnou. A i jsme uspůsobili vysílání tak, že naši noční moderátoři zůstali doma, protože by pro ně bylo velice těžké, aby tady na to byli sami. My jsme tady parta, je tu Patrik, je tu Míša, přišla Blanka, Terka chystá zprávy a moc myslíme na Barču. Ty si říkala, Blani, že jsi měla krásnou vzpomínku, když vám chtěla ukázat svoje auto.
1: Ano.
0: Náhodou nebyl to Citroën? Nebo Volkswagen?
1: Myslím, že spíš Volkswagen. Kupoval ho Vašík a ten rozumí autům, já ne.
0: No. Vždycky dobře vybral, protože Citroen, který kupovala od našeho posluchače, ten skončil u mé tchýně.
2: Ne.
0: A pořád dobře jezdí.
2: Nekecej.
0: V hnědém Citroenu se uvidíme kysáci v létě v Českých Budějovicích. Takže až ho zase vezmu do myčky. Takže taky vzpomínám na jednu legendární věc s autem. Barča byla nejenom skvělá moderátorka, ale taky holka, která uměla věci organizovat. Jak říkám, spoustu věcí mi připomíná to, co vidím ve vás, protože vy to, Míšo, Patriku, taky tak máte. A vlastně jí úžasně následujete. A Barča dostala za úkol vyjednat jednu promokampaň v IGI centru v Českých Budějovicích. A my jsme tehdy měli nádherný kysácký auto, měli jsme ho ozvučený. A aby bylo ozvučený, tak potřebovalo nahoře speciální konstrukci, ve který byly reproduktory. Tak se Barča vydala na schůzku do IGI centra, do garáží. Na každém takovém pátém metru padla rána, Barča nevěděla, co to je. Jenom sundavala jedno světlo za druhým, když se snažila dostat do prvního patra garáží. A co bylo nejvíc hustý, že jelikož v prvním patře nebylo místo, vydala se do druhého. Až potom, co ostraha nahlásila, že tam nějaká bláznivá ženská s kysáckým autem sundala všechny světla, všechno osvětlení, které bylo u stropu, tak žádá o schůzku s vedením, protože jde domluvit, kam si dáme logo. A tohle se s Barčou neslo měsíce a roky, kdykoliv si chtěla půjčit rádiový auto, že byla obava o to, že to není dobrý nápad.
2: Stane se, no.
0: Heleď, my si dneska určitě připomeneme krásné písničky, který Barča naspívala. Dáme si ty společný, ale taky tu, kterou naspívala ona sama. A jmenuje se Reperát.

0: Tohle je hlas, na který nikdy nezapomenem. Naše Barča Tlučořová. Kysáci, je to tady. Přišla chvíle, o které jsme věděli, že musí nastat a stejně je těžký se s tím popasovat. Barča nás opustila dneska v noci. Pokud jste naladili rádio Kys teď, tak si tady spolu s posluchači a s kolegy o tom vyprávíme a vzpomínáme na hezký chvíle s Barčou. Zavzpomínáme na další pěkný. Snad na nejúžasnějšího jesmena, který proběh tady na Kysu. Protože od Toma Morávka dostala jesmena, že svoje dvojčátka musí porodit v čase raního Kysu.
1: Jo.
0: Jo.
1: To si pamatuju.
0: A ona říká, no přece nebudu noumenka, ne? Jak to dopadlo, nebo ne? To vám připomenem po 7. hodině. A vy vzpomínáte taky.
2: Promču na Barču máme spoustu vzpomínek, ale těch nejhezčích, protože jsme byli u vás v 7 v 7, potom na dětském dnu, kde byl Davídek, Domča a Málka. A největší pro nás bylo to, když jsme přijeli k ním domů na zahradu a užili jsme si skvělé odpoledne s nima. Je nám to moc líto.
0: Marie, děkuju za hezkou vzpomínku vám všem, vás se ozývá tolik. Co teď na Barču myslíte a přejete? Ne, přejete, to se tak neříká, ale vyjadřujete upřímnou soustrast rodině. A 7 v 7. Kamarádi, já si jenom jim představit, že tady po 7. hodině budem se radovat z výhry.
1: Já souhlasím, já bych to dneska odložila.
3: Asi taky výjimečně, jako jednou za rok, bohužel to předat na ně někdy jindy. Hmm.
1: Snad se na nás, kysáci, nebudete zlobit, ale vzhledem k událostem si myslím, že je to to vhodné, co můžeme udělat.
0: To znamená, aby o to nikdo nepřišel, na konci týdne, na konec školního roku budou 2 hody a 2 posluchači.
1: Uděláme to tak.
3: Jo? To zní dobře.
1: Na konec školního roku se to hodí.
0: Takže dneska se omlouváme, v pátek určitě zavolejte a budou tady 2 šance.
4: S Kysem za volantem po celé republice.
1: Teď se pojďme podívat na silnice. 2 nákladňáky se srazily na dálnici D5 na 41. kilometru ve směru na Rozvadov a další vážnou nehodu řeší na dálnici D10 na 7. kilometru ve směru do Prahy a na místě se tvoří kolony.

0: Objevte magický svět Energylandie, světové jedničky v horských drahách. Nyní druhá vstupenka s 50% slevou. Nakupte na tiket energylandia.pl a plánujte prázdniny už dnes.
1: Dokonalý zážitek s atmosférou prvorepublikové noblesy. Luxusní wellness hotel Pivovar Monopol v lázeňském městě Teplice. Pivní lázně, saunový svět a masáže. Dopřejte si relax v jedinečné chmelové nebo bylinné koupeli. Kulinářský zážitek a fantastické pivo z vlastního pivovaru. Připravíme romantiku pro dva, rodinnou oslavu, rozlučku se svobodou i svatební hostinu. Skvělé zázemí pro váš firemní team building, školení nebo pracovní pobyt. Wellness hotel a pivovar Monopol v Teplicích.
2: Radio Kiss počasí.
3: Dnešní den přinese polojasno až skoro jasno. Při zvětšené oblačnosti čekáme přeháníky nebo bouřky. Nejvyšší teploty vyšplhají na 25 až 30 stupňů Celsia.
2: Radio Kiss. Zprávy v jedné minutě.
3: Děti v mateřských a základních školách by mohly mít zakázáno používat mobilní telefon nebo jiné elektronické zařízení během výuky o přestávkách nebo ve školní družině. Vyplývá to z návrhu novely školského zákona, který předložili premiér Andrej Babiš a ministr školství Robert Plaga. Žáci budou moci použít telefon kvůli zdravotním důvodům nebo pokud to škola povolí pro účely vzdělávání. Zákon by měl začít platit od září 2027. Koupaliště ve východoněmeckém městě Halle zakázalo vstup lidem, kteří neumí dostatečně dobře německy. Provozovatelé to zdůvodnili tím, že návštěvníci musí dodržovat řád a pokud neumí německy, nemohou si ho přečíst. Rozhodnutí vyvolalo ostrou debatu. Koupaliště čelí na sociálních sítích obvinění z rasismu. Řada lidí ale tomuto kroku vyjadřuje podporu. A teď zpátky domů.
4: Letošní 58. ročník dětského filmového a televizního festivalu Otty Hoffmanna si připomene 60 let od vzniku prvního scénáře, ve kterém se objevila slavná postava pana Tau. Festival, který se koná od 11. do 16. října, bude zároveň zřejmě rekordní i počtem soutěžních snímků, kterých bude přes 40.
3: Sport. Tenistka Tereza Valentová porazila v prvním kole turnaje v East Bern po více než 3-hodinovém boji 7-5, 5-7 a 7-5 Britku Hanu Klugmanovou. V generálce na Wimbledonci 19-letá hráčka připsala první letošní výhru na trávě a na WTA Tour zvítězila po 3 porážkách. To byly zprávy v jedné minutě a Tereze Jandová.
2: Kiss. Radio Kiss.

0: Tohle je vysílání Rádia Kiss, které je dneska v úterý 23. června jiné. Možná jste se o tom dozvěděli teprve před malou chvílí, že nás dneska v noci opustila naše kamarádka, kolegyně, moderátorka Bára Tlučořová. A v tuhle dobu 7-7, kamarádi, parťáci, Míšo, Patriku, já se vám chci omluvit. My jsme vás brali do rádia s tím, že si budete každý den užívat veselý chvíle a teď vás hodíme do takovýhle situace. Já vím, že není jednoduchý se s tím poprat, protože naše hlava je naprogramovaná na to, aby naše posluchače probudila, aby jsme byli veselí a předali jim tuhle náladu a teď se to v nás pere, protože vlastně vůbec nevíme, jak s tím máme pracovat.
1: To je pravda. Je to těžký, já jsem dneska ráno, hrozně těžko se mi vstávalo a přemýšlela jsem, jestli jako, jak to vlastně dneska celý pojmeme, ale musím říct, že jste skvělí kysáci, protože se vás tolik ozývá, na Barču vzpomínáte a co jsem chtěla říct, jednu věc, tak vyseknout velkou poklonu tobě, Romčo, protože já jsem si teď šla udělat kafe a ještě jsem nad tím přemýšlela. Vy jste s Barčou tvořili to ráno, který známe dneska a dokázali jste opravdu velké věci a ani si nedokážu představit, jak těžký to pro tebe je, ale myslím si, že spousta kysáků vám může vám oběma být vděční za to, jak vlastně to ráno tady probíhá, protože jste byli skvělá dvojka za mě, úžasná a udělali jste v českém éteru si myslím, že něco, co nemá obdoby.
2: Jenom
0: moc děkuju.
2: Kolik let vy jste se, Romčo, vlastně s Barčou znali?
0: Tak to ti děkuju, kamaráde, protože moje hlava na jakékoliv informace ohledně věku, délky a tak dále, to by tu musela sedět Myška, moje žena. Já jsem v životě v takovém letu, že to, co bylo včera, pouštím, abych se mohl soustředit na to, co je dneska. Ale hele, je to určitě nějakých 10 let.
2: Já ti možná trochu pomůžu, protože já, když jsem taky vzpomínal, tak když jsem byl na základní škole, já mám pocit, nevím, 8., 7. třída možná, tak každý ráno mě probouzel Roman Anděl, Bára Tlučořová, upřímně, opravdu, vždycky jsem si kliknul takhle tu hi-fi věž, dal jsem si snídani a byl čas před jesmenem a já to musel vypnout, protože jsem musel jít do školy.
0: Ty jsi nemohl mít hi-fi věž, Patriku.
2: Měli rodiče.
0: Ne, tohle je, to jsme měli my.
2: Ale byla tam.
0: Ty jo, to víš, bylo to krásný. S Barčou se vysílalo tak nádherně. Bylo to pracný v tom, jak nebylo jednoduchý s paní učitelky dostat ty rádiové řemesla, které potom musíme nějak využívat k tomu, aby to opravdu hezky znělo, ale ona, kdyby tady byla dneska, já bych si troufnul říci, že to by byla ta nejoblíbenější holka na světě. Protože ta to tam prostě měla napsaný. Jenom jsme nevěděli, že trošku jinak. A když jsi říkala, jak je možný, že to všechno dávám, Míšo, Patriku, já nevím. A je toho moc. Poslední dobou. Když si vezmeš Jirka, Tom, Barča a říkáš si, co to je, co se to děje a proč. A jsou to všechno lidi, kteří jsou tak blízko, jako jste vy. Všichni. Ale buď si namlouváme, že to je osud, který existuje, nebo jsou to prostě jenom náhody, které se dějí a takhle jsou rozdaný karty a my tu hru musíme hrát a uvědomovat si, že i přesto, že jsou to takhle velký rány, tak ten život prostě jde dál a nemůže se zastavit, protože jsme tu zase prostě pro jiný lidi. Tak to je. No a co na to říct teď?
1: Co na to říct?
0: Pustit Ivetku písničku za chvilku, co?
1: To by určitě bylo moc
0: hezký. Že jo? Zbudíme Martina Hájka.
1: To by bylo pěkný, kdyby se s náma spojil.
2: A já rád zbudím Martina Hájka.
0: On za to může. Ten nás pozval do studia a tak fantasticky to nahrál, protože to je normální šlágr.
1: To je legenda, vždyť kolik to má shlídnutí na YouTube. Opravdu se vám to povedlo a musíme si to dát za chvíli.
0: Tak za malou chvíli tady na Kisu.

0: Hezké dobré ráno, kysáci. Říkali jsme si, že bychom mohli teď zavolat Martinovi Hájkovi, protože on složil s tebou, Romane, a s Bárou Tlučhořovou jednu za mě legendární písničku, která, Ivetku písničku, která má miliony a miliony zhlédnutí, a Martin to celý produkoval společně s vámi ve studiu a určitě by k tomu taky měl něco říct, tak jestli ho vyzvoníme.
1: Může Martin ven?
2: Dobré ráno, bylo by to. Jež, aspoň trošku veselý dneska ráno.
3: Ivetka písnička, neříkej mi, Patriku, že tu jsi na té svý hi-fi věži pouštěl taky.
0: Já myslím, že jo. Tam zasněla, čověče.
3: Tu vem na svatbu v sobotu a chci slyšet tu hi-fi věž.
0: Jo, tu hi-fi věž.
2: Tak uvidíme, jestli je Martin na nohou nebo ne.
4: Haló.
0: Martine, dobré ráno. Halo, prosím tě, my ráno. Potřebujeme trochu od tebe povzbudit. Trochu pozitivna z tvýho hlasu vždycky jde, tak máš slovo.
2: Hezká nálada, viď? Ahoj, Martine.
4: Ahoj, zdravím vás. No, to jste moc hodný, že do mě vkládáte naději. Nevím, jestli v těchto chvílích budu úplně ten pravej. Nicméně, tak samozřejmě člověk chce na někoho vzpomínat, když ho znal takový léta a měl s ním v podstatě takový vazby přátelský a kolegiální, samozřejmě v tom nejlepším, ale i když jsme vlastně věděli, že ten stav té Barči není úplně pozitivní, není úplně dobrý, a všichni jsme to čekali svým způsobem, říkali jsme si, že to samozřejmě asi jednou přijde, tak člověk na to, člověče, není nikdy připravený, nikdy.
2: To ne.
4: Nikdy. Víš. No, a teď co chcete vědět? Mám udělat nějakou šaškárnu? Nebo...
2: Já tě mám úplně před očima, Martine. Jak teď najednou udělá tu-du-du. A my ti řekneme, neblbni, Martine. A Barča by řekla, jo, jenať blbne.
1: Já si myslím, že vy jste, Martine, 5 let zpátky s Romanem a s Barčou vytvořili takovou jednu v uvozovkách šaškárnu.
2: Teď by se mohla urazit, Martina. Neříkej jednu, on toho vytvořil víc.
1: Počkej, ale já říkám tu jednu, jo, která má přes 3 miliony shlédnutí na YouTube.
4: To je neuvěřitelný. Takhle, jako klidně říkej, Míšo, šaškárnu, já jsem těch šaškáren vytvořil víc. Sám tomu říkám, že jsem vytvořil nějaký bejkárny a šaškárny, ale je teda pravda, že ani by mě ve snu nenapadlo, že stvoříme něco takového. V podstatě Roman může potvrdit, že to fakt byla taková legrace, že jsme si řekli, hele, pojďme tady udělat nějaký megamix. A vlastně by mě nenapadlo, že něco takového stvoříme ve chvíli, kdy jsem Báru poznal. To jste ještě vysílali jižní ráno, si myslím, my jsme tam byli tenkrát na koncertě s Michalem Davidem, nevím, jestli si vzpomínáš, Romane. A vy jste nás poznali v šatně. A promiň, Romane, nechci se tě dostnout, ale vy jste byli takový ucha oba dva. Jako. A i ty jsi byl takový, jako, neříkám, že jsi starý, ale byl jsi takový mladíček, takový prostě vyžehlenej, krásnej klučík, jako jo. Takový ty, kde já říkám, hele, to je nádherný kluk, prostě krásný, vyžehlenej, ale určitě nepoužitelný pro život. V tom jsem se samozřejmě mýlil, že jo, protože najednou se ukázalo, že ty dokážeš jako víc, než jsme všichni doufali, a krásně prostě vedeš úžasně naše rádio, a vedle tebe stála Bára, a já jsem si tenkrát, teď to řeknu úplně jako opravdu stupidně, tam za jako moje pudy chlapský tam najednou promluvili, že jsem si říkal, ježiš, to je krásná holka, taková malinká, drobonká, usměvavá, taková jako lásečka na první pohled, jestli to znáte, když se člověk na někoho podívá a říká si, to je takový jako dobrák od kosti. A že ho vlastně v tu chvíli zamrazí a řekne si, jaký je tenhle svět, že člověk potřebuje lokty a všechno. A najednou tam vidí takovýhle stvoření, jemný a křehký, a říká si, ježíš, jak tam může dělat vlastně v rádiu, kde potřebuje být svá, potřebuje stát na svých nohách, jak já vždycky říkám, že my moderátoři máme rozdávat karty a těšit ty posluchače, aby to byly samozřejmě dobrý karty. A teď najednou tam tohle stvoření. A teď přeskočím zpátky k tomu, co říkala Míša k téhle bejkárně, kdy mi jednou zazvonil telefon, Roman říkal, hele, já mám takový nápad, pojďme něco natočit. Já jsem předstíral jako poruchu telefonu hned, vůbec se mi do toho nechtělo. A že není signál. A nakonec prostě jsme tady dali vlastně dva, že jo, megamixy. Pak jsme říkali, že vlastně uděláme takový hat-trick, že natočíme i třetí a bohužel na ten už nedošlo, což mě samozřejmě mrzí. Nicméně v dnešním světle okolností vlastně už je to v podstatě jedno. Myslím si, že jsem strašně rád, že jsme natočili i Haničku, i Ivetku a že vlastně to byla krásná doba, kdy jsme se jako u toho bavili a bylo to takový uvolněný a bezprostřední a vůbec jsme nad něčím nepřemýšleli a chtěli jsme jenom jedno, aby nám to dělalo dobře u srdíčka, protože když autorům, zpěvákům, producentům dělá dobře jejich tvorba u srdíčka, pak dělá dobře u srdce i našim posluchačům. A to se ukázalo.
3: Ty jsi to nádherně popsal, Martine, Barču především, a navíc se ti povedlo to, že si tu její povahu dokázal dostat do písně, protože když to posloucháte, tak to je prostě Barča. Mm-hmm. A naši noví posluchači, kteří jsou s námi teprve třeba jenom rok, dva, Barču vůbec nepoznali, tak pro ně to dneska musí být zvláštní, co se to tady děje, proč takové vysílání o někom, koho vůbec neznají, tak si myslím, že v následujících chvílích, pokud poprvé uslyší tuhle píseň, pochopí, jak úžasná dokonalá, skvělá, veselá ona byla. Takže ti za to, Martine, chci poděkovat nejenom za nás, jako kolegy tady v rádiu, za mě, že jsme to spolu byli schopni dát dohromady, i když to je prostě převážně tvá práce. My tam jenom trošku zpívali, Martina zved a vykouzl z toho něco tak krásného, ale taky pro Barči rodinu, protože tohle bude krásná vzpomínka na ní. Takže...
4: Jestli můžu ještě jednu věc, já vím, že jsme asi delší dneska trochu, ale já jsem chtěl říct jednu věc, že vlastně tyhle ty slova, co teď řeknu, asi to úplně veselý nebude, ale já jako táta třech dětí, protože já mám tři děti a žádný peníze, ale chtěl jsem mít žádný děti a tři peníze, ale to se nějak nepovedlo a vlastně jediný, co mě vždycky trošku trápí, protože samozřejmě i tyhle chvíle patří k životu, to, že někdo odejde, patří k životu, víme, že každý musíme jednou na pravdu boží a jediný, co mě fakt trápí, je, že až odejdu, tak ne, že ty děti budou smutný, ale já už nebudu schopen těm dětem pomoct. Mm-hmm. Že jim nebudu po jejich boku, protože to je ta výzva a cesta rodičovství toho, být po boku svým dětem a pokud možno z nich vychovat dospělí, rozumní lidi, kteří budou féroví. A v tuhle chvíli já vzpomínám na Barči děti a říkám si, že ona už jim nebude moc být po boku. A to je vždycky jako pro někoho, kdo má děti, tak je to samozřejmě trošku tristní jako myšlenka a představa. No nic, veselá, ok, jdeme od toho. Fantastický Megamix, byli jste skvělí, přišli jste do studia, bylo to hrozný s váma dělat, protože jste, každý jste...
3: Ztrácí se signál, Martine, není ty rozumět.
4: Bylo to skvělý, byla to krásná doba, vzpomínám na to.
3: Ano, teď děkuju, už signál už máme.
4: Barče i Romane. Děkuju Barče i Romanovi, že jsme tohle mohli zažít, bylo to prostě fantastický.
3: My taky.
4: Když jste mi chodili do pátečního disku příběhu vždycky na konci prázdnin, tak to byla úžasná chvíle, kdy jsme uzavírali sezónu a moc mě to bavilo. Ale vzpomínám na to, prostě bylo to fajn, bylo to skvělé.
3: Díky, Martine, že jsi udělal čas a Ivetku písničku jdeme všem pustit. Tak
4: děkuju
3: zas
4: moc krát, držte se tam.
3: Ahoj.
1: Ahoj. Ahoj.

0: KIS počasí.
1: Dnešní den přinese polojasno až skoro jasno. Při zvětšené oblačnosti čekáme přeháníky nebo bouřky. Nejvyšší teploty vyšplhají na 25 až 30 stupňů Celsia.
0: Radio KIS. Zprávy v jedné minutě.
1: Prezidentská kancelář dnes dopoledne zveřejní vyjádření prezidenta Petra Pavla k rozhodnutí vlády, která hlavu státu v pondělí nezařadila do delegace na červencový summit Severoatlantické aliance v Ankaře. Prezident už dříve avizoval, že pokud kabinet jeho účast na vrcholovém fóru odmítne, má připravenou kompetenční žalobu. Před 10 lety rozhodli britští voliči v referendu o vystoupení Británie z Evropské unie. Tehdejší premiér David Cameron ho prezentoval jako událost jednou za život, která definitivně vyřeší otázku napjatého vztahu Británie k Evropské unii. V současnosti většina Britů v průzkumech veřejného mínění říká, že Brexit byl chybou. A objevil se i nový termín Brejoin, hovorový výraz pro potenciální návrat Británie do Evropské unie.
0: Sport.
1: Čeští hokejbalisté zvítězili na domácím mistrovství světa v Ostravě nad Švýcarskem 12-3. Jsou po třech zápasech 100% úspěšní a mají v čele základní skupiny A náskok 3 bodů před Kanadou a Slovenskem. Ženský tým vyhrál také nad Švýcarskem.

0: 4-1 a má po třech duelech plný počet bodů. Tolik zprávy v jedné minutě a Tereza Jandová.
1: To nejlepší od 90. let. Kiss, Radio Kiss. Be happy. You don't

0: od dnešního rána je jedna věc celá jiná, že musíme žít s myšlenkou, že Barča Tlučhořová nás opustila. Stalo se to dneska před půlnocí, abyste věděli, pokud jste právě teď naladili Radio Kiss. S některými posluchači to teď prožíváme už od 6. hodiny a moc jste nám pomohli a děkujeme za tak hezký vzkazy. Hlavně textový. Já chápu, že je těžko něco říct, protože my se taky snažíme najít nějakou hlasovku, kde vzpomínáte na Barču a je v tom vždycky tolik slz, že to potom tady rozbrečí i nás. A tak se nezlobte, že všechno nejde do eteru, protože se sami snažíme držet, aby jsme byli schopni to dnešní ráno odvysílat, ale věděli jsme, že ho chceme celé věnovat Barče. Takže nás pochopte vy, co Barču moc neznáte. A naopak děkujeme vám, co na Barču vzpomínáte, znáte ji dobře, že na ní teď myslíte. Teď už je jí dobře, Barča to neměla v poslední týdny a měsíce jednoduché, stejně jako její rodina, na kterou myslíme, na mamku Blanku, tátu Luboše, partnera Vaška, Elišku, Segru a další sourozence, byla velká rodina a hlavně na její dvojčátka. A měl bych tu pro vás jeden vstup, který si myslím, že vás v tomhle velkém neštěstí trošku rozveselí. Protože tohle je vstup, ve kterém by měl být, pokud se nepletu, i Tom.
1: Ano.
0: Myslím si, Míšo, že tam budeš taky.
1: Ano, jako úplný zelenáč.
0: A naše Barča měla za úkol dostat jesmena v podobě toho, že musí porodit dvojčátka v době raního kysu.
1: To bylo skvělý, protože já si myslím, že on to možná Tom tam bude i zmiňovat. Barča vlastně měla, vím, že mířila nějak do porodnice. Mm-hmm. A právě jsme jí dali jesmena, že to muselo proběhnout v čase ranního kysu.
0: Schválně, pojďme si to teď poslechnout. Co tam všechno bylo?
2: Tak kdo jí to řekne?
1: Já jí to řeknu.
0: Ale já dávám jesmena.
2: Tak Roman musí snad dát jesmena, ne?
1: No taky,
0: ale to je dobře, ať to se nedává.
1: Tak to teda řekneš ty. Dobře, tak jo.
0: Tak to řekneš ty.
2: Já to řeknu. Ahoj Barunko.
3: Ahoj Tome.
2: Chceme v úterním ranním kysu do 9. hodiny dvě malé děti. Nejlépe dvojčata.
1: Dvojčata.
0: To je tvůj poslední jesmen před mateřskou.
3: Ale to vám ale nemůžu slíbit. Co když to bude v 9.05?
2: Tak budeš noumenka.
0: Barča nikdy nebyla noumenka.
2: Nikdy, právě.
0: Takže ona to zařídí, ona to zvládne.
2: Přesně.
0: Ale chceme to do 9. dopoledne, Barčo.
2: Udělej si to, jak chceš.
3: Mě řekne pan doktor, no takže nastoupíte v 9 a já řeknu, ne, já se strašně omlouvám, ale já musím do 9 být hotová. Oni mi mě vyhodili.
2: A teď na ty doktory, dělejte za 5-9,
0: rychle, kde to ven, přenáší to živě do éteru.
3: Mohla bych to, prosím vás, ještě živě streamovat na Facebooku.
0: Barčo, tak co, jak se cítíš?
3: Hele, dobře, akorát mám pocit, že jsem jako trošku přistydla.
2: A co kluci, už chtějí ven?
3: Jo, už mi to dávají dost jasně najevo. Čas se jako v noci nemůžu ani zvednout z postele, ale musím, že jo, nechci se to.
0: Pověz, co my máme udělat pro to, aby se cítila lépe, nebo kluci, můžeme nějak pomoct jako moderátoři nebo posluchači, napadá ti něco?
3: Hele, klidně mi tam teďko zahrajte nějakou hezkou písničku, na kterou si vzpomenete, když si vybavíte mou tvář.
0: To je hezký.
1: Yeah.
0: Tak ale to nechtěj po Tomovi. Úplně vidím, co teď vymýšlíš,
1: Tomáši. No, teď ten jeho výraz.
2: Já jsem chtěl buď, když nemůžeš, tak přijít. A nebo sraž nás na kolena.
0: To bys chtěl, viď? Hmm. Moc ti držíme palce a zdravíme tě za všechny kysáky.
2: Jo.
3: Děkuju moc, mějte se hezky. Ahoj.
2: Ahoj, Barunko.
0: Jak dopad tenhle jesmen, tak ten vstup mám taky.
1: Vážně.
0: Jo.
1: Tak si to dáme za chvíli.
0: Jesmenka nebo noumenka?

0: Máme tady v playlistu a vůbec v počítači vysílacím takový klenoty, který nám připomínají Barču. Některý možná i nepublikovatelný, ty jenom předám rodině, aby potom někdy, až to přebolí, tak si vzpomněli na to, jak úžasná Barča byla, protože se s ní dneska loučíme. Ona se rozloučila s námi krátce před půlnocí. To, že to opakujeme, pokud nás posloucháte po 6. ráno, je proto, že myslíme na vás, co jste teprve teď třeba sedli do auta a nevíte, co se děje a proč tady vysíláme tak, jak vysíláme. A my jsme před malou chvilkou slyšeli jeden krásný vstup, já ani nevím, kolik je to let. To je tak hrozný, abych tak měl
1: je to vlastně
0: rád tak, takovou paměť.
1: Tak dlouho, jak já jsem na KISu, to znamená, že 4 roky bych řekla.
0: Určitě 4 roky.
1: Protože já jsem nastupovala právě po Barče, když odcházela na mateřskou.
0: A Barča dostala za úkol porodit dvojčátka do 9 dopoledne, protože tehdy raníky skončil v 9 hodin.
2: Ano, ano.
0: Aby jsme si to mohli užít. No přece si to neužije víc Michal Kavalčík.
2: No to je jasný.
0: No a mám tady vstup, který zní hned krátce po 9 dopoledne. Ne, že by to bylo asi hned v ten den, kdy jsme se Barči ozývali a dávali jí toho jesmena, to už si přesně nevzpomenu, ale myslím si, že to snad dopadlo tak, že to opravdu stihla a že jsme to oznamovali krátce po 9. Víte co, jdem si to poslechnout. Kolik je právě teď?
1: Teď je 9.08.
0: Tak kysáci.
3: Ne, ty vole, on má slzy, já to vidím. Nekecej.
0: Teď vám pošlu mobilní telefon.
3: Ano.
0: Předej ho Tomovi, podívej se a předej to dál.
3: Dělej, ukaž to.
1: Bože, to je krásný.
3: Já to ještě neviděl.
1: Ty jsi to neviděl.
3: To je hezký. To je hezký. Bára, přítel, teda já zatím a už vidím 2 hlavičky. Ježiči, Maria!
1: Kysáci, je to tak?
0: Barča porodila dvojčátka a všechno proběhlo v pořádku. Jsou zdraví, jsou spolu.
3: To je hezký.
1: Já normálně jedu a brečím tady radostí. Přiju všechno nejlepší klukům i Báře. Hlavně, ať jsou všichni zdraví a dělají radost.
0: Tím záznam končí, ale jsem tak rád za to, že to máme uložený.
1: Já si snad vzpomínám i na to, jak Vašík s ní jel do nemocnice. A říkali jsme kysákům, ať udělají uličku,
0: ano,
1: ať se tam dostanou.
0: A vy jste se ozývali, jo, jsme na kraji, ať to stihnou, protože chvátali. Tak jo. Tak na tohle všechno hezký vzpomínejme. Na Barču nejvíc.

0: Ještě něco jsem pro vás našel. Možná si na to vzpomenete. Barča, když porodila dvojčátka a všechno bylo v pořádku, tak se začala ozývat celá Česká republika. Všichni kolegové ze všech poboček.
1: Čau Baru, zdraví tě obchodní tým z Pardubic. Buď stále v sedle a měj se perníkově.
2: Čau Ec.
1: Čau Baru.
0: Zdravili Pardubice.
3: Ahoj Baruš, zdraví tě Lukáš, reprezentant z Ostravy. Přeju hodně zdraví tobě i dětem, celé rodině a už se těšíme na kluky do Baníku. Čau.
0: Celý velký tým KISu.
4: Ahoj.

0: Jirka,
1: Petra,
2: Luboš,
3: druhý Jirka,
4: Lucka,
5: Petrus,
6: Jana.
7: Dokonce jste tam slyšeli teď hlas Jirky Vondry, Liberec.
8: Milá Barčo, zdravíme tě ze severních Čech.
7: Moje domovina Budějovice.
9: Tata, ať máš zdravá dvojčata.
10: Ahoj Baru, tady český Budějky a chceme ti popřát
11: krásně a zdraví děti, abys byla šťastná, spokojená.
12: Aby tě tvá nová životní etapa co nejvíce bavila a aby tě to mateřství neunavilo.
13: Tak Baruško, všechno nejlepší, krásný porod, šťastný život a brzy se vrať.
7: A taky kamarádi z Brna.
14: Tak na tebe, Báro.
4: Ať ti rostou.
3: Zdravíme tě z Brna.
14: Ať jsi zdravá.
3: A kluci taky.

0: Krásné dobré ráno, Rádio Kysáci. Dneska jsem otevřela Facebook a jako první na mě vyjela fotka Marušky, že už mezi náma není. Pamatuju si to jako dneska, když jsem ležela v nemocnici v Budějovicích a pustila jsem si Rádio Kys poprvé v životě. Od té doby vás poslouchám. Jste úžasný, jste skvělý a Maruška bude hodně chybět. Chyběla celou dobu. Přeju všem hodně úspěchu a Maruška na vás kouká ze zhora. Lucie z Děčína.
1: Jsi moc hodná, Luci. Díky, že zdala vědět. Všem vám moc děkujem. Nebudeme schopni každému odpovědět na tak hezký vzkazy, který píšete. Nejenom, že vyjadřujete upřímnou soustrast rodině, ale zároveň posíláte tak hezký vzpomínky a my tady si uvědomujeme, že jsme prožili s Barčou tolik krásných věcí. Rebelí, jesmenů, soutěží a tak dále a tak dále.
2: Ale prožili jsme i spolu spoustu krásných okamžiků, jako je třeba to, když se jí narodili dvojčátka.
1: Jo, to jsme si před chvilkou připomněli. Mm-hmm. Skvělý jesmen, chudák malá, ona dostane jesmena i v porodnici, aby stihla porodit do 9. hodiny.
3: Ale zvládla to.
1: Stejně to ta holka zvládla. A s odstupem času se potom ozvala. Takže pokud si chcete Barči hlas připomenout, tady Barču máte.
4: Ahoj Kysáci, určitě už jste zaznamenali ten obrovský nárůst vás, posluchačů Rádia Kys. A věřte, že nám moderátorům a zprávařům a všem, co tady pracují na tom, aby se vám Rádio Kys líbilo, jsme z toho úplně nadšení a máme z toho opravdu velkou radost. A o to víc jsem si uvědomila, jak velká je síla našeho rádia, protože když jsem byla v porodnici, tak se mi stala jedna taková zajímavá věc, kterou bych asi nikdy v životě nečekala. Na mateřském pokoji jsem ležela s jednou slečnou, která měla v inkubátoru taky miminko, měla tam holčičku, já teda ty dva moje kloučky. A povídá mi najednou, počkej, ty jsi ta Bára z toho rádia? A já říkám, no, to jsem já. No tak to já jsem věděla, že ti vezou dvojčata. A já říkám, jak to? Jak je to možný? No protože my jsme tam byli u malí a najednou slyšíme, připravte se, vezeme dvojčata Báry z Kysu. Tak to mě fakt hodně pobavilo. Takže zdravím do porodnice na Podolí a děkuju za ten all inclusive, který jsem tam měla. Teda samozřejmě to tam mají všechny maminky.
1: Takhle veselou, jak jste teď Barču slyšeli, takhle si ji navždycky pamatujte. Tohle jsme si zaspívali spolu, Haničku písničku Mega.

0: Lásky jsem za volantem po celé republice.
1: Petrohrad na D6, prosím. Směr Praha, stojí nepojízdný auto naložený hlínou v tom stoupáku.
2: Důvodu nehody na D10 ve směru na Prahu stojí komplet celá Stará Boleslav, včetně Brandejsa, všechny boční ulice, možný objížďky, takže snížit na Brandejs tím, že si to člověk zrychlí, vůbec nedává smysl.
3: Bouralo se v Děčíně v Klostermanově ulici a stále se vyšetřuje hromadná nehoda na Kladně v Pražské ulici.

0: Kvalitní kanalizace bez kompromisů? Vsaďte na tradici. Ostendorf Osma, český výrobce kanalizačních systémů z plastu pro vnitřní i venkovní použití. Člen skupiny Ostendorf. Spolehlivé systémy s dlouhou životností a snadnou montáží. Více na kanalizaceplastu.cz.
1: Objevte magický svět Energylandie, světové jedničky v horských drahách. Nyní druhá vstupenka s 50% slevou. Nakupte na tiket Energylandia.pl a plánujte prázdniny už dnes.
2: Radio Kiss. Počasí.
3: Dnešní den přinese polojasno až skoro jasno. Při zvětšené oblačnosti čekáme přeháníky nebo bouřky. Nejvyšší teploty vyšplhají na 25 až 30 stupňů Celsia.
2: Radio Kiss. Zprávy v jedné minutě.
3: Začíná hlavní sezóna letních dovolených. I když část Čechů za ně utrácí rok od roku více a dopřává si kvalitnější služby a dražší destinace, většina se snaží náklady na letní pobyt co nejvíce omezit. Podle průzkumu provedeného v 26 zemích jsou Češi v šetření na dovolené druzí. Více šetří už jen Poláci. Křehká dohoda, která má ukončit válku Spojených států a Izraele s Íránem, umožňuje Teheránu nejen vyvážet ropu, ale dokonce ji poprvé od roku 2018 prodávat na světových trzích. Export ale poroste jen pomalu. Platí to pro celý region. Návrat těžby a vývozu z Perského zálivu na předválečnou úroveň potrvá podle analytiků měsíce, spíš ale do konce roku. A teď zpátky domů.
4: Ambulance denzitometrie, která pomáhá včas odhalit osteoporózu a další onemocnění kostí, otevře v Lounech. Vyšetřovat se bude na poliklinice a první pacienty přivítá už v červenci. Vyšetření je založeno na principu nízké dávky rentgenového záření, která je bezpečná i při opakovaném použití.
3: Sport. Fotbalisté Francie na mistrovství světa v Americe porazili Irák 3-0 a po druhém vítězství ve skupině I s předstihem postoupili do vyřazovací fáze. Při jistém startu za reprezentaci zazářil 2 góly Mbappé a skóre uzavřel Dembélé. Zápas byl jako první na probíhajícím šampionátu přerušen kvůli špatnému počasí. Za námi jsou zprávy a pokračuje ranní Kiss.
2: To nejlepší od 90. let. Kiss. Radio Kiss.
5: Be happy.

0: La, la, la, la, la. Kéž by tohle byl spokojený hlas naší Barči, která už je teď v pořádku, už ji nic netrápí, nic jí nebolí po tom dlouhém několikaletém boji s tou zákeřnou nemocí, která se neustále vracela a vracela, a Barča nás opustila včera před půlnocí. Je to jak deja vu, jak jsme si tu nedávno povídali o těch smutných věcech kolem Jirky Vondry, který nás náhle opustil, protože se mu zastavilo z ničeho nic srdíčko. A tohle je trošku jiné, protože jsme věděli, jak to náročné Barča má. Věděli jsme to, že to jednou přijde a stejně se s tím člověk nemůže popasovat. A to jsme my, natož co rodina. Jenomže my, jak spolu všichni kysáci tyhle věci prožíváme, jedna velká rádiová rodina jsme, tak chápeme, jak je to pro vás těžký. A omlouváme se za to, že jsme vám dneska nedodali tu hezkou náladu energii, na kterou jste od nás zvyklí, a jistě to na vás bude mít vliv, jak na vás, co jste s námi dlouho a Barču osobně znáte a tak hezký zdravíte, tak na vás, co Barču vlastně teď teprve poznáváte. A určitě se ptáte na to, jak to bude sloučením s Barčou. Nevíme to zatím, je to moc čerstvá věc. Vemte si, že se teprve včera rodina večer v noci o půlnoci musela popasovat s touhle informací a teď se teprve bude zjišťovat, jak to bude a zdali bude loučení soukromé jenom v kruhu rodiny, anebo to bude veřejné, a jestli bude veřejné, asi ani neumím představit, jak velké to bude loučení, protože kolik nás to bude, co se budeme chtít rozloučit, a zároveň budete mít čas, nebude to v den, kdy bude práce neodkladná, budete v ní muset zůstat a tak dále. Slibujeme, že jakmile tyhle informace budete mít, tak se je dozvíte, abyste se popřípadě podle toho mohli zařídit.
1: Já bych zároveň chtěla zmínit i dnešní 7 hodinu ráno, protože jste se ozývali i přes aplikaci Rádia Kiss, že by se soutěž 7 v 7 měla udělat a měli by se ty penízky věnovat Barči, ne rodině, ale Romčo, tady bych asi dala slovo tobě, protože já vím, že Barču jsme podporovali jako rádio, pomáhali jsme jí, ale veřejně jsme to neříkali, protože prostě jsou věci, které se úplně nemedializují.
0: Je to tak. Tohle byla těžká situace. Dlouho jsme vypadali jako lidé, kteří se o Barču nechtějí postarat, protože nezakládají žádné sbírky. A vysvětlovat to tolika lidem, pokud bychom to řekli jednou, oni to stejně všichni neuslyší, stejně se to ke všem nedostane. Pokud bychom to jednou napsali na sociální sítě, stejně by to všichni nezdíleli. Ale my jsme nešli cestou toho, že budeme nahlas říkat, co všechno děláme nebo neděláme. A dávno, už v dávné době, kdy jsme věděli, že nastal ten velký problém, tak jsme se tady všichni spojili, kolegové, a vybrali a klobouk dolů nemalé peníze. A to udělali všichni. Ti, co u nás prodávají reklamu, ti, co instalují vysílače, aby jsme dobře vysílali, ti, co se starají o IT, všichni moderátoři, zprávaři, naše nejvyšší vedení, které dalo ohromné částky, se souhlasem dokonce našeho pana majitele, který věnoval ohromnou sumu, a z těchto peněz jsme pravidelně platili vše. Nájmy, energie, služby, polohovací postel a všechno možné, i dokonce dovolené, aby Barča mohla být s maminkou a s rodinou v kempu, jídlo, oslavy narozenin a tak dále. A přijde nám, že tohle přece přátelé dělají, že když se má pomoct, tak se to udělá a nemusí být za to někdo potom plácán po zádech a chválen a tak dále.
1: V dnešní době sociálních sítích si lidi říkají, že by se mělo sdílet všechno a vlastně co na sociálních sítích není, to neexistuje, ale není to pravda. Pořád jsme v reálném světě a jsem ráda, že jsme se vlastně jako rádio zachovali jako přátelé a tyhle ty věci si nechali pro sebe, protože to má obrovskou hodnotu, a to, že o tom lidi neslyší, neznamená, že se to neděje.
0: Pak se na nějaké další oficiální sbírky už, nebo k těmto sbírkám mohli dostat lidé z veřejnosti, a je to tak v pořádku. I kolega Leoš Mareš, který poslal neuvěřitelně velkou sumu, a je to všechno hezké, ale to dává najevo, že o rodinu postaráno je, a i sám Vašek, tatínek dětí, je v situaci, kdy naopak, co jsme si nedávno spolu tom povídali, by byl rád, kdyby se spíš jako chlap o to všechno mohl postarat sám. Klobouk dolů před ním, taky vyřídím dík za něj i za maminku Blanku, ale tyhle věci není třeba otvírat, byť to tady teď vidíme všude v textech, kdy bude založena další sbírka a vybírat se peníze ze soutěže 7 v 7. Tuhle věc si myslím, že můžeme definitivně uzavřít.
1: Ano.
0: Dáme si jeden song a pustil bych něco veselějšího. A to zase otočíme.
1: Dobře,
2: co tam,
1: tak
2: co
1: jo.
2: Tam máš?
0: Do Barči Tlučořové byl zamilovaný Martin ze skupiny Lunetic.
1: Cože? Martin Kocián.
0: Martin Kocián.
2: Ten Martin Kocián.
0: Ano, ten Martin Kocián.
3: To jsem zvědav.
0: Naspívali písničku.
2: Ne.
1: Tak to chci slyšet.
0: Za kluku vám ji pustíme.

0: Snažíme se co nejvíc vzpomínat na hezký chvíle s Barčou, abyste si je pamatovali. Máme tady toho tolik krásného uloženého a dokonce i jednu věc, která je pojmenována Báře zpívá Martin z Lunetiků.
1: Jakože Martin, já bych pochopil, kdyby Vašek z Lunetiků, ten jako, to je chlapák, ten by se k ní hodil, ale že Martin přímo z Lunetiků.
0: Martin Kocián byl zamilovaný do Barči Tlučhořové. Vemte si to, kdyby ty osudy šly trošku jinak, tak maminka Blanka a taťka Luboš by vedli k oltáři Barču a tam by čekal Martin Kocián z Lunetiků.
1: Ježišmarja.
0: No co, třeba by to bylo dobrý.
2: Třeba by to všechno dopadlo jinak.
0: Třeba by mu pomohla.
1: Jo.
0: To Barča uměla, že jo?
2: To jo.
0: Chcete slyšet zpěv, který složil Martin vyloženě jenom Barče?
1: Pojď.
2: Já nečekám na nic jinýho.
0: Pořádně nevím, co tam přesně je, jo? Já jsem slyšel jenom úryvek. Doufám, že tam nebude něco, co je špatně. Jdeme na to.
3: Ahoj, Báru, já musím šeptat, víš, protože já bydlím u mámy v pokojíčku a je mi 43 let a jmenuji se Martin Kocián. Tak počkej, chvíli ti zaspívám, jo? Ahoj.

0: Prosím tě, Báro, Báro, já jsem tvůj nejlepší fanoušek úplně. Jsi moje Bára, moje Bára, kterou... Mami, počkej nám. Už jde máma. Prosím tě, Báro, pošli mi telefon, ti jsou na tvůj mámu, jo? Já bych u vás bydlel a říkal bys mi Papa Marty, takže Báro, ať jdeš, jdi do toho, jdi.
1: To je hrozný. Já jsem u mámy v pokojíčku.
2: Je mi 43, ne?
3: Když jsme se včera tu smutnou zprávu dozvěděli, tak jsem seděl ještě někdy v jednu ránu u počítače, hledal všechny tyhle klenoty, aby jsme si něco mohli připomenout. Našel ještě jednu. Barča samozřejmě byla skvělá zpěvačka, to všichni víme. A dala si nafrněnou.
4: Jako tu písničku?
5: No, nafrněná prej blbě vaří.
3: Báry Polákový.
5: Jo.
3: Nedáme si to trošku na povzbuzení.
5: Dáme.
3: Do toho těžkýho úterního rána. Tak schválně. Baru, teď jdeme na tebe. Dámy a pánové, Bára Tlučořová.

0: Vážná nehoda.
1: Na křižovatce Bělosrkeská, Vršovická směrem na Želivského hořelo auto. Aktuálně s tom hasiči policajti uzavřeli, takže ze Slávie nahoru na Želivského se nedá dostat.
2: A na Opavsku na silnici 57 u Holasovic bourala dvě auta.

0: KIS počasí.
1: Dnešní den přinese polojasno až skoro jasno. Při zvětšené oblačnosti čekáme přeháníky nebo bouřky. Nejvyšší teploty vyšplhají na 25 až 30 stupňů Celsia.
0: Rádio KIS. Zprávy v jedné minutě.
1: O letošní dobrovolné vojenské cvičení pro středoškoláky byl mimořádný zájem. Podle armády se přihlásilo 1173 studentů. Podmínky výcviku jich splnilo 1160. Kapacita byla původně 800 míst. Kvůli velkému zájmu armáda limitovala.

0: opět zvýšila. Výcvik studenty čeká od 7. do 31. července. Po jeho úspěšném absolvování složí slavnostní přísahu a stanou se z nich vojáci v záloze. Evropu tento týden zasáhne vlna extrémních veder. Ve Francii, Španělsku a Itálii se denní teploty zastaví na hodnotách kolem 40 stupňů. Úřady už preventivně přerušily výuku ve stovkách škol a vyzývají obyvatele, aby v odpoledních hodinách omezili fyzickou aktivitu a pobyt venku. Za horku je zodpovědná takzvaná tepelná kupole, která se o víkendu nasune i nad Česko. Sport. Fotbalisty Karviné po odchodu trenéra Marka Jarolíma převezme Roman Vest. Slezský klub o tom informoval na svém webu. Vest dosud v první lize vedl pouze Slovácko. Jestli v ní ale bude hrát i s Karvinou, v tuto chvíli není jisté. Za námi jsou zprávy, další pro vás chystáme zase za půl hodiny.
1: To nejlepší od 90. let. Kiss. Radio Kiss.

0: Jak zní ty veselý hity najednou úplně jinak? Až moc energicky na to všechno, co se tady dneska odehrává v Ranním Kisu. K tomu my se ale vrátíme, protože my jsme tohle ráno chtěli věnovat Barče Tlučořové, naší kamarádce, která nás dneska v noci opustila. Z mého úhlu pohledu, ten prvotní šok byl nějak vstřebán. Teď je ve mně ten rádiový adrenalin, který kysáci funguje tak, že to, jak máte mozek naprogramovaný přes 20 let, že na sobě nesmíte nic dát znát, tak to funguje a myslím si, že s 9. hodinou, až vás s dovolením opustím, tak si člověk začne plně uvědomovat, cože jsme to vlastně dneska v noci a hlavně teď ráno prožili. A chci vám moc poděkovat, Míšo, Patriku, za tu oporu vám, kysáci, že jsme to také společně zvládli, vám všechno říci, ale zároveň, Míšo, jestli chceš, tě budu oporou, protože já jsem viděl, že ty si něco chystáš a měla si slzy v očích. Nevím vůbec, co plánuješ, jenom si poprosila o to, aby si měla chvilku času a ten ti dáme neomezeně.
1: Děkuju, Romčo. Není to jednoduchý, protože možná vy, co posloucháte Kiskrátce, třeba jenom pár let, tak si Barču nepamatujete. Ale já jsem původně nastupovala do Kisu jako záskok za Barču, protože čekala dvojčátka a vědělo se, že bude potřebovat chvilku pauzu, než dvojčátka odrostou. A Barča mi to tady všechno předávala, radila mi, doteď tady mám v poznámkách napsaný nějaký její vzkazy, jak třeba dělat dopravní informace. Baru, ne vždycky se to povedlo, promiň.
0: Zrovna dopravní info.
1: Zrovna dopravní informace. Taky mi říkala, že musím na vás, pánové, být občas trošku ostrá, že se vás nemám bát.
0: To je dobře.
1: Tak to doufám, Baru, že plním. A je pravda, že mě nikdy nehrálo žádný ego. Vlastně jako ve mně a já jsem pořád Barče to místo držela a čekala jsem na to, až ty dvojčátka půjdou do školky a pak jí to místo ráda uvolním. Jenomže potom jsme začali tušit, že ten zdravotní stav nebude tak dobrý a pak už se nevědělo, co bude dál, ale my jsme na sebe s Barčou pořád mysleli a třeba v rubrice Lepší než originál, když jsme chystali ten závěrečný song Love Message, tak ten jsem stříhala já, všechno jsem na to chystala já a zároveň jsem právě tam vzpomněla i na Jirku Vondru. Tomovi jsem se ozývala, aby nějakým způsobem zamával třeba do toho videoklipu a zároveň jsem poprosila i mamku Blanku, kterou moc zdravím, jestli by s Barčou taky nenahrála nějaký pozdrav. A ani mi nedošlo vlastně, jak silný tohle video pro mě bude. Sice z toho, co v tom videoklipu je, je jenom, jak Barča posílá srdíčko. Ale je pravdou, že v tom videu je toho mnohem víc. A já jsem si to schovala, protože jsem si říkala, že až bude ten správný čas, že pustím Barču, její hlas, jak zdravila kysáky, i když už to bylo v období, kdy už na tom zdravotně nebyla nejlíp. A tohle to je vlastně úplně poslední vzkaz, mluvený od Barči, co asi máme. A Barčo, tak pojď kysáky pozdravit.
2: Povídej, miláčku. Pozdrav je.
3: Dobře. Takže, ahoj kysáci a kysačky. Jak vidíte, máme krásně. Doufám, že u vás je taky hezky. A další věc, co bych vám chtěla sdělit, posílám vám moje srdce, jo, moje srdce vám posílám. A nečorovat, to se nedělá,
0: Ona vždycky uměla dát nějakou tečku. Hele, předpokládám, to bylo v době, kdy už Barča neviděla. Kdy oslepla nebo?
1: To bylo v době, kdy ještě viděla, ale zrak už se jí výrazně horšil. Ale ještě pořád měla dost sil na to, aby kysáky pozdravila, aby zavtipkovala. A Baru, já moc děkuju za to a Romčo i tobě, že jste mi dali příležitost tady bejt a že tady vůbec můžu bejt. Akorát mě teda mrzí to, že tady tu Barču zase nemůžeme přivítat, protože když jsem sem nastupovala, tak jsem netušila, že tohleto se bude dít a je to pro mě obrovsky těžký, ale Baru, moc děkuju za všechno, jak jsi mi to předala a já ti slibuju, že vždycky se nebudu bát, že budu na kluky ostrá a že je budu sekírovat, aby si na mě byla hrdá.
0: A můžu využít té chvíle a říct jednu věc, kterou jsme nikdy neřekli nahlas, protože si myslíme, že některé věci

0: která jsem jako nastoupila, ale spoustu lidí vůbec nevědělo, že Barča je nemocná. A my nechtěli o té nemoci mluvit z toho důvodu, že Barča o tom nechtěla mluvit. A nám přece nepříslušelo tady říkat celému světu, že je tu nějaký problém do té chvíle, dokud to Barča sama nebo její rodina neřekne. A to období bylo velice dlouhý. Spoustu jízlivých e-mailů sem dorazilo. Ty jsi to neustále, nebo my společně, ale ty především odrážet musela a žít s tím. A to nebylo vůbec jednoduchý, jak klobouk dolů, Míšo, že jsi to zvládla, protože teď to na rovinu můžeme říct. Tady vůbec nebyl ten kalkul vystřídat Barču, ale počkat. Ale nikdo nevěděl, že to čekání bude navždycky.
1: Zaznamenala jsem i na sociálních sítích, že mě hodně s Barčou porovnávali a že právě říkali, že my chceme zpátky Báru. Věřte mi, kysáci, byla bych milionkrát radši, kdyby po těch 3 letech se Barča do raního kysu vrátila. A já jsem mohla být kdekoliv. Já si myslím, že bych někde to místečko třeba tady našla. Ale já jsem opravdu Barče to místo hlídala. Jenom prostě jsme nevěděli, jak to dopadne.
0: Řekla jsi to skvěle. Ten song si pustíme, ve kterým Barča je. Jestli ji tam chcete vidět v tom videu, který Míša stříhala, je všude na YouTube. Ale teď si jenom říkám, nedal jsem si tam náhodou...
2: Dal jsi tam jinou.
0: Love
2: já jsem ti do toho nechtěl kecat. Já
0: to jsem měl. No. Jak říkala Barča, buďte ostrý. Buďte
2: Romane, vyměň to, prosím tě.
1: Vyměň co děláš, Romane.
0: A mělo by to být kiss message, viď?
1: Jo. Mělo.
0: No, tak jo, tak proč to tady nemám?
1: Protože
0: teda?
1: Jsi tam nenapsal mezeru.
0: Už to mám. Hurá. Tak tohle je celý tým Rádia Kiss.

0: Love Message, Jean-Luc nám s tím tolik pomohl, celý tým v jednom studiu. Tohle si zase musíme zopakovat. Musíme tyhle věci dělat častěji, protože podívejte se, co víme, kdy bude ten den poslední pro někoho dalšího z nás. Tohle bylo velice těžké ráno a zároveň tak hezké, protože jsme ho prožili s nádhernýma vzpomínkama na Barču. Takhle moc intenzivně, s takovýma krásnýma vzpomínkama, hlasovkama, vstupama, písničkama, co všechno Barča dala dohromady. Omlouvám se vám, měli jste to moc těžký, Míšo, Patriku, že jste to tady teď museli takhle společně přečkat, i když, co na to říct?
1: Není to o přečkávání, my jsme to společně zvládli. To není přečkávání, prostě žijeme život a tohle k životu bohužel patří.
2: Přesně, tahnem za jeden pro vás, tak tady musíme být jeden pro druhýho, tak jak my pro tebe, Romane, tak ty pro nás, takže samotního bychom tě tu určitě nenechali.
0: To děkuju. My pro rodinu Barči, aby to teď zvládli, připravili rozloučení, jak jsme říkali, pokud budeme vidět nějaké informace, tak vám je dáme. Teď jsme si zrovna s maminkou Barči psali, že by rozloučení spíše mělo být, vypadá to, ale nechci dávat plané naděje. Takže o tom se pobavíme. A Patriku, musím ti říct jednu věc.
2: Ano.
0: A Barče poděkovat teď tam nahoru, protože já si myslím, že Baru to tak trošku věděla. Ona si zároveň chtěla vybrat hezké datum, že na ní budeme vzpomínat, že to bylo 22.6.2026, co nás Barunka navždy opustila. A udělala to v den, kdy nám dala trošku času, protože jestli bych si kamaráde můj něco nepřál, aby jsme se tohle dozvěděli v sobotu ráno, kdy ty máš před svým nejkrásnějším dnem v životě, protože tě čeká svatba.
2: To je pravda.
0: My si tam dáme nějaký prasátko a kdokoliv tam pustí slzu smutku. No to taky. Já to myslel tak, že kdokoliv tam pustí slzu smutku, hodí 50 korun do prasátka a pak to někomu věnujem ty peníze, protože se obávám, že pár peněz tam jako bude. Aby to samozřejmě bylo o oslavě než o smutku.
1: Kysáci, tady aspoň vidíte, že nikdy nevíme, kdy nám dojde ten náš čas a proto bychom si měli užívat každý den, jako by byl ten poslední, ono to zní jako kýč.
0: Jo.
1: Ale v těchto momentech si uvědomujeme, jak obrovská pravda je tady v těch slovech.
0: To jo. Myslíme na vás, pro které to muselo být o to těžší, protože jste v podobném problému. A budeme vám držet palce, protože je tolik případů, kdy naopak tyhle věci dopadnou dobře. A vy se z toho dostanete. Doktoři a sestřičky u nás můžeme je nosit na rukou.

0: jsem za volantem po celé republice.
1: Je 8 hodin 56 minut a na dálnici D35 na 148. kilometru ve směru na Ostrov řeší nehodu nákladňáku a ještě se bouralo v Praze v ulici Královská obora.
0: Kiss paráda. Hlasuj pro nové hity Kiss Parády Rádia Kiss. www.kiss.cz Kiss Parádu s DJem Vejslikrem poslouchej každou středu od 9 večer na Kissu. Objevte magický svět Energylandie, světové jedničky v horských drahách. Nyní druhá vstupenka s 50% slevou. Nakupte na tiket Energylandia.pl a plánujte prázdniny už dnes.
2: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. Ekondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. Ekondomy.cz.
3: Duren Duren. Poproková legenda se vrací do Prahy. 24. června v pražské O2 aréně. Zažijte po dlouhých 14 letech živě geniální Duren Duren a jejich největší hity. Už 24. června v Praze. Vstupenky už teď na LiveNation.cz. Podporuje Radio Kiss.

0: KIS počasí.
1: Obloha je dnes polojasná až skoro jasná. Při zvětšené oblačnosti čekáme přeháníky nebo bouřky. Nejvyšší odpolední teploty vyšplhají na 25 až 30 stupňů Celsia.
0: Rádio KIS. Zprávy v jedné minutě.
1: Tropické teploty posledních dnů ohrožují hospodářská zvířata i ryby. Zemědělci se je snaží ochlazovat pomocí vody a ventilátorů. Vlivem horka ale očekávají finanční ztráty. Chovatelé skotu hlásí až o čtvrtinu nižší produkci mléka. Rybáři na Vyškovsku zaznamenali úhyn malých ryb. Na rizika spojená s horkem a suchem upozorňuje také portál AgroRisk. Dubaj si v uplynulých letech vybudovala pověst oázy stability v neklidném regionu a tím lákala ve velkém investory i turisty. Nedávné íránské útoky ale způsobily, že se biznesový model, založený na službách, otřásá v základech. Příliv kvalifikovaných pracovníků naopak hlásí Saúdská Arábie nebo Katar. Ekonomická krize ale tíží všechny země Perského zálivu. A teď zpátky domů.
2: Letošní 58. ročník dětského filmového a televizního festivalu Otty Hoffmanna si připomene 60 let od vzniku prvního scénáře, ve kterém se objevila slavná postava pana Tau. Festival, který se koná od 11. do 16. října, bude zároveň zřejmě rekordní i počtem soutěžních snímků, kterých bude přes 40.
0: Sport.
1: 12 soutěžních mezistátních zápasů v řadě a v každém gól. Norský útočník Erling Haaland při pondělní výhře nad Senegalem 3-2 vylepšil v New Yorku svůj pozoruhodný světový rekord. Na šampionátu se trefil už po čtvrté a bojuje hlavně s Argentincem Lionelem Messim a Francouzem Kylianem Mbappem o zlatou kopačku FIFA. Za námi jsou nejnovější zprávy a pokračuje raní KIS.
0: To nejlepší od 90. let. KIS. Radio KIS.
3: Be happy.

0: kysáci, kdo jste s námi už od brzkého rána, tak víte, že dneska to nebylo klasické Be Happy vysílání, jak ho znáte. Bylo to těžké a děkujeme, že jste tyhle těžké okamžiky prožili s námi.
1: A jestli je něco, co vám zaručeně vykouzlí úsměv na tváři a dodá energii, tak je to čokoláda, kterou bychom teď v těchto chvílích přáli každému posluchači, posluchačce Rádia Kiss i nám samotným a někdo z vás pořádný, abych ani neříkal pořádnou tašku, ale pořádný balík čokolády získá.
0: Kdyby se to dalo vzít, viď, a ta čokoláda, kdyby se mohla teď jako
1: rozsypat po celé České republice.
0: A všem kysákům hodilo by se to. A pokud by se vám opravdu čokoláda hodila, hodně čokolády, tak hledejte v téhle hodině výherní signál a pak nám zavolejte do Kisu.

Vybavte se na léto v kysáckém stylu. Sluneční brýle, šiltovky, trika, mikiny, osušky, ale taky zapalovače, klíčenky nebo samolepky najdete právě teď na webu kiss.cz. V našem KISS

Soutěž Rádia Kiss s čokoládovnou Janek. Odpovězte správně na naší otázku a vyhrajte dárek za více než 5 000 korun. Volejte studio právě teď. 210-323-323. I really need you. I really need your love right now. I'm fading fast. Not gonna last.

0: Soutěž Rádia Kiss s čokoládovnou Janek.
1: Konec školního roku je tady a pokud byste chtěli poděkovat učitelům tentokrát trošku jinak, tak zavítejte na stránky Čokoládovny Janek, kde najdete desítky druhů čokolád, nugátů a dalších.
2: Počkej.
1: Co?
2: Nevyjmenovávej to, prosím.
1: Dobře.
2: Jo, kvůli otázce, která přijde, tak to radši nevyjmenovávej.
1: Čokolády a tyhle dobroty se hodí snad na každou příležitost. Sami jsme tuhle čokoládu ochutnali a musím říct, že to je doslova nebe v puse. Výherní signál zazněl a o dárkovou tašku v hodnotě víc jak 5000 korun teď zabojuje posluchačka Pavla. Pavli, dobré ráno.
3: Dobré ráno.
2: Ahoj Pavli, byla jsi na webu čokoládovnajanek.cz?
3: Nebyla.
2: Nebyla. Mám pro tebe dobrou zprávu. Protože se tady dívám na soutěžní otázku a vypadá to, že lidi, co sestavovali tyhle otázky z čokoládovny Janek, chtějí, abyste vyhrávali ty velké dárkové tašky. A ta otázka bude úplně jednoduchá.
3: Tak.
2: Poslouchej pozorně, Pavlí.
3: Ano.
2: Co můžeš v čokoládovně Janek pořídit pro paní učitelku nebo pana učitele jako poděkování za uplynulý školní rok? Dám ti možnosti. Za A. Květiny. Za B. Jankovo srdce na ruby. A nebo za C. Čerstvý vejce.
3: Jsem za B.
2: No jasně, že je to
1: Ovi,
2: za B.
1: Že jo. Je to tam. Dárková taška v hodnotě větší než 5000 korun. Míří k tobě. S kým se rozdělíš, Pavli?
3: Já mám pehutý kůžu. S manželem.
1: S manželem.
2: S manželem. Je to teda jako velký balík, který má hodnotu, jak už si říkal Patriku, 5000 korun, možná víc jak 5000. Já si myslím, že chvilku to budete jíst a doporučuju vám tu čokoládu dát asi do ledničky, jinak z toho budete mít kakao.
1: V téhle době určitě. Pavli, děkujeme ti moc za zavolání, měj se hezky, ahoj.
2: Ahoj.
1: A zítra kysáci zase po 9. hodině si vychytejte signál a získejte tašku ve větší hodnotě než 5000 korun od čokoládovny Janek.
4: Čokoládovna Janek. Lahodné pralinky, bomboniéry a čokoládové speciality. Někdy stačí jen maličkost, která vykouzlí sladký úsměv na tváři. Více na čokoládovnajanek.cz.

0: Česky jsem za volantem po celé republice.
1: Pojďme se společně podívat na silnice, jak to před 10. hodinou jezdí.
2: Dálnice D11 je uzavřená na 15. kilometru ve směru do Prahy kvůli požáru vozidla. V Liberci v ulici U Jeslí se srazil osobák s nákladňákem a dál se bouralo v Praze ve Vodičkově ulici.
1: Šťastnou cestu.
0: Nejoblíbenější hity jukeboxů Rádia Kiss.

0: Rádia Kiss. Už dnes večer
1: od 6 hodin.
2: Kvalitní kanalizace bez kompromisů? Vsaďte na tradici. Ostendorf Osma, český výrobce kanalizačních systémů z plastu pro vnitřní i venkovní použití. Člen skupiny Ostendorf. Spolehlivé systémy s dlouhou životností a snadnou montáží. Více na kanalizacesplastu.cz.
3: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. Ekondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. Ekondomy.cz.

0: KIS počasí.
1: Obloha je dnes polojasná až skoro jasná. Při zvětšené oblačnosti čekáme přeháníky nebo bouřky. Nejvyšší odpolední teploty vyšplhají na 25 až 30 stupňů Celsia.
0: Rádio KIS. Zprávy v jedné minutě.
1: Organizátoři Mezinárodního filmového festivalu v Karlových Varech dnes oznámí, jaké hvězdy přislíbily letos svou účast na jeho jubilejním 60. ročníku. Dříve oznámili, že festival od 3. do 11. července uvede přes 130 celovečerních hraných a dokumentárních snímků. Severokorejský vládce Kim Jong-un prohlásil, že jeho země bude nadále využívat svou pozici jaderného státu. Tvrdí, že v současné komplikované světové bezpečnostní situaci nemá jinou možnost. Kim během jednání vedení dělnické strany KLDR také hovořil o dalším vyzbrojování armády. A teď zpátky domů.
2: Ambulance denzitometrie, která pomáhá včas odhalit osteoporózu a další onemocnění kostí, otevře v Lounech. Vyšetřovat se bude na poliklinice a první pacienty přivítá už v červenci. Vyšetření je založeno na principu nízké dávky rentgenového záření, která je bezpečná i při opakovaném použití.
0: Sport.
1: Ostrava v těchto dnech hostí mistrovství světa v hokejbale a českému týmu se zatím daří. Po Kanadě a Finsku porazili naši hokejbalisté Švýcarsko vysoko 12-3. Dnes čeká český výběr derby se Slováky. Zápas začne v 18 hodin a 15 minut. To byly aktuální zprávy a teď už dopolední KIS.
0: To nejlepší od 90. let. KIS. Rádio KIS.

0: No, většinou tady říkáme krásné dopoledne, hezké dopoledne. Dneska to tak nějak nejde přes tu pusu.
1: Dneska je to těžký, i to ráno bylo těžký a proto tady jsme, Michael, protože ano. To první slovo, to první promlouvání po takovéhle události, která se stala, není jednoduchý.
0: To je vždycky strašně těžký. Vy něco máte v hlavě? My vás zdravíme, kysáci, já jsem vás ráno poslouchal, protože jak jsem ráno šel na toaletu, tak mě v mobilu zastihla ta zprávička a od té doby jsem si vás naladil. No.
2: On to člověk tuší, že to přijde, ale stejně ten moment je prostě hrozný.
0: Vždycky je to těžký.
1: Pro vás, kysáci, co jste naladili až teď, tak a třeba jste ještě nebyli na sociálních sítích, tak se k nám dostala zpráva, že Barča Tlučhořová nás dneska v noci opustila.
0: Jo, naše Barča. Naše Barunka. Já musím zavzpomínat na několik krásných okamžiků a dovolím si teda do 14. hodiny také ještě zavzpomínat.
1: Vzpomínej, dneska je to povolený.
0: Protože Barča to... snad mi dáte zapravdu, ale Barča, když jsem ji poznal v roce 2017, ještě předtím jsem ji vlastně slýchával, když jsem třeba ještě jako Ruda jezdil přes jižní Čechy, tak jsem tam občas v ranních hodinách poslouchal Romana s Bárou a to jsem ještě v té době vlastně vůbec nevěděl, že by se naše cesty mohly někdy vůbec potkat. To je taky strašně zajímavý, jak se ten kruh jako takhle uzavírá. Tak ona byla vlastně takové sluníčko Rádia Kiss.
1: Ona byla takový éro.
2: Ten úsměv měla nezapomenutelný.
0: Protože, co si vzpomínám, tak v roce 2017 mám pocit, že ještě Soňa, jakožto žena další v éteru Rádia Kiss, ještě s náma nebyla. Ta přistoupila trošku později. Takže Bára byla vlastně taková naše, taková jakoby první dáma éteru. A to byl ten její smích, tak jako na to nikdy nezapomenu. To prostě bylo sluníčko, no.
2: A nejvtipnější moment, vzpomeneš si, Michael, s Barčou, co jsi měl něco, kde ses fakt zastavila, zasmál se.
0: Já budu muset hodně vzpomínat, naštěstí, už od roku toho 2017, kdy jsme ještě vysílali na Staré budově, tak už existovaly sociální sítě, my jsme to tam s Raním Kysem ládovali hodně, opravdu hodně. Takže dovolím si zavzpomínat právě i na sociální sítě, kde naštěstí některé ty věci zůstaly a zůstanou navždy. A jedna z takových prvních vzpomínek, které jsem tady našel, a tímto zdravím do dálky i taky do Tereziných lázní Tomáše Morávka, protože oni dostali nápad právě s tebou, Míšo. A já jsem to našel na tom Facebooku, psal se 3. duben 2022. Mám pocit, že nám končil covid, tak nějak, že ano. Jo, už to bylo ke konci.
1: A vlastně Barča 1. dubna 2022 odcházela z Kisu.
0: Ano.
1: Na mateřskou.
0: A vy jste měli, nebo měla tady takzvaně jakoby poslední vysílání před mateřskou.
1: Ano, ano.
0: A vy jste ji právě s Martinem Hájkem a s Tomášem Morávkem udělali krásný song. Teď mi normálně nejde, zapomněl jsem, kdo je ten originál.
1: Robbie Williams a...
2: Asi ani neslyšel ještě.
0: Jo, ty možná, Páťo! Nevadí.
1: Something Stupid, je to ano. V originálu.
0: Ano, a já tady mám přímo ten status. V pátek si Bára Tlučhořová zavysílala na Kisu ve verzi 3:1 naposledy. Až ji příště uslyšíte, bude už dvojnásobnou maminkou. Takže se Míša a Tomáš Morávek zavřeli do studia k Martinovi Hájkovi, tím ho také zdravíme, a nahráli pro Báru na památku tuhletu písničku, co na ní říkáte. Nádherné komentáře tam jsou. Tak mi dovolte, že bychom takhle na Barušku zavzpomínali touhle první písní.
1: Já jsem za to ráda, já jsem na to, Michael, úplně zapomněla.
0: Krásně. Je k tomu i videoklip, Tomáš tam hraje na kytaru, Martin Hájek na klávesi, vy tam zpíváte za mikrofonem. Je to podložené fotkama z Kisu, moc hezký. Tak Baruško, zdravíme. Tady je pro tebe píseň.

Posloucháte Radio Kiss, dneska trošku smutné datum 23. června na Zdeňka. Já teďka čekám tady, volali jsme si před chviličkou s Romanem Andělem, že našel další jeden z pokladů od naší Barči, od Báry Tlučhořové, protože my si tady vždycky pro vás něco na toho Silvestra schováváme. Ano, i moderátoři jsou lidé, tak jako v televizi moderátoři, máme takové občas slabé chvilky, že nás prostě ta mluva, ten jazyk nás někdy zaskočí, no a prostě někdy se nám to nepovede, že to, co řekneme do éteru, tak jsou tam nějaké ty přeřeky. A koukám se tady, zdali už mi to Roman poslal, takové best of, už to mám. Ne, to ještě není ono, tak pardon, ještě chvíli čekáme. Vypadá to, že už je to na cestě, tak ještě chviličku mi tomu dejte. Aha, tady mi někdo... Jo, tady mi to dokonce někdo na dálku už dává. Bára, výborně, hledáme to. Silvestr Bára. I Bára měla takové slabé okamžiky a my jsme si to pěkně sestříhali k sobě, dohromady, abychom vám to mohli pustit. Tak dejte mi ještě malou chviličku a určitě to pustíme. Dejte mi jednu píseň a hned to tady mám pro vás.

0: Pojďme zavzpomínat na naší Barču, na naší Barušku, tak jak ji samozřejmě z rána známe. Ano, vemte si, že oni vstávali tehda, myslím ještě někde o 16:30, dokonce někteří ve 16:00, Roman tehda ještě jezdil z větší dálky, nebydleli tak blízko Rádia Kiss. A od 17:30 už tady pro vás plnili písničky a v 18:00 vždycky startoval ten oficiální ranní Kiss. No a samozřejmě ráno ty mluvidla, jo, to ještě pořádně nemáte rozmluvený. Mně to někdy trvá až do 12. hodiny. Pojďme si dát teďka pár takových krásných špeků od Barušky a tohle vše jsme si schovávali na Silvestra. Tak já tady utiším tuhletu muziku a pojďme si postupně dát Barču, jo?
1: Ježiš, Romane, já jsem si úplně vzpomněla, když jsme se poprvé viděla. Já jsem teďka úplně v Jiříkově vidění, o co tady běží.
2: Nejenom ty vůbec nesleduješ, co se děje ve studiu, že jo?
1: Co se děje?
2: Teď tu máme tu soutěž.
1: Jakou?
2: No, soutěž o tu filmovou muziku.
1: O jakou?
2: A co jsme domluvený s kinem.
1: S kterým?
2: Já tě lakuju. Ty bys mě snědla všechno.
1: Já vůbec nevím.
3: Po celé republice.
1: Buďte s Kisnem. Ještě si připomeneme dopravní nehodu na Příbramsku u Bohutína, kde se nám osobák srazil s příkopem. Co jsem to řekla do prčic? Byla tady nehoda osobního auta a zůstala tady proražená olejová lampa.
2: Tvým úkolem dneska bude...
1: O, už se nafukuju. 34,4 jsem měla.
2: Nerozuměl jsem, povídej.
1: 106 na 64.
2: Prosím tě, můžeš mi to říct ještě jednou.
1: 106 na 64.
2: 106?
1: Ano. A když mi ráno měřili dole teplotu, tak jsem měla 34,4. Už bych tady vlastně ani neměla bejt.
0: A dovolil bych si to zakončit tímto krásným vstupem.
4: Pro všechny řidiče kamionu, co už tahají nějakou pěknou písničku od Araše.
2: A proč to neřekneš teď?
1: Ne, to se nehodí.
2: Jak jsi řekl, ta? Báro.
1: Jdeme raději hrát.
5: Radio Kiss. Radio Kiss.

Radio Kiss a já jsem našel další úžasný poklad, hudební poklad, a my tady dneska budeme vzpomínat na naší Barču. Našel jsem něco, jmenuje se to Bára a Roman 6 let na Kissu. A to se vám bude líbit.

0: všechny vítěze naší ranní soutěže.
1: Přes 400 000 korun jsme poslali na vaše účty a jedeme dál.
0: Soutěžit budeme i po celé léto.
2: 7-7. Každé všední ráno na Rádiu Kiss. Partnerem celoroční soutěže 7-7 je Comfort Group.
3: Znáte to. Přístavba vzadu, garáž, která se časem zvětšila, podkroví, které vzniklo, tak nějak postupně. Dnes je u mnoha nemovitostí realita jiná než projekt na úřadě. Legalizací stavby vám dáme vše do pořádku. www.stavby-legal.cz

Baví vás naše muzika? Chcete znát názvy songů, které jste před chvílí slyšeli na Kissu? Tak mrkněte na playlist na www.kiss.cz.

10.43, dneska tady nerozdáváme žádný balíček a vzpomínáme tady na naší Barču, největší posila tady ranního Kisu. Já tady jsem našel další úžasné video, udělal jsem z toho MP3. Naštěstí ty sociální sítě jeli od začátku a našel jsem krásné video, kdy 24. února 2020 slavila ranní, myslím, že tehdy to byla ještě dvojka, nebo už to byla, ne, ještě to byla, myslím, dvojka. Roman s Bárou ještě stále, myslím, vysílali sami a my jsme s Martinem Hájkem jim udělali takový narozeninový song. Já jsem to našel, dejte si to, je to nádherný, je tam i smích od Báry, takže Barunko, tohle je opět pro tebe, ještě, že ten Facebook existuje a ten archív. Rok 2020 a Bára s Romanem slaví svých společných 6 let vysílání ranního Kisu, ať už to byly jižní Čechy a k tomu ještě také náš Kis, potom celá republika. Tak pojď. Juhu.

0: Tlučořová.
1: Ty bláho.
2: Hrudník máš velký.
1: Ty bláho.
2: Dohybáster. Dohybáster.
3: Pane na nebesích.
0: Roman Anděl.
2: Jak se říká, když se daří, tak se daří.
1: Neruš

0: Dobrý den, dobrý den.
1: Dobré ráno, dobré ráno. Vedle jak ta jedle.
0: Dobrý den, ale ty jsi tu několikrát včera řekla,
1: že jsem fakt husička. Protože ty, když si řekl stop, stop, stop, tak kdyby v tu chvíli někdo odeslal komentář, tak já na něj přece vůbec nemám šanci odpovědět.
0: Takže takhle my si tady budeme hrát?
2: Roman

0: Tady z baru na Zaromarure, abyste se z té slávy neopupínkovali. Ale jak se říká, že nejsou žádný pitomec, tak to nejlepší nakonec. Roman, nic moc, bára dobrá, všecky lidi zdraví kobra.
1: Radio Kiss.

0: 10 hodin a 53 minut, my vám chceme moc poděkovat, chodí od vás neuvěřitelné SMSky, hlasovky, něco si v příští hodině pustíme, teď mi dovolte, abych přečetl jednu krásnou SMSku od Ivanky. Na Barču mám krásnou vzpomínku a vždy před Vánoci, když jedu koupit stromeček, si na ní vzpomenu. Jednou jsme s manželem měli koupit stromeček a potkali jí Barču. Právě koupila velký strom pro své kluky, ale nemohla ho dostat do auta. A tak jsme jí s manželem pomohli. Přes autosedačky kluků a sedačky v autě, které neuměla složit, si s námi celou dobu povídala, až dokud jsme nezavřeli kufr. Byla to úžasná chvíle a budeme na ní vzpomínat. Vzkaz pro Barču tam nahoru. Dělej radost všem, se kterými se tam potkáš. V srdcích zůstaneš navždy. Ivanka.
1: S kysem za volantem po celé republice.
0: No a mám tady pár drobností z dopravy, aby se vám lépe jezdilo. D11, 5. kilometr z Prahy na sever, tak pozor, je tam průjezd se zvýšenou opatrností, opět něco někomu vypadlo a vidím tady asi pneumatiky mezi jízdními pruhy. D1 od Polska na Prahu, 30. kilometr, tam se srazily 3 osobáky. D5 z Prahy na Rozvadov, 99. kilometr, jeden nákladák se potkal s osobákem a v Sokolově, to je ulice Hornická, se potkal autobus s osobákem, probíhá vyšetřování. Za malý okamžik čerstvé zprávy v 11.

0: klasiky ze světa trance.
1: Ahoj, tady DJ Bassliquor. Každý týden ti servíruju ty nejlepší pecky z trancové scény. Těším se na vás.
0: Trance Park. Už ve středu od 10 večer na rádiu.

0: dokonalý zážitek s atmosférou prvorepublikové noblesy. Luxusní wellness hotel Pivovar Monopol v lázeňském městě Teplice. Pivní lázně, saunový svět a masáže. Dopřejte si relax v jedinečné chmelové nebo bylinné koupeli. Kulinářský zážitek a fantastické pivo z vlastního pivovaru. Připravíme romantiku pro dva, rodinnou oslavu, rozlučku se svobodou i svatební hostinu. Skvělé zázemí pro váš firemní team building, školení nebo pracovní pobyt. Wellness hotel a pivovar Monopol v Teplicích.
1: Objevte magický svět Energylandie, světové jedničky v horských drahách. Nyní druhá vstupenka s 50% slevou. Nakupte na tiket Energylandia.pl a plánujte prázdniny už dnes.
2: Nejoblíbenější hity.

0: Který je ten tvůj? Který je ten tvůj? Jukebox Rádia Kiss. Už dnes večer od 6 hodin. Rádio Kiss počasí.
1: Obloha je dnes polojasná až skoro jasná, při zvětšené oblačnosti čekáme přehánky nebo bouřky. Nejvyšší odpolední teploty vyšplhají na 25 až 30 stupňů Celsia.
0: Rádio Kiss. Zprávy v jedné minutě.
1: Ústavní soud obdržel prezidentovu kompetenční žalobu kvůli účasti na summitu NATO. Je si vědom naléhavosti. O přednostním projednání rozhodne plénum. Prezident s vládou vede spor o složení delegace několik měsíců. Ve sporu o letošní účast argumentoval mimo jiné tím, že zastupování země navenek je jeho ústavní pravomoc. Prince Harry a Meghan Markle se mají v červenci vrátit do Británie i s dětmi. Ve hře je navíc nabídka královského ubytování, zatím ale není jasné, zda ji rodina přijme. Oba se mají zúčastnit zahájení her Invictus Games, které Prince Harry založil pro zraněné vojáky a veterány. S manželkou a dětmi navštíví rodnou zemi poprvé po 4 letech. A teď zpátky domů.
2: Letošní 58. ročník dětského filmového a televizního festivalu Otty Hoffmana si připomene 60 let od vzniku prvního scénáře, ve kterém se objevila slavná postava pana Tau. Festival, který se koná od 11. do 16. října, bude zároveň zřejmě rekordní i počtem soutěžních snímků, kterých bude přes 40.
0: Sport.
1: České i zahraniční tenistky podpořily Markétu Vondroušovou, která dostala v pondělí od Mezinárodní agentury pro bezúhonnost tenisu 4letý zákaz činnosti kvůli neodevzdanému vzorku při loňské dopingové kontrole. Karolína Muchová označila na sociálních sítích trest za těžko pochopitelný. Údiv netajila ani Rumunka Sorana Kirsteová. Za námi jsou zprávy v 11 hodin a pokračuje dopolední Kiss.
3: Posloucháte Radio Kiss a dneska už je úterý 23. června, svátek má Zdeňka a teďka Takabro, Takata.
0: To nejlepší od 90. let. Kiss. Radio Kiss.

Posloucháte Kiss, 11 hodin a 7 minut. Dneska tady s dovolením a snad se nikdo nebude zlobit. Věnujeme celé naše vysílání naší Barči, naší Baronce, se kterou jsme tady všichni dlouho, hodně let vysílali. A dovolte mi, abychom se teďka na té mapě České republiky dostali trošku na jih, směrem tam dolů k Českým Budějovicím, kde Roman Anděl před mnoha a mnoha lety našel tuto krásnou, sympatickou, křehkou, jemnou slečnu a dívku a poprosil ji, jestli by s ním pár let nemohla vysílat. A měli moc hezkou znělku. Jižní Čechy. Já to našel. Tak jak vypadalo to jejich ráno?

0: One Man Show Foundation, Cizí zeď. Já si dovolím teď půjčit to slovíčko z této skladby, kde se všichni spojili, skoro všichni zpěváci z České republiky, dali dohromady Kazma a na zeď naší facebookovou, instagramovou, youtubeovou píšete opravdu nádherné vzkazy, posíláte hlasovky. Samozřejmě určitě chápete, že nemůžeme na všechny odpovědět, ale něco velmi rádi dáme ven a já tak udělám teď s e-mailem, který poslala Eva a udělalo nám to velkou radost. Evička napsala, také vzpomíná na Báru. Milé Radio Kiss, víte, proč vás moc ráda poslouchám? Jste totiž ličtí, veselí a spontánní. Když jsme kdysi poslouchali jiná rádia, vždycky to bylo vše jasně dané, strojově sdělené informace a skoro jakoby s hranými emocemi, aby se neřeklo. Když jsem si naladila poprvé Kiss cirka 7 až 8 let zpátky, najednou jsem byla v jiném světě, úžasném, vřelém. Vaše rozhovory jsou upřímné a vůbec nezní jako z rádia. Spíše, že jste někde s kámoši na kafi a nebo na pivě. A za to vás zbožňuji. Jste velmi flexibilní a děláte mi den pokaždé jinak radostný. Dnes tedy se vzpomínkami a v tomto vzpomínkovém duchu na Báru. Báru jsem v éteru zažila a byla úžasná. Zanechala tady spoustu hezkých chvil. Zpráva mě moc zasáhla, protože jsem s ní prožívala těhotenství i růst chlapečků. Hlavně proto, že ten náš malý je stejně starý jako její prdci. Její hlas v éteru byl úžasný. Jsem ráda, že měla tak skvělé kolegy. Buďte i nadále úžasní, aby vaši nebeští kolegové byli na vás hrdí. Vaše posluchačka Evka z Ostravy.
1: Kiss. Radio Kiss.
0: Kiss. Kiss.

0: List 17. A aby tady nebylo jenom smutno, a nebo jenom slzy, tak za chviličku bude zase veselo. Po nějakých pár letech se k naší ranní dvojce, k Romanovi a Báře, přidal Tomáš Morávek. A já jsem něco našel z roku 2018, kdy je navštívil ve studiu a každý pátek společně si dávali pohádku. Pohádku na dobrou noc. Vydržte.
1: Konec školního roku se blíží. Přemýšlíte, čím poděkovat učitelkám a učitelům? Na rádiu.

0: na soutěžní otázku a jednu z nich můžete získat.
1: Čokoládovna Janek. Lahodné pralinky, bomboniéry a čokoládové speciality. Někdy stačí jen maličkost, která vykouzlí sladký úsměv na tváři. Více na čokoládovnajanek.cz.

Medúza a úžasnej Henry. My tady vzpomínáme na Kisu dneska už od rána, na naší Barunku, na naší Barču a listujeme v archívu na našich sociálních sítích a hledáme všude tam, kde je Barča, kde je její smích. A já jsem něco našel. Nejdříve Bára s Romanem vysílali na Radio Kiss

0: sami. Nejdříve začínali v jižních Čechách, pak se dostali na naší celoplošku v roce 2017, kdy jsme se všichni spojili. A občasným hostem na začátku byl, když šel podle mě kolem studia z vedlejšího rádia, Tomáš Morávek. A to je takovej kluk, který vždycky něco tam jako vymyslí, jo, na tu dvojku. A tentokrát vymyslel páteční rubriku a byla to pohádka. Našel jsem video z 16. března 2018. Komentáře pod tímto videem jsou. Janička píše, ležím v posteli s chřipkou, ale teď jsem se tu smál, až mi tekly slzy. Jste super. Milan Garab napsal, masakr, jste prostě neskutečně mě bavíte, jenom tak dál, miluji vás. Pojďme se podívat na pohádku, kterou předem neznáte, ale musíte ji zahrát. Tomáš něco napsal, Barunka dostala roli a Roman dostal roli. A takhle? Takhle to dopadlo.
1: Yes Man. Roman a Bára. Nesmí říct ne.
2: A našim posluchačům musím říct, že oba dva opravdu neví, co tam je. Oba dva ani neví, jaké role hrát budou. Je to pohádka, která se jmenuje o princezně Kraměnce. Je tady postava vypravěče, což jsem já, krále, což logicky bude Bára, a princezna Kraměnka bude Roman.
3: To myslíš vážně?
2: Naprosto vážně.
4: Jako fakt?
3: Jako já jsem princezna?
4: Já budu král?
2: Jo. Musíš mluvit jako princezna, ty musíš mluvit jako starý, král. Moudrý král.
4: To jsem celá já.
2: Nebudem to natahovat.
3: Ano, držte nám palce, můžeme to odstartovat.
2: Já si vrznu mikrofonem.
3: Klidně si ho posuň, jak potřebuješ.
4: Tak.
3: Začínáme.
1: Yes Man. Roman a Bára. Nesmí říct ne.
2: Za devatero horami a devatero lesy žili byli v malém království na malém zámku malý král Mojmír se svou malou dcerou, princeznou Kraměnkou. Ta vyrůstala sama jen s tatínkem, maminka ji zemřela 3 roky předtím, než se Kraměnka narodila. Jednou ráno se panu králi zdála Kraměnka nějaká rozmrzelá.
5: Dobré ráno, dceruško, proč pak se mračíš na ten krásný den? Venku už zpívají ptáčci, sluníčko se směje na krtky pařící se v hluboké trávě a ty jsi jako kakabus.
6: Dobré jitro, tatíčku králi, jsem dneska jako rozlámaná. Měla jsem špatný sen, zdálo se mi, že jsem klíště a celou noc jsem přeskakovala z pejska na pejska.
2: Král se na Kraměnku podíval s pochopením.
5: I já mívám špatné sny, dcerunko. Bylo ti 18 let a nápadník o náš malý zámek ani nezavadil.
6: Ale já už nápadníka mám, tatíčku králi. Miluju jej z celého srdce a chci svůj život prožít jenom s ním.
2: Král se velice zaradoval a samou radostí začal křičet španělsky.
5: Pero estoy muy feliz de filmar en comentro etus espeso. To nemoskve ze gura boda.
2: Že byla král... Že byla Kraměnka veselá kopa, začala mu odpovídat v havajštině.
6: Meho paní a muáňa, meňo a ně a via, ňo a ljaku, kia hapaňu lilili, keka halilili, maka beliky, le, komala, kamali.
2: Princezna, víš, musíš.
6: Kamali,
2: oba dva měli velkou radost a z té přemíry štěstí a radosti začala Kraměnka z ničeho nic zpívat písničku Stánky od medvědů.
6: Stánku, nalevnou krásu a postávají a smějou se času.
2: Pan král se k ní přidal.

0: ale protože neznali refrén a internet ještě nebyl, tak pan král začal předvádět samou radostí, jak dělá slepička. Kramněnka se smála, až se za rozkošný pupík opadala. Toho dne bylo na zámku hodně veselo, jedlo se, stývalo a pilo, a jestli ho pan neumřeli, tak se radují dodnes. Zazvonil zvonec a pohádky je konec. Dobrou noc.
1: Yes man. Yes man, no tak takové kravinky Tomáš s nima dělal. Princezna Kramněnka, koho by to napadlo, že?
2: Radio Kiss.
3: Yeah,

Radio Kiss. Radio Kiss. To jsou nejen devadesátky, ale i největší hity milénia. V pátek jim věnujeme celý večer. Best of Millennium. Best of Millennium. Jeden z hitů nového tisíciletí hrajeme právě teď na Kissu.

0: Ladíte Rádio Kiss a já jsem tady opět něco moc krásného našel. Půjdu se podívat na to datum. 21. ledna 2018. Ano, my jsme tady s Martinem Hájkem opět vymysleli nějakou, jak se říká lidově, krávovinu. Půjčili jsme si jeden song a sklonili jsme tady klobouček před ranním Kissem. Ano, Roman s Bárou a Kiss Kiss Baby.
1: Bude to ještě dlouhý.
2: A já už cítím, že mi hoří tvářičky.
1: A já mám příjemně tady.
2: Jo, kde až?
1: Tady.
3: Vážení a milí posluchači, tato píseň je určena všem hejtrům, kteří hit Despacito chtěli dostat pryč z Kiss parády. Děkujeme.
1: Yeah.
3: Děkujeme.
4: Jo, vyhul to.

0: prostředí místné světa, ale s tebou by usnula i Šipková Růženka. Kouvra.
1: Aha. Jo, ladím kiss, kiss, baby. Aha. Ráno na kiss, kiss, baby. Aha. Děkujeme.
2: Pane Bože, co přijde příště?
3: Radio Kiss.

0: Jedna krásná SMS-ka, zdravíme Kazyho, čauky Michael, vyhrál jsem jednou jako jeden z prvních soutěží Bára ve sprše. Ano, to byla úžasná rubrika, na to si vzpomínám, Bára si tam vždycky něco takzvaně a la broukala, jakože a vy jste měli poznat, co si brouká pěkně ve sprše. Na konci mi slíbila, že si dáme sprchu jednou spolu brouku. Moc rád na to vzpomínám, možná by si našel i záznam. Je, Kazy, nevím, pokusím se. A pojďme na dopravu.
1: S Kysem za volantem po celé republice.
0: Máme tam už jednu dobrou zprávu z D1, 303. kilometr směr na Ostravu mezi exitem 298 Lipník nad Bečvou a 308 Hranice, tak vrtulník letecké záchranné služby odletěl, dálnice průjezdná, tahle ta mimořádná událost a kolona se pomaličku rozjíždí, tak trpělivost. Co tady máme ještě dalšího? D1, 207. kilometr z Polska na Prahu, jeden nákladák v osobáku, ulice Boženy Němcové, Uherské Hradiště, dvakrát osobák, ještě Branišovice, to je 53, délka kolony už půl kilometru, očekávejte zdržení, neprůjezdná zpevněná krajnice a v Dlouhé Loučce, okres Svitavy, 368 s opatrností průjezdné, dva osobáky v sobě.

0: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. Ekondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. Ekondomy.cz.
1: Kvalitní kanalizace bez kompromisů? Vsaďte na tradici. Ostendorf Osma. Český výrobce kanalizačních systémů z plastu pro vnitřní i venkovní použití. Člen skupiny Ostendorf. Spolehlivé systémy s dlouhou životností a snadnou montáží. Více na kanalizacesplastu.cz.
2: Elektroničtí pionýři se vracejí zpět do Prahy. Nová intenzivní show, drtivý zvuk, nekompromisní energie. The Prodigy. 23. listopadu O2 Arena Praha. Nový materiál, staré dobré hity. 35 let The Prodigy. Vstupenky na www.lifenation.cz.
3: Nejoblíbenější hity jukeboxů Rádia Kiss.

0: Z Rádia Kiss. Už dnes večer od 6 hodin. Rádio Kiss počasí.
1: Dobré poledne, dnes čekáme polojasnou až oblačnou oblohu a nejvyšší teploty mezi 25 až 30 stupni Celsia. Na jihu Moravy bude až 32 stupňů a na horách kolem 22.
0: Rádio Kiss. Zprávy v jedné minutě.
1: Rozhodnutí vlády vyloučit prezidenta z delegace na červencový summit Severoatlantické aliance považuje prezident Petr Pavel za bezprecedentní a mimořádně nešťastný krok a za omezení ústavních pravomocí hlavy státu. Podal kompetenční žalobu a ústavní soud žádá, aby deklaroval, kdo může rozhodovat o účasti prezidenta na summitu, nebo aby uložil vládě nevytvářet prezidentovi administrativní ani jiné překážky při výkonu jeho ústavních pravomocí. Pavlovo vyjádření dnes na webu zveřejnil Hrad. Na ledovém hřebeni Mount Everestu v takzvané zóně smrti leží už 30 let tělo horolezce, kterému se podle barvy jeho bot začalo přezdívat Green Boots, zelené boty. Indické úřady nyní připravují expedici. Jejímž cílem je vyproštění těla a jeho snesení z nejvyšší hory světa. Skutečná identita muže je záhadou. A teď zpátky domů.
2: Bohatý program pro širokou veřejnost nabídne zítra akce Modré nebe nad Chebem. Pořádají Ministerstvo obrany a Armáda České republiky. Na chebském letišti se představí vzdušné a pozemní síly, vojenská policie, složky integrovaného záchranného systému, městská policie a celní správa. Pro KIS Lucie Sinková.
0: Sport.
1: Fotbalisté Francie na mistrovství světa v Americe porazili Irák 3-0 a po druhém vítězství ve skupině i s předstihem postoupili do vyřazovací fáze. Zápas byl jako první na probíhajícím šampionátu přerušen kvůli špatnému počasí. Bouřka v okolí stadionu ve Filadelfii zdržela začátek druhé půle zhruba o 2 hodiny. Tolik zprávy s Blankou Holoubkovou a teď pokračuje Michael.
3: Další muzika pro vás, Venga Boys, zavzpomínáme na Up and Down a z novinek třeba Gabry Ponte a Sean Paul.
0: To nejlepší od 90. let. Kiss. Radio Kiss.
1: Be happy.

0: S váma je Kiss, přejeme vám příjemné poledne, už 12 hodin a 9 minut. Svátek má dneska Zdeňka, všechno nejlepší. Já jsem opět tady zalistoval do archivu Rádia Kiss, bohužel teda to video se mi otevřelo, ale nevidím tam jako nějaké datum, to se mi nepodařilo zjistit. Ale naši Barči to tam ohromně sluší. Ve studiu je opět Roman Anděl a Tomáš Morávek. Tentokrát měli jesmena dospívat tuto krásnou a zaspívat tuto krásnou píseň, ale v českém jazyce.
1: Rádia Kiss, ve kterém si měla za úkol naspívat česky velký hit Don't Worry Be Happy Bobbyho McFerrina.
2: Ano, připravit si český text, tak jsem učinila.
1: Kysáci tě měli doplnit popěvkem Don't Worry
3: Be Happy.
1: Pokládám si otázku, neměl náhodou Tom s jesmenem mnohem více práce než ty?
2: Ne, určitě ne.
4: No dovol.
1: Těch 50 tisíc vzkazů, co přišlo?
4: Nebylo přes 40 jenom. Tisíc.
2: Jenom přes 40
1: tisíc. Já jsem viděl, jak to tam skákalo.
4: Ale fakt bylo to hustý. A děkujeme.
1: Děkujeme tak. Máme nachystáno, vaše hlasy kysáci už jsou připravený a teď to bude na tobě.
2: Tak pojďme na to.
1: OK.
5: Yes, man. Yes, man.

0: Be happy. Don't worry, be happy.
1: Pojďte se všichni spolu s Kisem smát a na politiky nekoukat.
2: Hey, don't worry. Hey, be happy.
0: Don't worry, be happy.
3: Že vraj sa tam nevojdem, no až z toho brečím tady.
4: Dámy a pánové, kysáci, Jesmenka Bára!
5: Jo! To bude hit!
6: Mně zhasla obrazovka. A já úplně ne, a teď to nešlo, naskočilo, no pro Krista pána.
4: Dobrá práce, to k tomu patří tohle. Spomně vidět, že to je naživo.
6: Přesně tak, kysáci, teď to víte.
4: A kysákům díky, dobrá práce.
6: Super, jste fantastický. Super.
4: Povedlo se to, takže Jesmen je splněn.
6: Děkujem.

0: Letní devadesátka Rádia Kiss.
1: Letní devadesátka a komu dneska uděláme radost? Je tam muž a nebo žena? Rádio Kiss.
2: Je tady muž, teda vypadám jako muž. Čau, ahoj, tady Tomáš.
1: Ahoj Tomáši, tak prosím tě, co ty dneska úterý, jak se máš? Vzpomínáme tady na báru, stihl jsi ještě, ladíš dlouho Kiss?
2: Ladím dlouho, báru jsem stihnul, jasný, že jo.
1: Stihl. Seš ranní ptáče, nebo to máš trošku později?
2: Záleží, co si večer dám k pití.
1: Jo, takhle. Takže velmi rád si dáváš něco dobrého na spaní, ano?
2: Ano, na spaní.
1: Je to třeba zlatavý mok, nebo je to nějaká štamprdlička?
2: Je to většinou zlatavý mok a po zlatavém moku se to většinou převede do štamprdličky a potom ráno vypadám jak paňáček.
1: Jo, tak. Dobře. OK. A prosím tě, jak se ti potom spinká? Jako dobrý, jo?
2: Spinká se mi dobře, akorát sousedí občas říkají, že mě slyší ze spaní.
1: Jo, takhle, jasně. Jakože, počkej, jakože to chrápání až jako hodně, opravdu?
2: No chrápání ne, občas tady výjdu ven a jsem i venku a já potom ani nevím.
1: Mm-hmm, dobře. Prosím tě, ty jsi tu devadesátku nechal na mě.
2: Ano.
1: Já bych tady vybral jednu pecku, kterou my všichni moc máme rádi. Marky Mark a Prince Ital Joe, měla to ráda i naše Barunka. Tak co komu popřejeme, pozdravíme, z kterých končin ses dovolal?
2: Dovolal jsem se ze Zemanovy Huti, to je Plzeň Sever.
1: Mm-hmm.
2: Chtěl bych to poslat určitě všem kysákům i všem lidem, co už tady nejsou mezi náma.
1: Mm-hmm.
2: A ještě bych chtěl extra pozdravit Tonyho z Chomutova, taxi službu, jestli můžu.
1: OK. Tak ať to jezdí. Chlape, dávej na sebe pozor, měj se krásně a pěkné úterý. Ahoj.
2: Díky moc, ahoj, čau.
0: Letní devadesátka. Letní devadesátka Rádia Kiss.

0: Děkujeme za všechny zprávy, které posíláte. Chci poděkovat také Lence Provazníkové, která po vyslyšení songu Be Happy napsala krásnou SMSku. Ten song Be Happy mě úplně dostal, Lenko mě taky. Já jsem to tady našel úplně náhodou a úplně jsem na to zapomněl. Tečou mi slzy ve směsici pocitu a vzpomínám na tak úžasný lidi, který byli, jsou a budou na KISu. Big respekt vám, co nám dokážete ladit, co nás dokážete ladit každý den do dobré nálady. Be happy. Jo, jak tam zpívala Baruška. Ona byla prostě be happy.
1: KISS. Radio KISS.

0: Posloucháte Radio Kiss a možná jste přišli k rozhlasovým přijímačům až teprve teď. Možná nemáte Instagram, možná nemáte Facebook, možná nečtete ani noviny. My jsme se včera v noci, nebo teda dneska nad ránem dozvěděli, že nás opustila naše kolegyně, úžasná moderátorka, která tady od roku 2017 rozdávala úsměvy, vtipy, fórečky, soutěže. Dokonce tady několik let se starala o naše sociální sítě, vždycky měla nervy, vždycky mi volala a psala, říkala: Michale, potřebuju zase nějakou tvoji fotku na Instagram nebo na Facebook. A jo, Baruško, jo, já jsem na to zapomněl, tak já se oholím a zítra ze studia ti, až budu nějak jako trošku vyfešák, vrát něco pošlu. Jo, nezapomeň na to, nezapomeň na to. Bára se dlouho tady starala o sociální sítě a dělala to skvěle. A vždycky s náma měla neuvěřitelné nervy. Od všech vždycky chtěla nějaký natoč video, natoč zdravici. Tuhle roli to bych fakt nechtěl mít, že prostě musíte od všech všechno dostat, pak to sestříhat, pak tam dát různé titulky, nadpisy. Tohle všechno dělala Bára, dělala to skvěle. Pak už samozřejmě jsme to museli nechat někomu jinému, protože to nešlo stíhat. Raníky, sociální sítě. Já jsem tady našel další úžasnou rubriku. Ten Yesman provázel Raníky opravdu hodně dlouho. Našel jsem jedno krásné video, kdy do Ranního Kisu se museli dovolat kysáci a Bára měla za úkol jim dávat tyhle ty songy a kysáci to měli dospívat.
1: Jak se jmenuje Yesman dnešního rána?
2: Dospívej po mně slavný song.
1: Nejslavnější songy, které si hrajeme tady na Kisu.
2: Přesně tak.
1: Je neuvěřitelný, že do Yesmana někdo zavolal.
2: Já jsem taky překvapená. A je to Míša, dobré ráno.
3: Dobré ráno. Yesman.
1: Je to na tobě, Báro.
2: What is love?
3: Baby, don't help me, mamo.
1: Woohoo! Skvěle.
2: Shut up.
3: A slip it, mukamova, don't you slip it, mukara.
2: Tak, a třetí. Break it up, break it up.
3: Break it up, my love.
1: Teď uvidíme, jak se ti bude dařit s posluchačem, který se dovolal sem do studia.
2: Já věřím, že to s Adamem půjde. Dobré ráno, Adame.
4: Nahoj, Boru, čau, Romane.
1: Ahoj. Yes, man. Yes,
2: man. Ice, ice, baby.
4: Ice, ice, baby.
2: Jo,
1: ale jo, ale. Dobrý hip-hop tady.
2: Tak, jdeme na další, jo? Everybody, yeah.
4: Rock your body.
2: Jo, pecka.
1: Dobrý, zná to, Adam.
2: A jdeme do třetice. Let's get loud, let's get loud.
4: To nevím. Počkat, let's get loud, let's get loud. Nevím ty slova, jo.
1: Zkus si je vymyslet, pojď ještě jednou a vymysli si je.
2: Ty jsi chtěl říct, turn the music up.
4: Jo, turn the music up, přesně. To
1: Zatím tady ani nemusí být řeč o nějakém trestu, protože Yesmanem proplouváte s posluchači výborně.
2: Protože máme skvělé posluchači.
1: Radio Kiss, dobrý den, jak se jmenuješ?
5: Honzo.
1: Honzo, jo, nejseš náhodou to... DJ?
5: Náhodou ne.
2: To je škoda, jak ale se Honzo, tady Roman raduje.
1: Jdem na to.
5: Ano.
2: Jo, tak seš připraven. Boom, tak. Boom, boom, boom.
5: I want you in my room.
2: Hezky! Hey!
1: Super.
2: I'm Barbie girl.
5: In a Barbie world.
2: Jo, dobrý. Super. If you wanna be my lover.
5: Něco my friend.
1: Ano,
2: je to tam.
5: Napiš slova, if you wanna be my lover. You are my friend.
1: Jo,
2: pecka,
1: děkuji
2: moc.
1: Tak schválně, jeden chyták ode mě, jo?
2: Ano.
1: Fire! Fire! Báro!
2: Ona se to povedla, já to ani nečekala, mě se chtělo včera plakat, když jsem se připravovala.
1: Vy jste normálně jesmeni. Jak se jmenuje?
0: Nádhera. A víte, co bylo ještě super na Barči, že vlastně ona měla normálně sluch, všechno, ona uměla zpívat. Ona tady zanechala tolik songů po sobě, to je prostě ten talent. A jak uměla být nádherně pohotová, všimli jste si toho? A ten její smích.
6: Kiss. Radio Kiss.
2: Be happy.

0: Opět jsem něco krásného našel v našem archivu Rádia Kiss. My jsme tady měli jednu rubriku a říkali jsme tomu 90-vteřinová zpověď, jo? Všichni moderátoři, všechny navštívili naše holky ze social médiích a v 90 vteřinách nám pokládali otázky. Úplně cokoliv, jo? Znáte to? Nejoblíbenější barva, nejoblíbenější kuchyně, nejoblíbenější jídlo, nejoblíbenější zpěvák. A já jsem našel Báru Tlučořovou 30. listopadu rok 2022. Tak co pak nám v 90 vteřinách řekla naše Barča?
1: Kde jsi se narodila?
2: V Příbrami.
1: Kolik máš sourozenců?
2: 3.
1: Nejoblíbenější barva?
2: Modrá.
1: Nejoblíbenější jídlo?
2: Boloňský špagety.
1: A pití?
2: Mojito.
1: Kam jsi nejdál cestovala?
2: Dubaj.
1: A kde se ti nejvíc líbilo?
2: V Dubaji.
1: První pusa, kde byla?
2: Ve školce za průhledným závěsem, taková nenápadná.
1: Takže tím jsme si odpověděli i na to, kdy. A kdy byl první sex?
2: Bylo mi takhle, táhlo mi na 16.
1: Kde byl tvůj první miláček?
2: Tatínek.
1: Jaká je tvá nejoblíbenější skladba z 90. let?
2: Squeezer Blue Jeans.
1: Nejoblíbenější skladba dnešních?
2: Run.
1: A nejoblíbenější skladba z repertoáru Kissu?
2: To mi všechno.
1: Všechno. Nejoblíbenější celebrita?
2: Whitney Houston jsem měla vždycky hrozně ráda.
1: Nejlepší moderátor z Kissu?
2: Roman Anděl, musím.
1: A nejkrásnější moderátor nebo moderátorka?
2: Tak já samozřejmě, že jo.
1: A nejvtipnější?
2: No taky já.
1: No výborně. Kolikrát v životě jsi stála na hlavě?
2: Ježíš, furt.
1: Běh nebo posilování?
2: Obojí.
1: Plavání v bazénu nebo v moři?
2: V moři.
1: Pusa, klasická nebo francouzák?
2: Pořádný mlaskací francouzák.
1: Ze předu nebo ze zadu?
2: Obojí.
1: Nejtrapnější okamžik?
2: Teď.
1: A nejkrásnější?
2: Taky teď.
1: A ne, když se tě narodili děti?
2: To bylo jiný. To bylo dechberoucí.
1: Tak to jsme rádi.
0: Bára. Bára v devadesátkách. Radio Kiss. A dovolte mi tu její oblíbenou, nejoblíbenější písničku teďka právě zahrát na Kiss. Baruško, tvoje nejoblíbenější. Squeezer.

0: Squeezer, Blue Jeans, nejoblíbenější skladba naší Barči. Máme tady reakci na Barči, protože Barča vždycky umí rozdávat úsměvy.
1: Co si děláš srandu, tyhle? Báro, díky moč, máš jenom mě schovaný. Díky, mě si tam dobře, čau. Ale zbak do skovoště tu kámo, už mám sazínu.
2: S kysem za volantem po celé republice.
0: Tak pojďme se podívat na nějakou tu dopravu, kterou jste nám tady poslali. Mám tady něco od S, od Jiříka.
3: Ahoj všichni, prosím, prosím, jak to vypadá z Prahy na Brno? Je tam nějaký problémek, anebo mám jít vrchem radši na Ostravu? Děkuju.
0: Z Prahy na Brno, jestli vrchem, tak vydrž. MotoGP, ta už nám skončila o víkendu, to by mělo být v pohodě. Tak co pak tady máme na D1? Jdu to najít. No, zatím jako nemám tady něco moc vážného, ani od kysáku. Asi bych to možná vzal normálně přes Brno, chlape, asi jo. Pár ťukanců, 10, Ohrazenice, okres Semily, překážka 1, dodávka, Nová Ves, okres Mělník, to je 16, a také jeden nákladák s osobákem v sobě, a silnice Vigantice, okres Vsetín, nehoda autobusu, k tomu ještě také dodávka.
4: Ale

0: Objevte magický svět Energylandie, světové jedničky v horských drahách. Nyní druhá vstupenka s 50% slevou. Nakupte na tiket Energylandia.pl a plánujte prázdniny už dnes.
1: Dokonalý zážitek s atmosférou prvorepublikové noblesy. Luxusní wellness hotel Pivovar Monopol v lázeňském městě Teplice. Pivní lázně, saunový svět a masáže. Dopřejte si relax v jedinečné chmelové nebo bylinné koupeli. Kulinářský zážitek a fantastické pivo z vlastního pivovaru. Připravíme romantiku pro dva, rodinnou oslavu, rozlučku se svobodou i svatební hostinu. Skvělé zázemí pro váš firemní team building, školení nebo pracovní pobyt. Wellness hotel a pivovar Monopol v Teplicích.
2: Hrajeme to nejlepší od 90. let.
3: Pro ty nejlepší posluchače v zemi.
4: Pojďme všichni kysáci a poslouchejme jenom Radio Kiss.
2: Díky apce Radia Kiss nahrávejte vzkazy a vysílejte s námi každý den. Radio Kiss počasí.
5: Pro dnešek je polojasno až oblačno a nejvyšší teploty napříč republikou máme mezi 25 až 31 stupni Celsia. Na horách je kolem 22 stupňů.
2: Radio Kiss. Zprávy v jedné minutě.
5: Policie ze Středočeského a Královéhradeckého kraje a z Prahy od rána pátrá po muži, který byl zaznamenán se střelnou zbraní v Čelákovicích u Prahy u učiliště. Hledaný střídá auta. Jde o 55-letého Petra Šimona, který je ve špatném psychickém stavu. Policie zveřejnila jeho fotografii. Pokud muže nebo auto někdo spatří, má i hned volat linku 158, ale nezasahovat. Maďarský premiér Péter Maďar v parlamentu oznámil, že jeho vláda se rozhodla dosáhnout odchodu prezidenta Tamáše Šujoka z funkce ústavním dodatkem. Uvedl také, že v září začne příprava komplexní reformy ústavy, do které se má podle představ nové vlády zapojit celá společnost. Následně bude návrh ústavy předložen občanům ke schválení v referendu. A teď zpátky domů.
6: Mostecké nádraží čeká proměna. Místo podchodů přijde moderní lávka z restaurace Galerie železničního umění a celý prostor má být světlejší a bezpečnější. Návštěvníci se zatím mohou prohlédnout vítězný návrh i konkurenční projekty a porovnat, jak jednotlivé týmy přistoupily k modernizaci. Z Mostu Lucie Sinková.
2: Sport.
5: České i zahraniční tenistky podpořily Markétu Vondroušovou, která dostala v pondělí od Mezinárodní agentury pro bezúhonnost tenisu 4letý zákaz činnosti kvůli neodevzdanému vzorku při loňské dopingové kontrole. Karolína Muchová označila na sociálních sítích trest za těžko pochopitelný. Zprávy na KISu připravila Blanka Holoubková.
7: Další muzika do vašich uší a bedýnek. Dneska tady vzpomínáme na naší Barušku, tak mám pro vás další skvělé pecky vodní.
2: To nejlepší od 90. let. Kiss. Radio Kiss.

0: Posloucháte Radio Kiss a já teďka volám na jedno telefonní číslo, snad ho mám správně. Jestli už tam na druhé straně někdo je?
1: Halo, halo, dobrý den.
0: Halo, halo, Tomáši, ahoj, já tě zdravím. Tomáš Morávek, další neodmyslitelná část ranního Kissu, který patřil k Báře a k Romanovi. Tak to jsem rád, že jsme se spojili. Tome, jak se máš?
1: No dneska s těma zprávama nic moc.
0: Já vím, dneska je to smutný. Tome, pojďme zavzpomínat na tvou kolegyni, se kterou jste se potkávali tak dlouho a vyváděli jste neuvěřitelné věci spolu. Tak co nějaká vzpomínka, na co jsi dneska vzpomněl, když ses to dozvěděl?
1: Dneska jsem si vzpomněl na to, protože všichni víme, že Baruška byla nádherná ženská. A já si vzpomínám na jednoho jesmena, když jsem jí musel dělat odlitek bříška.
0: Jo, ano. Na to si vzpomínám, z toho je nějaký video. Povídej.
1: No a probíhalo to tak, že Baruška si lehla na židle a když jsem přišel k ní s tím voskem, tak si vyhrnula sukni. No a protože jsem chlap, tak jsem tu bříško ani nemohl najít pořádně.
0: Našel si pak?
1: Našel. A pak chci ještě říct všem, že já jsem v rádiu 30 let dělám a za 30 let jsem potkal dvě nejlepší moderátorky na světě úplně. První byla Irenka a druhá byla Baruška. To byly holky, se kterými stačilo se na sebe jenom podívat a už jsme věděli, o čem chceme mluvit.
0: Počkej, ty jsi znal Irenku od Bolka? Irenku?
1: Ne, Míšo, nech toho. Ne. No a s Barou jsem se seznámil, takže vysílali s Romanem a já jsem z jiného studia jim volával jako Kobra.
0: Ano, já si vzpomínám, Kobra 11, viď?
1: Ne, Kobra jenom.
0: Jo, jenom Kobra.
1: A nikdo to nevěděl, ani Roman, ani Bára a prostě jsem si je vodil každý ráno.
0: A prosím tě, mám pocit, tady volal přece ještě nějaký důchodce kdysi, ne? Také do ranního Kisu, Báře.
1: No, to byl pan Jaroslav.
0: Pan Jaroslav. A nevíš, kde je mu konec?
1: Vím, ten je v Kroměříži v domově důchodců.
0: Jo, Bára byla úžasná. Já vždycky, když jsem přišel k vám po 9. hodině, kdy jste vysílali jenom do 9, tak ty předávky s váma, to bylo něco úžasného. Vždycky jste byli pohotoví, vtipný. Moc ráda to vzpomínám.
1: Hm. Já jsem dneska mluvil s maminkou Blankou a jsem rád z jedné věci, že Barunka odešla v klidu a s úsměvem, ne s úsměvem, ale jakože byla už, jak říkala Blanka, že byla jako odezdaná, že vlastně jako už to trápení končí.
0: Ano. Už je tam hezky nahoře. Tome, moc díky. A my taky držíme palce. Drž se, Tome.
1: Je ti jasný, že jestli odejdu já, tak si nezavoláme. Taky si mohl najít lepší podkres.
0: No, já jsem chtěl.
1: Protože jak tě znám, tak tobě tečou slzy teď.
0: Chtěl jsem říct, že mi tohle nemůžeš dělat, víš, Tome.
1: Míšane, ještě jsem vymyslel jednu věc a věřím, že se připojí i ostatní rádia. Já bych ten datum, kdy Barunka odešla, vyhlásil jako den rádiového smutku.
0: Píšu si, Tomáši, píšu si. Díky moc. Drž se, chlape, vidíme se v pátek, jo? V Mostě.
1: Pátek v Mostě v areálu Benedikt.
0: Jo. Ahoj, Tome. Čau.
1: Ahoj, díky moc. A těším se na tebe a usmíj se.
0: Ano, zdravíme nahoru, Barunku. Čau.
1: Ahoj, Barunko.
0: Pa.

0: S vámi je Radio Kiss, před chviličkou, já se moc omlouvám za to ticho v éteru, ale jsou věty a slova, které vás i od jednoho z nejlepších kamarádů prostě totálně rozsekají a nejste na to připraveni a ten kluk to vždycky umí vás dostat. My tady dneska vzpomínáme na naši úžasnou kolegyni, se kterou jsme tady každé ráno vstávali. A já si myslím, že těch rodin, těch domácností, těch pracovních místností, těch aut, těch tyráků, těch tahačů, těch místností, kde všude znělo ráno, kdy si začínali od 5:30. Já si vzpomínám, když jsem Romanovi s Bárou říkal, že jste blázni, vyhrajete písničky na přání od 5:30 do 6:00, vždyť to ještě všichni spí. A Bára mi říkala, ne, ta linka se nezastaví, my bychom mohli hrát písničky už od 5:00. A oni opravdu od 5:30 hráli songy na přání, prostě pro dobrou náladu vám, a v 6:00 startoval ranní Kiss. A vstávali kvůli tomu o hodinu dřív. Ty brďo, to ještě nebydleli, prostě kousek od rádia. Hustý. Vzpomínám na to, jak jsem vždycky přišel a oni byli úplně už po té 9:00 hodině. Já jdu spát, já už nemůžu, já jdu spát. Bára měla trošku víc sil. To si vzpomínám, že Roman si chodil dávat šlofíka. Bára vždycky ještě vydržela do večera. Našel jsem další krásné video. Jmenuje se Nejlepší zpráva roku. Je z 27. listopadu 2021. Najděte správnou otázku k odpovědi dvojnásobná. To byla také další rubrika, která se objevila v ranním Kissu. A vy jste měli za úkol najít správnou otázku k odpovědi. A takhle to tenkrát bylo.
1: Kecáte. Vždyť jsem to říkal.
2: Je to tak.
0: Hezky.
1: To je co? Takhle jsme tady dneska vytále prečeli.
0: To
1: asi.
0: Ty vole, nemůžete dělat.
3: Kiss. Radio Kiss. Jak zní otázka na naší odpověď?
1: Odpověď je...
2: dvojnásobná.
1: Motáme se kolem soutěží akcí Radia Kiss a je na čase dát nápovědu, abyste se přiblížili ke správné odpovědi.
4: Přišla hezka. Já si myslím, že otázka zní Josef. Odpověď dvojnásobná.
2: Dvojnásobná, ano.
1: Jste skvělý. Nápověda.
2: Chtělo by to už nějakou větší, konkrétnější, než to, že se to netýká soutěží. Ani ale telefonátů.
4: A týká se to hodně, úplně nejvíc, řekl Roman, vysílání.
1: No, ne jako nejvíc, ale je to prostě...
4: Ale
1: je
4: jako
1: to...
4: stěžení.
2: Dotkne se to vysílání.
1: Ve velkém. Pojďme zvednout.
2: Takže nápověda je ta, že se to týká pouze ranního Kissu.
1: Hledejte pouze v ranním Kissu, odpověď dvojnásobná.
4: A netýká se to výher?
1: A je to nejlepší událost ne. Tohoto roku.
4: Dílka to být nemůže, to už by nebyl ranní Kiss.
1: Haló, Radio Kiss, zavolal někdo?
5: Ahoj, ahoj, Petr.
1: Slyšíme tě, Peťo, tak co?
5: Jo, já vás taky.
1: To je bezva, na co jsi přišel?
5: Co třeba taková, jako jaká bude ranní party ranního Kissu? Nebo něco jako...
1: Heleť, ne, bohužel, kamaráde. Ne.
6: Z Velké Anglie vám volá.
1: No já koukám, já úplně, teď tady koukám, tady je 0008800000 a říkám si, pane bože, tyjo, kdo mi to z Indie volá tady? Ale to Anglie.
6: To jsem já.
1: Takže povídej. No,
6: já si teda myslím, že jaká bude obsazenost moderátorská?
2: Dvojnásobná. Že by nás tady bylo 6.
6: No.
1: No, obsazenost se... možná řešit bude, viď?
2: Ale ne tímto směrem.
1: Takže není to správná otázka. Poslední šance, vždycky to máme do třetice.
2: Do třetice.
1: Radio Kiss, haló?
7: Haló, hezké ráno, dobré ráno. Já si myslím, že to bude otázka, jestli Verunka bude maminkou.
4: V ranním Kissu, ale jenom.
7: No, obecně.
1: Kecáte. Vždyť jsem to říkal, že čeká dvojčata.
2: Je to tak.
0: Jo!
4: Ty vole, pardon. Gratuluju moc, Baru.
2: Je to tak, jsem ve čtvrtém měsíci těhotenství a čekáme dvojčata.
7: Božku, já mám strašně moc blouce.
2: Děkuju.
0: Všichni ve studiu brečí.
4: No tak já
2: taky. Brečíme teďko všichni čtyři. Tak je to venku.
1: Tak snad to přišla.
4: Ještě to není venku. Za pět měsíců, Baru.
1: Dva kluci. Kysáci, slyšíte to? Naše Barča bude mít dvojčátka.
4: No to je super.
1: Tobě moc děkujeme, že jsi ukončila trápení posluchačů, protože to bychom tady možná mohli hádat až do noci.
7: Já jsem moc šťastná.
1: Na to přišli.
7: Myslím si, že tohle je tak strašně hezké. A já, jako jsem taky maminka, tak jsem to strašně cítila jako intuitivně, že to přece musí být jedině tohle. Takže jsem strašně šťastná, že se mi to jako mě dvojnásobné mamince, takhle jako ta intuice, že mě jako by nezradila. A opravdu velká, velká gratulace, hlavně travíčko, ať je všechno fajn.
2: Děkuju moc.
7: Oh, tak to jsem nečekala.
1: To je něco, viď?
4: Být Bára čeká, no.
1: Takový zprávy, to nám, hra. Prosím, ještě vydrž na telefonu a my ti tady ten vstup pošleme i na památku e-mailem.
0: Ano, a pak jsme se to všichni dozvěděli. To byla nádhera. Tak zdravíme tatínka, zdravíme maminku a zdravíme samozřejmě kluky.

0: Rádia Kiss. Už dnes večer
1: od 6 hodin.
0: To nejlepší od 90. let. Na internetu i v aplikaci Rádia Kiss.

0: Tady je Rádio Kiss, a ještě než vás za malý okamžik předám do rukou a k dvou mikrofonům Radkovi a Magdičce. Našel jsem ještě jedno úžasné video a jednu úžasnou nahrávku od Báry, protože ten její hlas, to je prostě legendární hlas, ten smích a úsměv. Je to video z roku 2021. 27. ledna Bára opět musela splnit jednoho jesmena. A myslím si, že tohle, jak jsem teda aspoň četl podle některých komentářů pod videem, tak někteří z vás to mají dokonce jako budíček stáhnuté jako MP3 do dnešních dnů. A tohle je prostě budí. Tak Barunko.
1: Je na čase, kysáci, zahodit tady ty všemožný, hrozný budíky.
2: Yes, man. Roman a Bára nesmí říct ne.
3: Je to tady, kysáci. Měla jsem tu možnost si budíček připravit o den dříve, protože si mě na to upozornil již včera a tak jsem učinila.
1: Věděl, co nás čeká.
3: A na rovinu říkám, že jsem se inspirovala svým vlastním vstáváním, protože já nesnáším takový to, jak ti úplně...
1: Exploduje muzika nebo nějaký
3: tak,
1: tón.
3: Tak, ano. Já potřebuju jako pomaličku, abych se nelekla, a tímto způsobem jsem připravila i budíček pod mým vedením.
2: Yes, man.
1: Spouštím to právě teď.

0: Vstávej, je tu ráno, nový den, to je nový začátek, nové příležitosti, nové radosti a nové úspěchy. Tak nasaď úsměv, ten tvůj, protože tenhle den bez tebe by stál za prd.
1: Je to dobrý!
2: Jo?
1: Jo!
2: Tak to jsem ráda.
3: Baru, tohle je fakt hodně dobrý. Takový erotický.
2: To nebyl úmysl, ale...
1: No, no.
2: Libore.
1: Stačí takhle málo, Libore? To tam cítíš?
4: Barčo, super! Super budíček, hned se dám na buzení.
2: Moc děkuju, Danieli.
5: Tak Barunka je zaručený yesman, Romane, takže dobré ráno.
6: Barunko, budíček perfektní, nádhera, fakt se ti to povedlo.
2: Děkuju, kluci.
7: Jo, Baruško, já dostala úplně husinu, když jsem to poslouchala, super.
2: Já jsem úplně nadšená, že se vám to líbí.
1: Samý krásný vzkazy tady chodí pro tebe.
8: Taková minda z koťahulek.
1: Pardon, to mi ujelo tady. Kačko.
9: Barušku, krásný. Ale obávám se, že já bych si to pustila spíš na uspání, než na probuzení.
1: Proč ne, že jo?
2: Klidně.
10: No, Baru, úplně famózní budík. Kdy to bude ke stažení? Ať si to můžu nastavit místo toho kohouta, který ho tam mám teďka. Protože obávám se, že jestli mi zazvoní ještě dvakrát, třikrát, tak ten mobil poletí v oknem. Ale tebe s takhle krásným probuzením rozhodně oknem neprohodím. Skvělá práce.
2: Ty seš zákeřnej, viď, Romane?
1: Tak co, kde to najdem, Baru?
2: Určitě na webu Rádia Kiss a budete si to moc stáhnout.
1: Yes, man, splněn.
2: Jo.
11: Takhle se vstává jedině na Kissu.
12: Já už jsem si to také stáhl.

0: poděkovat, kysáci, za všechny vaše zprávičky, SMSky, básničky, jste opravdu úžasní. Já musím už tady pustit Magdu s Radkem za všechny hlasovky, jedna tahle moc hezká.
1: Ježmarja, to je dneska tak smutný, to je tak smutný a zároveň krásný, jak na Barunku krásně vzpomínáte. Jak držíte tu vzpomínku a držet budete. Opravdu krásný, moc krásný. Držte se všichni. Ahoj.
0: Jo, jo, a my moc děkujeme, že jste s náma. Tak držte se všichni, opatrujte se a dávejte na sebe pozor.
2: Radio Kiss. To jsou nejen devadesátky, ale i největší hity milénia. V pátek jim věnujeme celý večer. Best of Millennium. Best of Millennium. Jeden z hitů nového tisíciletí hrajeme právě teď na Kissu.

0: Kysem za volantem po celé republice.
1: Kysáci, my vám přejeme poněkud hezké odpoledne, pokud to samozřejmě půjde, a pojďme se podívat na dopravu. Jedna nehoda je na dálnici D1, je to ve směru na Ostravu, 193. kilometr. Bouralo se bohužel také v Teplicích, je to v ulici Libušina, a jedna dopravní nehoda v Bílině v ulici Bílinská.
2: Hezké odpoledne ode mě, pojďme se podívat do Hradce Králové za Škodovkou ulice. Tady se bouralo stejně jako Rychnov nad Kněžnou, ulice Nové domy.
1: A my startujeme odpolední jump.

0: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. e-kondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. e-kondomy.cz.
1: Kvalitní kanalizace bez kompromisů? Vsaďte na tradici. Ostendorf Osma. Český výrobce kanalizačních systémů z plastu pro vnitřní i venkovní použití. Člen skupiny Ostendorf. Spolehlivé systémy s dlouhou životností a snadnou montáží. Více na kanalizacesplastu.cz.
2: Placebo. Britská legenda je na cestě do Prahy. 30 let od debutu a s novou podobou Placebo Recreated. 15. listopadu Praha sportovní hala Fortuna. Vstupenky na LiveNation.cz.
3: Radio Kiss. Filmové tipy.
4: My vás naučíme je seriál, který se odehrává ve fiktivní verzi Jižní Koreje. Právě tam kvůli novým zákonům a přehnané ochraně dětí zcela skolaboval školní systém. Učitelé ztratili veškerou autoritu, studenti je fyzicky napadají a brutalita i kriminalita mladistvých na školách dosáhly extrémní úrovně. Drsná školní podívaná sleduje své razné inspektory, kteří s pomocí nekompromisních, často fyzických metod bojují proti šikaně. Pro KIS Katka Čepelíková.
3: Radio KIS počasí.
5: Pro dnešek je polojasno až oblačno a nejvyšší teploty napříč republikou máme mezi 25 až 31 stupni Celsia. Na horách je kolem 22 stupňů.
3: Radio KIS. Zprávy v jedné minutě.
5: Osoby samostatně výdělečně činné se od 1. července dočkají snížení minimálních záloh. Změna platí pro všechny, kteří dosud platili 5720 korun měsíčně. Jednalo se o jeden z předvolebních slibů současné vlády Andreje Babiše, který v letošním roce vyjde státní kasu na zhruba 4 miliardy korun. Snížených částek se dočkají také lidé v režimu paušální daně. Srbsko v posledních letech prudce navýšilo počet Rusů, kterým uděluje občanství a s ním i bezvízový vstup do EU. Upozorňuje na to několik médií, podle kterých srbské pasy získávají i Rusové, kteří jsou pod mezinárodními sankcemi. Často se tak navíc děje v rámci zrychlené procedury. Evropská komise mluví o potenciálním bezpečnostním riziku. A teď zpátky domů.
6: Léto na Ústecku letos jede naplno. Program se rozbíhá už na konci června a táhne se až do začátku září. Od rodinných akcí přes rokové festivaly až po sportovní výzvy u Milady. Akce jsou vždy venku. Jedna z prvních se jmenuje Rodinné radovánky a startuje 27. června ve 2 odpoledne v městských sadech. Z Ústí Lucie Sinková.
3: Sport.
5: Fotbalisty Karviné po odchodu trenéra Marka Jarolíma převezme Roman West. Slezský klub o tom informoval na svém webu. Délku smlouvy s 44-letým koučem nespecifikoval. West dosud v první lize vedl pouze Slovácko. Jestli v ní ale bude hrát i s Karvinou, není v této chvíli jisté. Tolik zprávy s Blankou Holoubkovou a teď už je tady odpolední jump.
7: Blani, my ti za zprávy moc děkujeme, je to tak, startuje právě teď odpolední jump.
8: No z muziky třeba Dario G právě teď u nás na KISu. Hezký
9: to nejlepší od 90. let. KIS. Radio KIS.
10: Be happy.

0: Desáci právě nám teďka dohrál do víkenda, který vlastně nám dospíval před maličkou chviličkou. My máme úterý 23. června roku 2026. Odpolední jump je na svém startu. Magda Vronková, taky Radek Hrdina. Hezký odpoledne.
1: Hezké odpoledne, mám přejeme, pokud to samozřejmě jde. Vy, co posloucháte, ladíte Radio Kiss. Samozřejmě moc dobře víte, že nás opustila před pár hodinama Bára Tlučhořová, takže my samozřejmě také vyjádříme upřímnou soustrast rodině a všem blízkým, včetně tady rádiový party, protože Bára neodmyslitelně patřila do Rádia Kiss. Takže Barunko, ať seš kde chceš, tak tě ti jenom dobře už. Takže je to, i když to řeknu za sebe, i když víte, jaká je situace, i když víte, že to prostě spěje do nějaký cílový rovinky, nebo už to tam je, tak stejně k vás to samé. Takže Baru, a tě ti už jenom dobře, protože za mě jsi neskutečná frajerka a bojovnice, protože líp a jinak to definovat nejde. To, co jsi za poslední roky zkusila, to je bohužel neuvěřitelný. Držela si strašně dlouho. Takže já chci, aby bylo nějaký potom.
0: Určitě.
1: Aby si to teďkon prostě vynahradila za ty poslední roky.
0: Já doufám a tak nějak jako opravdu pevně věřím v to, že Jirka už teďka stojí za mixákem a Barča mu tam do toho prospěvuje.
1: Takhle
0: a
1: si to představuju.
0: A vyprávějí si tam nejrůznější fóry.
1: Takhle si to představuju.
0: A vlastně tráví tam teďka spolu ten čas. Já samozřejmě na rovinu říkám, já jsem Barču nezažila, já jsem přišla vlastně na Radio Kiss až vlastně potom, co Barča už tady nebyla. To ale neznamená, že se mě tahle ta zpráva jako nedotkla, ba naopak, já to hrozně tak jako prožívám, cítím to. Je mi to strašně líto, ale prostě Barča byla neodmyslitelnou součástí tady týmu Rádia Kiss a hlavně její smích, který si myslím, že byl tak nakažlivej a vlastně provází celý Rádio Kiss a máme to tady všichni takhle, takže...
1: Bára byla skvělá.
0: Byla skvělá.
1: Boží člověk. A proto asi byla povolána.
0: Ano. No.
1: Jenom ta cesta... mohla být kratší, protože ten konec byl hodně náročný pro ní.
0: My tady samozřejmě v odpoledním jumpu dneska se určitě Barče ještě párkrát budeme věnovat. Samozřejmě chceme, aby to bylo v hlavně pozitivním duchu. Pokud vy máte nějaký pěkný vzpomínky, něco jste s Barčou zažili, neváhejte, klidně nám pošlete nějakou hlasovku. Rádi zavzpomínáme, ale samozřejmě pojďme si to v rámci možností tak nějak jako užít.
1: Báro, koukej, je tam všechny rozesmát tím svým smíchem.
0: Přesně tak. Jump. Odpolední Jump.

0: Kiss Hit v jedné vteřině.
1: Kiss Hit v jedné vteřině, to je běžná rubrika, kterou samozřejmě slýcháváte tady ve všední den od 2 hodin odpoledne, nebo krátce po 2 odpoledne. Mm-hmm. My tuhle rubriku jsme tam dali, zařadili, ale dáme si ji dneska malinko jinak. Uvolněte se, posaďte se, nechte ty mobily bejt, protože my teďko nebudeme hádat jednu vteřinu, my nebudeme hádat vůbec, protože my vám to prozradíme. My si totiž tady dáme Kiss Hit přesně ve 3 minutách a 53 vteřinách. My si totiž dáme jednu takovou vzpomínkovou, ale z vesela, přátelé, z vesela, jo? A to je ranní Kiss, Evetka písnička, dneska už to hrálo u ranní trojky, ale dneska je odpoledne a proč si Barunku takhle jako nepřipomenout?
2: Máme strašně moc krásných vzpomínek na Barču, takže teďka si dáme tuhle stu a samozřejmě vím, odpoledne je jich tady hromada. My vám samozřejmě Kisáci strašně moc děkujeme i za sdílení veškerých vzpomínek na Barču a pojďte si vychutnat tenhle ten
1: Ale dejme ty koutky nahoru.
2: Pojďme.

0: všechny vítěze naší ranní soutěže.
1: Přes 400 000 korun jsme poslali na vaše účty a jedeme dál.
0: Soutěžit budeme i po celé léto.
2: 7-7. Každé všední ráno na Rádiu Kiss. Partnerem celoroční soutěže 7-7 je Comfort Group.
3: Znáte to. Přístavba vzadu, garáž, která se časem zvětšila, podkroví, které vzniklo, tak nějak postupně. Dnes je u mnoha nemovitostí realita jiná než projekt na úřadě. Legalizací stavby vám dáme vše do pořádku. www.stavby-legal.cz

0: One Republic. Poprokové hvězdy se vracejí do České republiky a ty můžeš být u toho. 27. června, letiště Letňany. One Republic. From Europe with Love Tour 2026. Vstupenky už teď na LiveNation.cz. Podporuje Radio Kiss.
1: Nejoblíbenější hity jukeboxů Rádia Kiss.

Mix Rádia Kiss. Už dnes večer od 6 hodin. To nejlepší od 90. let. Na internetu i v aplikaci Rádia Kiss. Kiss. Rádio Kiss. Be happy.

0: Kysáci, máme tam sice trošičku jiný než sportovní podkres, ale já bych vlastně teďka chtěla vás možná nalákat, pokud zatím ještě nekoukáte na mistrovství světa ve fotbale, tak abyste jako honem rychle začali. Hlavně teda vy, pánové. Proč? Protože samozřejmě v pauzách, no samozřejmě, já jsem teď viděla video od jednoho stand-up komika, který si to naprosto pochvaluje a říká, že on je vlastně při každém utkání znova a znova zamilovaný a po každý do jiný země.
1: No ne, jako tak, jako co si budeme, jo, tak no. Český faninky opomenu, český holky prominou, protože jsou krásní.
0: Ano,
1: jo?
0: Samozřejmě.
1: Ale pojďme, český faninky jsou nádherný, ale pojďme se podívat. Brazilky.
0: Wow.
1: Pozor, Chorvatky.
0: Tak ty jsem nestihla.
1: No, pozor, taky Jižní Korea, občas když zabrousili ty holky, taky nebyly úplně od věci. Jako.
0: A umějí uklízet, hele.
1: To, no. A když budete mít kliku a budou ze Severní Koreje, jak jsou to bombové holky. Ale přátelé, další a další. Švédsko.
0: Mm-hmm. O, tak jo.
1: Dánsko. Norky.
0: Koukám, že ty to máš zkouknutý poměrně slušně. Teda.
1: Musím říct, že pár jsem jich zahlí.
0: Ty se tak jako koukáš mezi čas a říkáš, že hele, ne, to je nevěsta, to je nevěsta.
1: Já jsem využil nějakého toho, že někdo si dal tu práci.
0: Ano,
1: vysocil to. A je to z letošního mistrovství a musím říct, že tam jsou opravdu krásný baby.
0: Tak to podpořte, ale normálně se na to koukejte a je to challenge to vždycky pak chytit tu pěknou.
1: No, ale ne, vždycky to vyjde úplně dobře, ten záměr, protože jedna švédská influencerka
0: ano.
1: Vzala dvě národní trička, chcete-li drezy,
0: ano.
1: A udělala si je jako uspůsobila, že se je samozřejmě ustříhla, udělala si z nich bodíčka, jedno dokonce na zip. Ty fotky vypadají hezky, ale vzala národní dres a rozstřihala ho.
0: Aj.
1: A takže s bídou se teď potácí, ztrácí sledující, protože i holky takhle v tomhle směru musí malinko přemýšlet.
0: Takže ani ten hrudník jej to nezachránil.
1: Vůbec. Ani to, že je fakt hezká.
0: Yeah.
1: Ona už se omluvila, že to nebyl záměr, ale prostě zase na druhou stranu chápat, je to holka, vzala to přes modu, ale je to národní dres, ten si do něj se nestříhá.
0: Takže prosím vás, po naučení po tomhletom vstupu, jo, národní dresy a svatební šaty se prostě nestříhají.
1: Proč se nestříhají svatební šaty?
0: No když máš třeba po mamince, že jo, a řekneš si, tak já si vezmu kousek z těch šatů, no to neexistuje prostě.
1: Jasně, ne. A nebo si zkuste potom jako do toho vlísat za 20 let a zkuste do toho nestřihnout.
2: Odpolední Odpolední jam. Každé všední odpoledne od 2 do 6 na Kisu.

0: Blíží se čas dovolených, co si budeme v pátek je vízo a samozřejmě hromada z vás to úderem vezmeme na letiště, do aut, do vlaku, do autobusu a třeba někam vyrazí už právě na den následující, možná už pátek, někdo už třeba dřív vyzvedne si vízo, že jo, a možná třeba už zítra, kdo ví.
1: Hned pofrčí.
0: Ale vyrazit na cestu úplně sám je stále oblíbenějším trendem nejenom ve světě, ale i v České republice a mezi českými turisty a musím říct, že tady čtu, že velké české cestovní kanceláře už na to reagují a pozor, nabízejí ty zájezdy opravdu jako pro single.
1: Hezky.
0: Nejde o to, jako že seznámit se, to je jejich věc.
1: Jasně.
0: Ale že prostě nejdeš na dvou lůžkáček, ale budeš mít pěkný jednolůžkáček za lepší prachy.
1: To je člověče zajímavý, no.
0: To je dobrý.
1: Já jsem vlastně tohle cestování jakoby sama jsem chtěla vždycky vyzkoušet. Měla jsem z toho vždycky trošku obavy a říkám si, hele, ale jako, tak to jednou uskutečním. No a už to asi jako nestihnu, no.
0: Jako vybírat samozřejmě destinace, kde je to jako bezpečnější, že jo?
1: Určitě,
0: jo, určitě. Budeme. Jako je to furt loterie. Ale já vám to řeknu, xkrát jsem byl sám na dovolený a vybírám si stejnak dvou lůžek. Nejde o to jako že náhoda. Velká postel.
1: Velká postel.
0: Přesně tak.
1: Když jsem na tý dovolený, tak se aspoň pořádně vyspím.
0: Dám si tam tu klimatizaci na 15 stupňů a já zmrznu a je mi dobře prostě.
1: A jinak Radek mi tady před chvilkou prozradil, že by velice uvítal, kdyby více Češek single jezdilo na dovolený. Hlavně tam, kde on.
0: Tam, kde budu já. A kdyby vám bylo smutno, tak zaklepat na můj pokoj.
1: Sice zmrznete a možná pak se zahřejete.
0: No jistě.
2: Radek a Magda. Jam. Odpolední jam. Na Rádiu Kiss.

0: S Kysem za volantem po celé republice.
1: Kysáci, máme tady dopravní informace. Vážná nehoda na D1 a Honza ví víc.
2: Ze směru Vyškov Brno na D1 se stala vážná dopravní nehoda. Aktuálně je to zavřený, přistává tam vrtulník, kolona je až nevím kam. Takže pokud se někdo chcete dostat na Brno, tak určitě ne po dálnici aktuálně.
3: Moc krát děkujeme. Po Honzovi přichází z Bindě a také má informaci z D1 a my vám přejeme šťastnou cestu.
4: D1, Vyškov Brno, 221. kilometr, nehoda, zasahuje tam vrtulník, všechny složky, zbytek totálně stojí, kolona skoro až po Vyškov, tak s tím zkuste nějak operovat, ať se daří, ahoj.

0: Objevte magický svět Energylandie, světové jedničky v horských drahách. Nyní druhá vstupenka s 50% slevou. Nakupte na tiket Energylandia.pl a plánujte prázdniny už dnes.
1: Duran Duran, poproková legenda, se vrací do Prahy. 24. června v pražské O2 aréně. Zažijte po dlouhých 14 letech živě geniální Duran Duran a jejich největší hity. Už 24. června v Praze. Vstupenky už teď na LiveNation.cz. Podporuje Radio Kiss.
2: Dokonalý zážitek s atmosférou prvorepublikové noblesy. Luxusní wellness hotel Pivovar Monopol v lázeňském městě Teplice. Pivní lázně, saunový svět a masáže. Dopřejte si relax v jedinečné chmelové nebo bylinné koupeli. Kulinářský zážitek a fantastické pivo z vlastního pivovaru. Připravíme romantiku pro dva, rodinnou oslavu, rozlučku se svobodou i svatební hostinu. Skvělé zázemí pro váš firemní team building, školení nebo pracovní pobyt. Wellness hotel a Pivovar Monopol v Teplicích.
3: Hrajeme to nejlepší od 90. let.
4: Pro ty nejlepší posluchače v zemi.
5: To se to jedá! Jen tak dál, super, jste úžasný, miluju vás.
3: Díky apce Rádia Kiss nahrávejte vzkazy a vysílejte s námi každý den. Rádio Kiss počasí.
6: Pro dnešek je polojasno až oblačno a nejvyšší teploty napříč republikou máme mezi 25 až 31 stupni Celsia. Na horách je kolem 22 stupňů.
3: Radio Kiss. Zprávy v jedné minutě.
6: Ve čtvrtí Krásné Březno v Ústí nad Labem řidič osobního automobilu dnes srazil chodkyni. Skončila v péči lékařů. Svědci nehody šoféra vytáhli z vozu a zbyli ho. Lékaři muže převezli do nemocnice. ČTK to řekla mluvčí ústecké policie Veronika Hišplerová. Podle ní to není první případ, kdy do řešení automobilové nehody před příjezdem policie zasáhli přítomní. Před 10 lety britští voliči v referendu rozhodli o vystoupení Británie z Evropské unie. Tehdejší premiér David Cameron jej prezentoval jako událost jednou za život, která definitivně vyřeší otázku napjatého vztahu Británie k EU. Na konci ledna 2020 Británie formálně opustila EU po 47 letech. V současnosti většina Britů v průzkumech veřejného mínění říká, že Brexit byl chybou. A teď zpátky domů.
7: Plzeňský kraj letos podpoří 22 filmů, seriálů a studentských snímků rekordními 9 miliony korun. Oproti předchozím letům je to dosud nejvyšší částka. Mezi podpořenými projekty jsou například minisérie Žítkovské bohyně, adaptace románu Listopad nebo rodinná komedie Expedice Galejník. Pro KIS Lucie Sinková.
3: Sport.
6: Argentinský útočník Lionel Messi překonal na mistrovství světa brankami s pořadovými čísly 17 a 18 historický střelecký rekord Němce Miroslava Kloseho. Kapitán obhájců titulu, který ve středu oslaví 39. narozeniny, rozhodl v Dallasu o vítězství Rakouska 2-0 a navázal na hat-trick z úvodního utkání jihoamerického týmu proti Alžírsku. Takové byly zprávy s Blankou Holoubkovou a teď opět pokračuje odpolední jump.
8: Hodinka druhá na startu, odpolední jump na Radio Kiss.
9: Magda Veronková, Radek Hrdina, s náma to teďka roztančí Snap.
3: To nejlepší od 90. let. Kiss. Radio Kiss.
9: Be happy.

0: Ladíte Radio Kiss, máme krátce po 15. hodině. Samozřejmě dnešní vysílání vůbec tady na Radio Kiss celý den je trošičku pochmurnější, protože už jste asi zaregistrovali, kysáci, že nám bohužel odešla naše dlouholetá kolegyně Bára Tlučhořová. My jsme se ale tady rozhodli v odpoledním jumpu, že vám i přesto chceme rozdávat radost, protože tu radost, kterou chceme rozdávat za malou chvíli, je určitě něco, co by potěšilo i samotnou Barču. Jo, určitě by tam s váma třeba chtěla být pořádně, zatrsat na tuhle tu kapelu, protože neodmysleně taky patří do playlistu Rádia Kiss.
1: One Republic za chviličku, tady Lupeny u nás na Rádiu Kiss, jenom za to, že bychom rádi slyšeli od vás nějaký vlastně vize vašeho léta 2026. Mm-hmm. Co budete dělat? Kam pojedete na dovolenou? Ano, je to takový prostě, dá se říct, no, cesta do vaší cestovatelské duše. Jo, to znamená, že opravdu budeme chtít vědět, rozkoumat, možná i nechat se inspirovat. Jo, že třeba řeknete něco, kdo někdo řekne, wow.
0: To je dobrý.
1: Jo, tam bych třeba jel taky. Takže za malou chvíli, 210-323-23, jo, až dohraje Timba.
0: Timba, to jo? Poznáte. Timbaland.
1: Až dohraje.
0: Až dohraje.
2: Odpolední Odpolední jam. Každé všední odpoledne od 2 do 6 na Kissu.

0: Kysáci, právě teďka v tuhletu chvíli máme připravený další dva lupeny, a to na sobotní koncert skupiny One Republic, která opět vystoupí tady v Praze letiště Letňany.
1: Hned několikrát, přátelé, jsem byl na One Republic a kdybych měl čas, tak rozhodně zajdu, protože One Republic zaručují naprosto bravurní show a opravdu jako zážitek hudební. Jakýkoliv koncert, ten, který jsem zažil, byl famózní a řadil bych je do top pětky. Uměj to, kluci jsou boží. Jděte, vyražte. Má být vedro,
0: Ale zase vedro.
1: To je záruka, že nesprchnete a je to až večer.
0: Je to až večer, hlavně je to už taková v podstatě fakt jako summer letní akce.
1: Jo.
0: A my jsme řekli, že ty lupeny rozdáme pouze a jenom v případě, že nám někdo z vás odpoví, jaký má plány na léto. Tak halo, kdo pak je tam?
2: Halo, halo, tady Aja, ahoj.
1: Ahoj, ahoj. Odkud telefonuješ?
2: Z Vimperka.
1: Vimperk, jižní Čechy, dobře, zdravíme. Prosím tě, lupeny jsou téměř tvoje. Jsou skoro zadarmo, jenom nám musíš prozradit, jaký že to máš ty vize a plány na letošní léto, léto 2026.
2: Jediná vize, teda největší, tak to je, že pojedeme do Chorvatska na plachetnici. Manžel je kapitán, takže pojedeme do Chorvatska a týden
1: vidíš?
2: Tam...
1: Vidíš, slyšíš to? Oni už pojedou odsaď. Z Vimperka.
0: Z Vimperka.
1: Z Vimperka.
0: Se plachtějí z Vimperka.
1: Vimperka pojedou až na to. Tak pozor. To už abyste vyrazili, abyste to stihli.
0: To teda, každopádně po nějakých těch říčkách, no bude to challenge, čověče.
1: To jo.
0: Ale je to zajímavý nápad, čověče, na plachetnici jsem ještě nikdy nebyla.
1: A je ti blbě, na kolotočích není, takže ty můžeš, ty jsi v pohodě.
0: Já
1: jak
0: můžu.
1: To zvládáš ty, Ajo, co se týče třeba plachetnice nebo lodě? Jsi v pohodě? Asi jo.
2: Hrozně jsem se bála, ale úplně v pohodě, je to úplně v pohodě, teda když nejsou velký vlny, tak je to úplná pohodinde.
1: S dětma, bez dětí?
2: S dětma.
1: A ty to zvládají v pohodě?
2: Úplně v pohodě, ty to
1: takže mimo. Možná ty pro rodiny nebát se toho oslovit někoho, kdo má třeba papíry na takovouhle loď a zkusit si udělat třeba jiný zážitek.
2: Určitě.
1: A jo, každopádně my ti blahopřejeme. Dva lístky máš, takže hlídání zajistit na tuhle sobotu a vyrážíte na One Republic.
0: Tak mi prosím tě, vydrž ještě na telefonu, jo, Ajo.
1: Ahoj.
0: A kysáci, my ty lupeny budeme ještě taky rozdávat, jo? Zítra, pozítří, máte se rozhodně na co těšit.
3: Jump, odpolední Jump Radio Kiss.

0: máme Jordánsko-Alžírsko, tam to dopadlo lépe pro Alžírsko, porazilo 2-1 zmiňované Jordánsko, ale jak to bude dál?
1: Jak to bude dál? Tak od 19 hodin se můžete těšit na Portugalsko-Uzbekistán. 22. hodina, to si myslím, že by mohl být docela zajímavý zápas, a to je Anglie versus Ghana. A v jednu ráno tam bude kdo?
0: Panama, Chorvatsko zmiňované, faninky chorvatské přijdou. Nebo já jsem opravdu viděl takovou tu pasáž, kde opravdu byly chorvatský, v chorvatských dresech holky a vypadaly fakt krásně. Ale je to o fotbale. No, za mě, jenom takovej výstřel, jo?
1: Zkus.
0: Takže, Portugalsko, Uzbekistán, tak Portugalsko papírově musí vyhrát. Jestli vyhraje, to se rozvíme, ale... Takže Portugalsko, Anglie, Ghana. Anglie. Chci věřit. No taky. A Chorvatsko, Panama, Chorvatsko.
1: Chorvatsko, fakt, jo. No, dobře.
0: Ale tak to jo. Je jenom takovýhle výstřel, to může být úplně všechno jinak, že?
1: Jinak jsem viděla výborný video, proč by měly vlastně ženy se svými partnery sledovat mistrovství světa ve fotbale, protože muži zase na oplátku sledují veškerý jiný programy, které jsou třeba víc jako pro ženský, to znamená, jo, nějaký
0: a je to
1: reality
0: za 4
1: show
0: roky
1: a tak dále.
0: A, prostě, a proč jako, když ta ženská neprudí,
1: jo
0: a tak to může být jako zajímavý, to se úplně, jako, že jo, občas se zeptá, jo,
1: ano.
0: Co je ten offside, co je ten out, co je to, ne, koukejte chlapi sami.
2: Co to pískáš? Branky Body Jump na Radio Kiss.

0: Kamaráci, co se budeme povídat? Vedro je venku opravdu neúprosné. Já doufám, že hlavně všichni dodržujete pitný režim. Pokud ne, tak byste měli určitě začít. No ale samozřejmě v takovémhle horku to docela i třeba nabízí, že byste mohli třeba i takhle k večeru začít grilovat.
1: Jo.
2: Já jezdím takhle na večer na kole, jo.
1: Jo.
2: Ne pravidelně, ale zrovna jako v tomhle počasí se to nabízí.
0: Okay.
2: A když jedeš přes ty vesničky nebo přes tyhle ty lokality, tak jenom natahuješ. A jenom děláš. Ježíš Maria, to je jako vůně rajská všude.
0: Já teď apeluji právě na vás, na muže, kteří se za ten grill postavíte, protože na mě vykoukla dneska zpráva, že údajně muži, kteří grillují, jsou podle studie mnohem víc sexy a přitažlivější. Takže pánové, trička dolů, napichovátka do ruky, klobásky taky a na grill a je na to hezky grilluje.
2: Napichovátka do ruky. A klobásky taky?
0: Klobásky?
2: Píšu si, kamagdě nikdy nechoď na grilovačku, Bůh ví, co by po tobě chtěla.
0: Tak pánové, hlavně u toho buďte sexy, jo?
3: Odpolední jump. Od 2 do 6. Na Rádio Kiss.

0: Vždycky jsem za volantem po celé republice.
1: Dopravní informace má pro nás tu na tu chvíli Rosťa.
2: Ve Veří a Vytýškou je bouračka, najíždějí tam sanitky, záchranáři.
1: Děkujeme moc krát. A dopravní nehoda na dálnici D1 ve směru na Brno, 220. kilometr. Byla to velká nehoda, stále to tam ještě probíhá, tak se tomu určitě radši vyhněte.
3: A dvě z Brna přímo, jedna je jugoslávská a jedna je Úvoz, pozor.
1: Šťastnou cestou s rádiem KISS.
0: Vybavte se na léto v kysáckém stylu. Sluneční brýle, šiltovky, trika, mikiny, osušky, ale taky zapalovače, klíčenky nebo samolepky najdete právě teď na webu KISS.cz. V našem KISS

0: Kvalitní kanalizace bez kompromisů? Vsaďte na tradici. Ostendorf Osma, český výrobce kanalizačních systémů z plastu pro vnitřní i venkovní použití. Člen skupiny Ostendorf. Spolehlivé systémy s dlouhou životností a snadnou montáží. Více na kanalizacesplastu.cz.
1: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. e-kondomy.cz pro muže, pro ženy, pro oba. e-kondomy.cz.
2: Nejoblíbenější hity jukeboxů Rádia Kiss.

0: Relax Rádia Kiss. Už dnes večer od 6 hodin. Rádio Kiss počasí.
1: Napříč republikou bude zítra jasná až polojasná obloha a teploty kolem 30 stupňů Celsia.
0: Rádio Kiss. Zprávy v jedné minutě.
1: O letošní dobrovolné vojenské cvičení pro středoškoláky byl mimořádný zájem. Podle armády se přihlásilo 1173 studentů. Podmínky výcviku jich splnilo 1160. Výcvik studenty čeká od 7. do 31. července. Po jeho úspěšném absolvování složí slavnostní přísahu a stanou se z nich vojáci v záloze. Po 4 letech omladila značka Renault svůj nyní už plně elektrický hatchback Megane. Ten jednak zásadně změnil svůj vzhled, když na přídi najdeme například i šachovnicově uspořádaná světla pro denní svícení a jednak změnil typ baterie. A teď zpátky domů.
2: Město Tábor se rozhodlo rozšířit provoz skenovacího vozidla, které monitoruje parkování, aby zlepšilo dodržování pravidel a zajistilo spravedlivější užívání parkovacích míst. Nově by proto mělo skenovací vozidlo jezdit ve všedních dnech v podstatně širším časovém rozsahu než dosud. Z Tábora pro KIS Lucie Sinková.
1: Sport. Do zbrojovky Brno přestoupil z pražské Slavie stoper Erik Hunal. 21-letý fotbalista a mládežnický reprezentant podepsal v týmu nováčka první ligy víceletou smlouvu. Zprávy v jedné minutě přinesla Blanka Holoubková.
3: Blance, za zprávy opět moc děkujeme, je tady druhá polovina odpoledního jumpu.
4: Z muziky třeba Don Omar a Lucenzo na KISu.
0: To nejlepší od 90. let. KISS. Radio KISS.
3: Be happy.

0: Ladíte Radio Kiss, máme krátce po 16. hodině, no určitě by dneska stálo taky za to zmínit, kdo pak, že nám to svítí v kalendáři. A jsou to krásné, úžasné a vždy milé Zdeňky.
1: Já znal jenom jednu.
0: Jo, jakou? Kterou?
1: To je jedno, hráli jsme spolu flašku kdysi.
0: Jo.
1: No, pak už jsem ji nikdy neviděl, ona se odstěhovala, no. Přitom Zdeňko, co blbneš, to zase nebylo tak ostrý.
0: Já si myslím, že to nebylo tak špatný.
1: Tak jsme byli v osmičce, bože.
0: Pro boha. No. Ale prosím tě, nebyla Zdeňka trošku třeba starší, než seš ty?
1: Ne, byla v osmý třídě stejně jako já.
0: Byla stejně v osmý třídě, dobře, protože samozřejmě já tady na to koukám.
1: Dělala školu a během prázdnin se stěhovala.
0: Já tady totiž na to koukám a průměrný věk Zdeněk v České republice je 69.
1: Jo, jsou to spíš jako, a to by mohla být spolužačka.
0: No, dobře, tak rádi, myslela jsem, že jsi mladší. Nevadí. Takže určitě Zdeňky.
1: Jsem hodně mažu, no.
0: No, vzpomínáme dneska na vás a na koho samozřejmě dneska během vysílání vzpomínáme, tak je Barča Tlučhořová. A my tady za chviličku v odpoledním jumpu si pustíme pár záznamů, který rozhodně budou s Barčou stát za to.

0: Máme 23. června, je úterý, Zdenka v kalendáři, ale přátelé, my si taky dnes od božího rána, od naší ranní trojky připomínáme jeden smutný okamžik, protože navždy nás opustila naše milovaná spolupracovnice, kolegyně a kamarádka Bára Tlučhořová. No a my si tady Barču sem tam taky připomeneme, protože Barča několik let sváděla velmi těžký boj s vážnou nemocí a ten bohužel vyústil ten konec, který vyústil. Barunko, my tě zdravíme, tam, kde seš. Ať už jenom v klidu a pohodě, ať už jenom odpočívej, holka. A my si ji tady připomeneme teďkom, protože Pavel nám poslal jeden takový starší záznam.
1: Je to krásná vzpomínka. Pavle Kazar, moc děkujeme.
2: Teď je 6 hodin a 39 minut. Bára si před malou chvilkou broukala, zpívala ve sprše.
1: To si myslím, že je taky hodně silný slovo naproti tomu, co jsem prováděla.
2: Hele, Pavel Kazár volal, jižní Čechy, světlík, že psi zbroukala Felixe Ain't No Body. Má pravdu, ano nebo ne?
1: Ano, má pravdu a bude si moc se mnou zpívat ve sprše brouku, vem si broukat.
2: Vy jste si rozuměli, viď?
1: No to teda, ale když to takhle vychytal.
2: Tak mu posíláme naší placku, pozdrav. Tady tu věc bychom tady mohli udělat pravidelně každý ráno, aby jsme všechny ty placky dostali mezi naše fanoušky, jo?
1: Ano, protože o ně je velká žáranka.
2: Heleď, a světlík počasí pro dnešní den, když už to máme takhle v éteru?
1: Je to kousíček od Frimburku a tam dneska naměříme kolem minus jedničky.
2: Pondělí začíná, dneska je 4. ledna, tak vstáváme.
0: Tak vidíš to, minus jedna tenkrát bylo, když tohle Bára vzpomínala s Pavlem a s Romanem.
1: Čověče, Barčo, tu minus jedničku bych dneska možná brala víc než ty čtyřicítky, přímě řečeno teda.
0: Takže přátelé, Barunka nám odešla a my na ní vzpomínáme a budeme vzpomínat, protože neodmyslitelně patřila a stále patří k Radio Kiss.
3: Odpolední Odpolední jam. Každé všední odpoledne od 2 do 6 na Kissu.

0: jednu z nich můžete získat.
1: Čokoládovna Janek. Lahodné pralinky, bomboniéry a čokoládové speciality. Někdy stačí jen maličkost, která vykouzlí sladký úsměv na tváři. Více na čokoládovnajanek.cz.

0: 7-7. Každé všední ráno na Rádiu Kiss.
1: Kysáci, dnešní ráno bylo trošičku jiné. 7 v 7 soutěž neproběhla, samozřejmě z pochopitelných důvodů, to určitě všichni víme. Každopádně tahle ta soutěž, aby nepřišla o toho jednoho človíčka, který dneska ráno v 7 hodin mohl mít tu šanci a vyhrát nějaký ty cashovky, tak pro vás máme takovou zajímavou zprávu.
2: My totiž samozřejmě nahradíme ten termín, který dneska jsme neodvysílali kvůli tomu, že jsme vzpomínali a vzpomínáme na Barušku Tlučhořovou, tak ranní trojka přichází s nápravou takovou, jestli se to dá takhle říct, a to, že v pátek si zahrajete 7-7 hned dvakrát. To znamená, v pátek dostanou hned dva z vás takhle po ránu šanci si vytočit nějaký koruny.
1: Samozřejmě je tady ještě ale také zítřek a čtvrtek a to normálně soutěž 7 v 7 probíhá. Tak držíme palce.
0: Partnerem celoroční soutěže 7 v 7 je Comfort Group.
3: Znáte to. Přístavba vzadu, garáž, která se časem zvětšila, podkroví, které vzniklo, tak nějak postupně. Dnes je u mnoha nemovitostí realita jiná než projekt na úřadě. Legalizací stavby vám dáme vše do pořádku. www.stavby-legal.cz
0: 7 v 7. Každé všední ráno na rádiu.

Radio Kiss. Radio Kiss. To jsou nejen devadesátky, ale i největší hity milénia. V pátek jim věnujeme celý večer. Best of Millennium. Best of Millennium. Jeden z hitů nového tisíciletí hrajeme právě teď na Kissu.

0: Ladíte Rádio Kiss, no a teď jsme si opravdu nádherně zavzpomínali na jednu miléniovku LMC versus U2, Take Me to the Clouds Above. Je to třeba ale pecka, kterou přesně generace Z, to je ta, co je vlastně po mileniálicích, tak krásně jsem to řekla, ano, je vlastně po nás, že jo, po milén, no, po těch, ano.
1: Na mě nepočí, já jsem, my nejsme ani žádný písmem, jsme Husákovi děti.
0: Ty jste Husákovi děti, já jsem miléniovka.
1: My jsme HDčka, HDčka jsme. Jako by to znělo moderně, ne?
0: Hezky, dobrý. Ale generace Z, když si třeba takovouhle pecku, kterou jsme si teďka hráli, nepamatuje, tak se přece jenom do něčeho vrací, co my, mileniálovci, jsme zbožňovali.
1: Mileniálové, ne?
0: Mileniálové, no, mileniálovci, to je jedno.
1: Se líbí ten tvůj výraz.
0: Generace Z, totiž údajně, mění smartfony za iPody, aby si užili takzvaně hudbu bez vyrušování. To znamená, nechce si jim předplácet asi různý jakoby, streamovací služby.
1: Platformy, jo.
0: Platformy a tak dál. A přichází zpátky na iPody. A já teda musím říct, já jsem iPoda milovala.
1: Jo, měl jsem taky jeden ten z prvních a musím říct, že jsem byl úplně nadšený, kolik jsem tam toho vešlo.
0: Strašně.
1: Do té úplně ultraplacek té věci. S lehkým displejem, to kolečko mě bavilo, že jo, prostě.
0: Ježiš, to dělal ten zvuk, tak je
1: ten zvuk to dělalo, jo. Ale kolik se tam toho vešlo, té muziky a tak dále, takže mě to bavilo. Jako.
0: Bylo to super, samozřejmě přes takový ty ultratenký, potom přes takový ty mindcutý iPody, který se vlastně takhle zasunul.
1: Jenom takhle
0: to...
1: si to dala za klopu, za tričko a mohla si
0: cvičit. No, vidíš to. Takže generace Z, tohle schvalujem.
1: Je, objevil někdo Ameriku.
2: Jump. Odpolední Jump Rádia.

0: Vždycky jsem za volantem po celé republice.
1: A s Vlastíkem se teďka posuneme na D1, je to tam stále špatný.
2: Radku, Magdo, jedno rychlé info, jedu zpátky okolo Vyškova, je to neuvěřitelné, ale ještě pořád dálnice D1 na Brno stojí. Kolona už musí být neskutečně dlouhá, spousta řidičů se to snaží objet všude možně i nemožně, takže s tím počítejte, stále je to uzavřeno.
1: Vlastníku, moc děkujeme. Já mám jednu mimořádnou zprávu právě z dálnice D1. Je to tentokrát ale ve směru na Prahu, 220. kilometr. Byla tam hromadná nehoda, tam je teďka v tuhletu chvíli provoz obnovený jedním pruhem.
3: Pojďme se podívat do Brandýsa nad Labem a Ivana Olbrachta. Tady se boural stejně jako v Liberci Poštovní a v Ostravě je to Těšínská ulice.
1: Tak pevný nervy a šťastnou cestu.

0: Dokonalý zážitek s atmosférou prvorepublikové noblesy. Luxusní wellness hotel Pivovar Monopol v lázeňském městě Teplice. Pivní lázně, saunový svět a masáže. Dopřejte si relax v jedinečné chmelové nebo bylinné koupeli. Kulinářský zážitek a fantastické pivo z vlastního pivovaru. Připravíme romantiku pro dva, rodinnou oslavu, rozlučku se svobodou i svatební hostinu. Skvělé zázemí pro váš firemní team building, školení nebo pracovní pobyt. Wellness hotel a pivovar Monopol v Teplicích.
1: Objevte magický svět Energylandie, světové jedničky v horských drahách. Nyní druhá vstupenka s 50% slevou. Nakupte na tiket energylandia.pl a plánujte prázdniny už dnes.
2: Radio Kiss. Filmové tipy.
3: Poligamista je seriál, který můžete nově vidět na Netflixu. Hlavní dějová linie se točí kolem postavy jménem Joyce, která na sociálních sítích vystupuje jako dokonalá influencerka, která má bezchybné manželství. Ve skutečnosti ale skrývá temnou minulost a její muž udržuje poměry s několika dalšími ženami, což vyvolává skandály, intriky a dramatické zvraty. Sledujte napínavý jeho africký seriál plný rodinných dramat Poligamista. Pro Kiss Katka Čepelíková.
4: Potřebujete, aby vám to v práci utíkalo daleko rychleji? Pusťte si Michaela.
5: Michaeličku, máš ode mě jedničku s hvězdou a pořádně velkou.
6: Ty jsi bůh i ďábel v jedné osobě, kámo.
7: Jseš výborný, jseš prostě skvělej.
8: Michael, super, takhle jsem si dlouho nepobavil.
9: Mě je dneska celý den na umření, sotva lezu. No ale teď si mě teda pobavil.
4: Startujeme v 10 dopoledne. Těším se na vás.
2: Michal Kavalčík. Každý všední den od 10 do 2. Na Rádiu Kiss. Rádio Kiss. Počasí.
10: Napříč republikou bude zítra jasná až polojasná obloha a teploty kolem 30 stupňů Celsia.
2: Rádio Kiss. Zprávy v jedné minutě.
10: Po prvních dvou kolech přijímacích zkoušek je na střední školu přijatých asi 98% deváťáků. Ve druhém kole bylo do čtyřletých a kratších oborů přijatých 82% uchazečů, tedy 10 043. Asi 79% z přijatých se dostalo na školu, kterou si v přihlášce uvedli na prvním místě. Na šestiletá gymnázia se ve druhém kole dostala asi třetina uchazečů. Na osmileté obory 43%. Ministerstvo školství to uvedlo v tiskové zprávě. Současná vlna veder si ve Francii od minulého čtvrtka vyžádala životy 40 převážně mladých lidí, kteří hledali úlevu koupáním a utopili se. Na dnešním jednání mezirezortní krizové skupiny to oznámil francouzský premiér Le Corny. A teď zpátky domů.
11: Po 4 letech je zpátky a zamířil i do Liberce. Oblíbený bus salon s Václavem Koptou ukazuje zákulisí dopravy, historické tramvaje i trať do Jablonce, kterou ročně využije téměř 1 000 000 cestujících. První díly s názvy Tramvajový svět a Milujeme retro už během několika dnů nazbírali desítky tisíc sklédnutí. Pro Kiss Lucie Sinková.
2: Sport.
10: Brazilští fotbalisté proti Skotsku v závěrečném hracím dnu skupiny C na mistrovství světa budou chtít stvrdit postup do vyřazovací fáze a první místo v tabulce. Kanárci jsou se 4 body v čele díky lepšímu skóre před Marokem. Africká země se utká s už vyřazeným Haiti. Nakročeno k postupu mají i Skotové, kteří jsou za vedoucí dvojicí o bod pozadu. Zápasy v Miami a v Atlantě mají výkop o půlnoci ze středy na čtvrtek. Zprávy na Kisu připravila Blanka Holoubková.
12: Blanko, moc krát děkujeme. Hodinka 4. závěrečná pro dnešní den odpoledního jumpu.
13: Z muziky je tam nachystaný seš, tak jdeme na něj.
2: To nejlepší od 90. let. Kiss. Radio Kiss.
14: Be happy.

0: Máme krátce po 17. hodině, kysáci. Na mě teďka vykoukla zpráva, řekla jsem si, že vám to tady musím okamžitě sdělit, protože tohle to mi přijde opravdu naprosto jako fantastický, jo. Pokémon kartičky, to jste asi zaregistrovali, že se sbírají. Mají v dnešní době jako veliký hodnoty, pokud když se vytáhnete nějakou prostě tu limitovanou třeba edici, nebo prostě
1: nějakou cenou, třeba
0: nějakou cenou kartičku, že jo. No a teďka je tady jeden zpěvák, který se jmenuje Talk, a ten měl prostě koncert. A během toho koncertu, jak zpíval, takhle měl ten balíček těch pokémonových kartiček.
1: Představte si to jako O2 Arena, protože jich tam bylo asi 20 tisíc.
0: Jo.
1: Těch lidí.
0: A on takhle držel ten balíček s těma Pokémon kartičkama a během zpěvu, během toho zpívání, začal ty kartičky takhle vytahovat a odhazovat. Až došel na samotný konec toho balíčku a vytáhl z něho zlatou kartu Charizarda, což je jedna z těch prostě nejvíc topových highlight kartiček.
1: No, ten balíček prostě byl klasicky normálně, jako někdy vytáh z krabice.
0: Jako.
1: A před lidma to vytáh. No samozřejmě euforie v hale, totální odpad. Tam úplně odpráskli. Jako.
0: Já se divím, že tam ty fanoušci nenaskákali na pódium a nezačali se o to třeba rvát nebo něco takové, protože to je dost hodnotná jako záležitost.
1: To je ono, no. To už jako za nějaký slušný prachy.
0: To už
1: a
0: jako
1: do budoucna 100%.
0: No, tak vidíte to, co se všechno natakují.
1: No, už jí má ve skle, už jí má za to, už jí má schovanou.
0: Hele, asi začnu nakupovat balíčky Pokémonu, člověk nikdy neví.
1: Tak pak řekni, jak mám svýho syna, tak ano. Můžete changeovat potom.
0: Můžem?
1: No.
0: Výborně.
1: Stojí to docela dost a můžete měnit o 106.
0: Tak jo.
2: Odpolední jump od 2 do 6 na Radio Kiss.

0: Víte, že?
1: Kysáci, rozhodli jsme se, že dnešní rubriku Víte, že taky ještě ponecháme, protože tady máme jednu krásnou, úžasnou vzpomínkovou záležitost na naši Barču.
2: Barča Tlučořová dneska, nebo prostě pár hodin dozadu, nebudeme specifikovat, není důležitý, odešla a my bychom, protože od rána ní tady vzpomínáme na Barunku, tak teďkon si dejte volube doprava, protože Baruška vás bude probouzet 42 vteřin, velmi příjemně.
1: Velmi
2: příjemně. S tím svým krásným hlasem. Tak si to užijte společně s náma, Barunko, vzpomínáme.

0: Vstávej, je tu ráno, nový den, to je nový začátek, nové příležitosti, nové radosti a nové úspěchy. Tak nasaď úsměv, ten tvůj, protože tenhle den bez tebe by stál za prd.
1: Krásná koncovka, Baruško, a my ti za to moc děkujeme.
2: Odpolední jump od 2 do 6 na Rádiu Kiss.

0: všechny vítěze naší ranní soutěže.
1: Přes 400 000 korun jsme poslali na vaše účty a jedeme dál.
0: Soutěžit budeme i po celé léto.
2: 7-7. Každé všední ráno na Rádiu Kiss. Partnerem celoroční soutěže 7-7 je Comfort Group.
3: Znáte to. Přístavba vzadu, garáž, která se časem zvětšila, podkroví, které vzniklo, tak nějak postupně. Dnes je u mnoha nemovitostí realita jiná než projekt na úřadě. Legalizací stavby vám dáme vše do pořádku. www.stavby-legal.cz

0: Elektroničtí pionýři se vracejí zpět do Prahy. Nová intenzivní show, drtivý zvuk, nekompromisní energie. The Prodigy. 23. listopadu O2 Arena Praha. Nový materiál, staré dobré hity. 35 let The Prodigy. Vstupenky na www.lifenation.cz.
1: Nejoblíbenější hity jukeboxu Rádia Kiss.

0: Relax Rádia Kiss. Už dnes večer
1: od 6 hodin.
0: To nejlepší od 90. let. Na internetu i v aplikaci Rádia Kiss.
2: Kiss. Rádio Kiss.
3: Be happy.

0: Branky Body Jump na Rádiu Kiss.
1: A máme tady opět sportovní rubriku. Neuvěřitelně krutý trest. Takhle se slavní zastávají zlomené Vondrušové. Sílu jí posílají Šafářová, Muchová i další hvězdy. O co vlastně jde?
2: Drsné až brutální rozuzlení případu. Wimbledonská vítězka z roku 2023 Markéta Vondroušová, naše Markéta, dostala kvůli neodevzdanému vzorku při loňské dopingové kontrole 4 roky zákaz činnosti. Trest jí uložila Mezinárodní agentura pro integritu tenisu. No a důvodem nebylo užití zakázané látky, ale odmítnutí dopingové kontroly. A sorry, tohleto je

0: Dvojí metr a tahle agentura by si měla hodně srovnat.
1: Ano.
0: Už se ozývají samozřejmě i mezinárodní hlasy, protože tady není úplně všem měřeno stejně.
1: Není, protože Jannik Sinner vlastně na něho taky přišli, on dokonce mu zjistili.
0: Ten dopoval,
1: chlapec. Oni to vůbec něco tím, že se mu to tam dostalo skrz nějakou masáž nebo něco takového. A nicméně
0: jiným nemůže, teda, ale Jannik Sinner zrovna prostě může.
1: A dostal opravdu jako oproti tady nic. Naší Vondrou nic. Takže já teda doufám a budeme věřit, že se to nějakým způsobem ještě otočí, pokud to teda půjde, protože tohle si naše holka opravdu jako nezaslouží.
0: Vondroušová 3. prosince minulého roku odmítla neohlášený odběr vzorku. V pozdních večerních hodinách zdůvodnila to strachem cizího člověka u dveří. Sorry, ale když vám zabouchá někdo v noci na dveře, tak jako... Sorry, i komisaři musí mít trošičku v palici.
1: Ano, jo, sice říkají, že holka trošku zazmatkovala, ale tohle je, myslím si, že mnohem více odpustitelný, než kdyby jí opravdu něco našli. Takže a ještě navíc oni zkontrolovali 3 dny po a byla naprosto v pořádku, nedopovala. Takže vlastně nechápu tenhle ten zpětný trest a je to opravdu trošku přehánka.
0: Je to 4 roky, to je zlomení vazu tenisového. No, šílený.
2: Branky, body jump, na

0: Jsme v úplném závěru odpoledního jumpu tady u nás na Radio Kiss. Magda, Radek, no a odpolední jump dnes pro 23. června. Končíme to tady, předáváme pozor, vrací se nám hvězda jukeboxu Vojta Sklenář. Takže dneska samozřejmě to bude mít i on těžší a náročnější v podobě toho, že nám odešla na věčnost naše barunka Tlučhořová, takže asi písničky na přání budou i možná v tomto módu. Mm-hmm. Takže hlavně, přátelé, vím, že to bude znít blbě, ale pojďme trošku zvesela, iž aby to nebylo úplně zase jako tak nějak hodně smutný.
1: Pokud posloucháte Radio Kiss, samozřejmě dlouho a Barču jste zažili, tak si třeba zkuste i vzpomenout, který pecky ona měla ráda a zkuste třeba právě i navrhnout Vojtovi, že byste si pustili něco z toho. No a vzpomínáme dneska určitě na Barču.
0: A my se budeme těšit zítra ve středu ve 14 hodin.
1: Ahoj.
0: Ahoj.
2: Radek a Magda. Odpolední jump na Radio Kiss.

0: Vždycky jsem za volantem po celé republice.
1: 6. hodina večerní, už za chvilku mezi námi zprávy na KISu se blíží a taky samozřejmě se blíží informace ze silnic. Ty jsou tady právě teď aktuálně. Začneme na D1, pokud máte namířeno, a to ve směru na Prahu, tak počítejte s menším zdržením. Už je odklizená dopravní nehoda hromadná, která se tam stala, už se jezdí bez omezení, ale zdržení samozřejmě směr Praha mezi 226. a 216. kilometrem. Dávejte pozor taky, co se zdržení týče třeba na Pražském okruhu ve směru na D1 na 23. kilometru. No a boural se například také v Hradci Králové, a to v ulici Náchodská nebo Šumperku, a to v Jesenické ulici.

0: KIS počasí.
1: Napříč republikou bude zítra jasná až polojasná obloha a teploty kolem 30 stupňů Celsia.
0: Rádio KIS. Zprávy v jedné minutě.
1: Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch podporuje zákaz prodeje energetických nápojů dětem do 16 let. Uvedl to dnes na sociální síti X. Pravidelně je podle něj konzumuje téměř 70 tisíc českých dětí ve věku 11 až 15 let. Ve sněmovně podle něj vzniká návrh na tuto regulaci. Dubaj si v uplynulých letech vybudoval pověst oázy stability v neklidném regionu, čímž lákala ve velkém investory i turisty. Nedávné íránské útoky ale způsobily, že se biznisový model založený na službách otřásá v základech. Příliv kvalifikovaných pracovníků naopak hlásí Saúdská Arábie nebo Katar. A teď zpátky domů.
2: Hlavní město žije olympiádou dětí a mládeže. Po nedělním ceremoniálu se už naplno sportuje. Sportoviště jsou rozmístěna po celé Praze, atleti se utkají na stadionu Juliska, plavci v bazénu v Podolí, baseballisti a softballistky zase v areálu Eagles v Krči a olympijský dům je na výstavišti. Pro KIS Lucie Sinková.
0: Sport.
1: Vězdný španělský motocyklový jezdec Marc Márquez bude i nadále v mistrovství světa hájit barvy továrního týmu Ducati. S italskou značkou podepsal novou dvouletou smlouvu. 33-letý devítinásobný světový šampion, který 7 triumfů vybojoval v královské kategorii MotoGP, by měl v týmu působit do roku 2028. Zprávy na KISu přinesla Blanka Holoubková.
3: A teď nabídneme muziku podle vašeho gusta, protože je tu šestá večerní jukebox na startu a 24/7 právě teď.
0: To nejlepší od 90. let i v jukeboxech Rádia KIS.

0: Mike Perry na rádiu Kiss v 18.11. Vojta Sklenář s vámi, všechny vás zdravím po delší době a musím se přiznat, že návrat z dovolený jsem si nepředstavoval tak, jaký je. Když stejně jako vy jsem se dozvěděl tu strašně, ale strašně smutnou zprávu. Je mi jasný, že v Juboxech budem vzpomínat na Barču. To je mi úplně jasný. A hned to i odstartujem jedním přáním.
1: Prosím tě, zahrál byste mi prosím písničku Ivetka od Barči a Romana. Mně se strašně líbí, je strašně hezká, povedla se jim, aby jsme se na ní zazpomínali. Děkuji.
0: Jo, budeme určitě vzpomínat a myslím si, že na Barču budeme vzpomínat všichni hodně, ale fakt hodně dlouho, protože Bára je ošklivý říct to slovo byla, ale bohužel je to tak. Byla fakt skvělej člověk. Tak Ivetka písnička, no.

0: Jukebox Rádia Kiss.
1: Úterní večerní jukebox s datem 23. června a večerní jukebox, který dneska samozřejmě je jasné, že se bude hodně točit kolem naší bohužel už bývalé kolegyně.
2: Ahoj Vojto a zdravím tam nahoru Barušku naši, ano, protože zůstane s námi a písničku, kterou měla rána a ráno už sice zazněla, ale dej znova a to je od Squeezeru Blue Jeans, tu zbožňovala. Děkuju a držme se všichni a mějme ji v srdcích veselou a veselí buďme i my nadále. Žijeme pro tebe, Báro.
1: A veselá písnička k tomu teď. A že dneska byla, nevadí. Já myslím, že dneska ta rádiová pravidla můžou trošičku se posunout. Tak Squeezer dáme a ještě i Marek je chtěl.
3: Ahoj Vojto, tak se s nám vrátil do jukeboxu. Máme radost. Zahraj tam prosím od Squeezeru Blue Jeans, oblíbenou písničku naší Barušky. Posílám tam nahoru. Jirka Vondra už chystá tu největší party dneska a navždy v našich srdíčkách kysáckých. Měj se, Marek, ahoj. Radio Kiss.

0: Čuboks na Kissu je tady a jedna z možností, jak se stát součástí Čuboksu, je mít trošku toho štěstí a dovolat se do studia na 210-323-323, což se podařilo Petrovi, kterého zdravím a přeju hezký večer samozřejmě.
1: Taky zdravím, hezký večer. Já bych chtěl popřát našemu klukovi Jedičkovi, který dneska má 11. narozeniny, ať se mu daří ve škole, ať má samý jedničky, ať se konečně dostane na ten gympl, on by tam chtěl, a že mu s manželkou a se sestřičkou a s bráškou přejeme všechno moc nejlepší a hlavně ať prostě už je, ať má to, co má, ať je šťastný v životě, jako nikdy nebyl, tak doufám, že s náma je. Moc ho milujem a nechat něco zahrát od Italo Brothers.
0: Jasná věc, dáme. I já se připojuju za celý náš rádiový tým. Přeju všechno nej. No a ty jsi říkal, jako ať má sami jedničky, ale vzhledem k tomu, že to vysvědčení se blíží, tak už naznačil, ne, jak bude vypadat.
1: Má tam nějakou dvojku, no, ale je ve čtvrtý třídě, takže opravdu si to snaží, se šikovný, a takže se snaží a myslíme si, že na ten gimbal by se mohl dostat. No.
0: Tak držím moc palec, pouštím muziku a ahoj.
1: Taky děkuju, měj se hezky, ahoj a všem do rádia.

0: Radio Kiss.
1: Radio Kiss.
0: To nejlepší od 90. let. Non-stop.
2: What's going on?

0: nehraje více písniček na přání. Jukebox Rádia Kiss.
1: I v úterý večer pochopitelně pouštíme songy podle vašeho gusta a ten dnešní den je ve znamení samozřejmě velkých a velkých vzpomínek na naší bohužel už bývalou kolegyni Báru a je to fakt hezký, že spousta z vás na ní myslíte a posíláte jim tam nahoru muziku.
2: Čusu, je to Jarda, prosba. Vzhledem k tomu, že máme všichni kysáci dneska takovýhle smutný den, zahraj tam prosím tě holky, vzpomínky zůstanou. Myslím, že od názvu textu není potřeba vysvětlovat. Bylo by to pro všechny, co truchlej, rodinu, příbuzný, Kispartu. Dík, Jarda.
1: Jardo, holky moc rád pustím a řekl to správně. Tím názvem není vůbec co vysvětlovat. Tak holky, teď Jindra taky chtěl.
3: Zahraj nám něco všem Barče, všem kysákům, všem, co jí prostě máme rádi. Děkuju moc.

0: Vždycky jsem za volantem po celé republice.
1: Než tu máme 19. hodinu, omrkneme, jak to aktuálně vypadá na silnicích. Máte-li namířeno na Brno po D1, lehčí zdržení před Brnem, menší zdržení taky na Pražském okruhu na D1, a to na 17. kilometru, a dávejte pozor na bouračky. Například v Nymburce v ulici Masarykova, bouračka další je třeba v Mladé Boleslavě, a to v Jičínské ulici, anebo v Děčíně, a to v ulici Verneřická. Všem za volant šťastnou cestu.

0: Objevte magický svět Energylandie, světové jedničky v horských drahách. Nyní druhá vstupenka s 50% slevou. Nakupte na tiket Energylandia.pl a plánujte prázdniny už dnes.
1: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. Ekondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. Ekondomy.cz.
2: Sedmá hodina večerní je tady z Éteru Kissu. Vám všem hezký večer. Přeje Vojta Sklenář. Pokračuje muzika podle vás. A teď Rednex.
3: To nejlepší od 90. let. I v juboxech Rádia Kiss.

0: Posloucháte Kiss, Jukebox je tady i dneska a máme tady jeho další 60-minutovku do 10 do večera. To bude na vás, jaká muzika bude znít právě z našeho éteru. 210-323-323, náš známý to telefon, anebo aplikace Rádia Kiss, kam posíláte vaše vzkazy.
1: Můj syn Mára má, přitom je velký kysák, má pokreslou náladu, která se neslučuje s tím, že je kysák. Prosím vás, zahrajte mu něco veselého. On dneska soutěžil na olympiádě mládeže a celkem dobře plaval. Nevím, proč má takovouhle smutnou náladu. Zahrajte mu prosím něco veselého.
0: Tak to zahrajeme, to je jasná věc. A co veselého konkrétně Jirka prozradí?
2: Ahoj Vojto, zahraješ mi prosím na přání písničku od Masterboyu. Díky, Jirka.
0: Tak jo, zahraju. Hlasovky taky můžete posílat. A nebo volat, jak už jsem zmiňoval před chvilkou, je to jenom a jenom na vás.

0: Nikdo jiný nehraje více písniček na přání. Jubox Rádia Kiss.
1: Kdo se dovolá k nám do Kissu, může si takhle večer vybrat muziku a Hanka se dovolala, ahoj.
2: Ahoj.
1: A Hanka už mi prozradila, nebo takhle tvými slovy ty říkala, já už volám asi tisíckrát.
2: Jasně.
1: Takže pod tisící první se to zadařilo, jo? Takhle nějak plus minus.
2: Ano, vám z Rožnova, sice dneska máte takový smutný den, takže určitě to bude i pro Barušku nahoru a pro všechny kysáky a ať trošku zvednem náladu.
1: A chceš Hedveje, song s názvem What is Love, taková ta prostě klasika, klasika.
2: Ano, ano.
1: Tak jo, tak to posílám Haní, měj se moc krásně a zase někdy, ahoj.
2: Moc děkuju, ahoj. What is

0: otázku a jednu z nich můžete získat.
1: Čokoládovna Janek. Lahodné pralinky, bomboniéry a čokoládové speciality. Někdy stačí jen maličkost, která vykouzlí sladký úsměv na tváři. Více na čokoládovnajanek.cz.

0: Posloucháte Radio Kiss, je tady Jukebox a vy si vybíráte muziku, kterou já vám pouštím a mám připraven, jak se říká, další kus. Jednak další kus hudební a jednak taky další kus z naší aplikace.
1: Ahoj, Vojto, prosíme, Makarenu, oslavujeme konec školní roku koupačkou a pozdravu všechny kysáky, Kája a Ráďa a Eliška, děkujem.
0: No tak, děvčata, zdravím vás samozřejmě, jojo, blíží se vám to, blíží za chvilku vysvědčení a hurá, prázdniny. A nádherný počasí, co jsem koukal, jako bude, možná pro někoho až, jak se říká, přenádherný, no ale tak, to je vždycky, že jo? Buď jako velká zima, nebo velký vedro. Tak jedna Macarena na kysu.

0: Na drátě teď zdravím Maxe, ahoj.
1: Ahoj.
0: Maxi, a zdravím tě, typuju někam jako na zahrádku. Co?
1: Typuju ne, správně? Já jsem s kamošem na přehradě.
0: Na přehradě, no ale tak někam ven, protože já tam slyším, jak tam krásně, hele, cvrlikají ptáčci. Takže jo. Máte pohodu a klídeček, co?
1: Jo.
0: A u přehrady je krásně, že jo?
1: Je, teplo, pěkně.
0: A teď i taková ryzeletní muzika, chtěl si Kelede a song Se Laví. Takže tobě a kámošovi hrajeme?
1: Ano.
0: A ještě někomu to chceš?
1: Všem, kdo poslouchaj.
0: Tak jo, je to tady. Užívejte večer, jo. Ahoj.
1: Díky, ahoj.

0: 8 hodina večerní, to znamená, že před námi dalších 60 minut muziky, kterou budete vybírat vy. Jukebox pokračuje, hezký večer stále.
1: To nejlepší od 90. let i v jukeboxech Rádia Kiss.

0: Další hodina na Rádiu Kiss nám odstartovala další hodina Juboxu, když máme večer. Tak hezké úterý vám všem, kteří aktuálně ladíte takhle ve 20.08. A teď určitě bude mít radost Danek, protože jemu splním jeho Juboxový song.
1: Ahoj, mohl bych poprosit o zahrání písničky od Anastasia Sick and Tired? Bylo by to pro všechny do Petroldu, Karvina, pro všechny, kdo teďka řídí ještě. Čau, Danek.
0: Anastasia připravená a ještě taky poletí pro Kačenku, která dneska slaví krásné. A teď já nevím, jestli to můžu říct nebo ne. Říká se, že u ženy se to neříká ten věk, ale tady je to napsaný. No tak ne, já to přejdu. Pro Kačenku, která dneska slaví krásné narozeniny, a posílá to Michal a všichni ostatní, kteří mají moc rádi. Tak a my posíláme song.

0: Jukebox Rádia Kiss.
1: Dnešní večerní Jukebox pokračuje dál, no a pokračovat bude s jakou pak písní?
2: Ale Vojto, mohl bys prosím zahrát písničku Žij pro moment. Tuhle písničku měla Barča ráda, tak aby jsme si skutečně užívali momenty v životě a mysleli jenom na to nejlepší a koukali se do života s optimismem a s radostí pro všechny kysáky a taky k tobě do studia.
1: Děkuju. Jinak ano, hodně oblíbený song tohle byl naší Báry a musím říct, já si do dneška pamatuju, je to už hodně let, možná nějak ten rok, když jsem začal dělat večerní Jukebox, což je 2018, to je strašný, 8 let to letí. A pamatuju si, že někdo právě chtěl, abych pustil písničku pro Báru a tuším, že říkal právě nějak, no a nějakou jako, co má ráda. Přiznám se, tehdy jsem nevěděl, jako co má Bára ráda. No a tak jsem jí normálně napsal, jo. Baru, a co máš jako, tak jako, když ti někdo chce nechat zahrát, tak co bys si nechala zahrát? A právě mi poslala, že žijem pro moment. Takže od té doby si to pamatuju a i si pamatuju právě, jak jsem jí psal. Tak jo, tak další vzpomínka vám na naší Barunku. Kam ještě poletí?
3: Ahoj, prosím tě, zahraj něco pěkného pro moji úžasnou ženu Hanku, pro mý super kluky Domču a Tobíka a pak taky pro Barču, no. Měli jsme ji všichni rádi. A hlavně pro vás. Díky, čau, Radek.
1: Radku, a já dodám, pořád máme. Pořád máme a pořád rádi mít budem. Tak žijem pro moment. Tam nahoru.

0: Tady je Radio Kiss, tady je taky Jukebox a tady je Milan teď na telefonu. Já tě zdravím a hezký večer ti přeju.
1: Ahoj, děkuju, tobě taky.
0: No a tobě hezký večer, Milane, do auta. Že ano.
1: Slyším, ano, je to tak.
0: Dobře, viď, to já mám takhle jako bystré ucho na takovýhle věci. Tak jedeš už domů aspoň takhle večír?
1: Jedu domů.
0: Jedeš domů, jak bylo v práci dnes?
1: Ale dneska to uteklo docela rychle.
0: Super, tak ať i další dny utíkají a teď na cestu muzika chceš pustit Espresso Macchiato, mám to tady nachystaný. Chceš to jenom teda sobě na lepší cestu, anebo ještě někomu?
1: Chtěl bych to asi všem kysákům a všem, co poslouchají Radio Kiss.
0: Tak jo, je to tady.
1: A hlavně moji přítelkyni.
0: Tu směl říct jako první. Tak příště to napravíš určitě. Měj se hezky,
1: ano.
0: Ahoj.
1: Děkuju taky, ahoj.

0: Posloucháte Kiss a posloucháte večerní jukebox a dnešní večerní jukebox je trošku jiný. A to z jediného důvodu, protože myslím si, že všichni, úplně všichni, tak dneska od rána nás hodně zasáhla zpráva, že nás opustila bohužel už bývalá naše kolegyně Bára. V dnešním jukeboxu spousta vzkazů pro Barču a spousta písniček. Písničky, které jako jen tak na Kissu neuslyšíte. A další z nich je připravená.
1: Čau, tady Mára. Myslím o zahrání písničky od Jakuba Děkana, Anděle. A bude to hlavně pro Barču, která už bohužel mezi náma není. Že nás ta zpráva velmi, velmi zasáhla i nás posluchače. A bude to pro vás, pro všechny do studia, pro vás, pro kysáci. Ať to všechno hlavně zvládneme, držme se, čau.
0: Máro, mám to nachystaný, pustím do našeho éteru. Spousta vzkazů, nevyřídím to všechno, i spousta textových vzkazů píšete. Strašně rád bych ten mail přeposlal. Bohužel to nejde. Tak další song tam nahoru, dnešní večerní jukebox patří prostě naší Barče. Pořád bude naše. Furt.
2: Můžu ti vylejt svoje srdce, jenže nevím, k čemu ti to bude, když se pořád díváš blbě na mě. Chtěl jsem jenom vyndat všechno, co mám v sobě, abych zapomněl na věci, které v životě jsem dělal špatně. Klečím na kolenou, volám Bože, pusť mě běžet za rodinou.

0: Jdeme na poslední juboxovou hodinu, alespoň pro dnešek, pro úterek. Vojta Sklenář s vámi a stále vám všem přeju hezký večer.
1: To nejlepší od 90. let. I v juboxech Rádia Kiss. Be happy.

0: Ladíte Jukebox na Kissu a jeho poslední už necelá hodina je tady, protože máme 21.07. To je aktuální čas a čas, kdy já pustím další muziku.
1: Ahoj, ahoj. Poprosil bych jednou Jeruzalému pro všechny, co se nám blíží dovolená. Všem kysákům, hezký večer, ahoj.
0: A to je taková dovolenková písnička a teď taky, co jsem byl na dovolený, tak to tam taky poměrně často hrálo. Už několikátý rok vždycky jako na dovolený to slýchám. No to jsou takový dovolenkový trvalky, dalo by se říct. Tak jo, tak jedna Jeruzaléma a ještě taky bude pro Adama, protože v neděli měl narozeniny a moc lidí mu prý nepopřálo. Tak ho máme pozdravit. Tak Adame, nejenom, že zdravíme, ale dodatečně všechno nej přejeme.

0: Nikdo jiný nehraje více písniček na přání. Jukebox Radio Kiss.
1: A další song si dáme samozřejmě a dáme si někoho na našem telefonu. 210 323 323. Kdo tam?
2: Tady Pavel.
1: Čau Pavle.
2: Já tě zdravím.
1: Já tebe.
2: Jsme teď akorát s paní na dovolený.
1: A kde pak jste? Kde užíváte?
2: Ale v Krkonoších v Janských Lázních. Zvolili jsme Česko letos.
1: A zvolili jste i jako takový hezčí počasí, nebo ne hezčí, takový mírnější, že jo?
2: Protože, já bych řekl takový tady aspoň, jakoby, co si myslím, že v Krkonoších, tak je to taky ideální.
1: Ano.
2: Bylo jako chvilkama pod mrakem, když jsme byli na té stezce, ale furt jako, když to srovnám s Plzní, co normálně bydlíme, tak to je hodobou, že jo?
1: To je nebe a dudy, jak se říká.
2: Jo, přesně,
1: no
2: přesně tak.
1: No tak užívejte dovču a co vám pustím?
2: Děkuji ti. Ale měl jsem takový nápad, nevím, jestli to máš jakoby dneska v plánu nebo takhle, ale jelikož samozřejmě víme, co se dneska nějak tak jakoby stalo, tak mě napadlo, jestli by tam nešlo od Barči zahrát reparát.
1: Pavle, šel by. Dneska už samozřejmě spousta písní zaznělo a já už jsem i dneska říkal, že takový ty rádiový pravidla dnes tak jako porušíme, protože dneska se to smí, takže i když reparát samozřejmě dneska zazněl, zazní i teď a pustím ho moc, moc rád.
2: Je, tak to jsem taky moc rád. Tu si hrozně pamatuju tu písničku jako to a vím, že jako je to něco, co dneska není jako úplně to, ale tak nějak jsem si na to vzpomněl.
1: Tak já ti ho posílám. Pavle, měj se hezky a hezkou dovču.
2: Děkuju, ahoj. A hlavně držte se tam.
1: Děkujeme, ahoj.
2: Děkuju, měj se, ahoj.

sráz. Radio Kiss. To nejlepší od 90. let. Non-stop. You know what we gotta do. We gotta take it to the limit.

0: otázku a jednu z nich můžete získat.
1: Čokoládovna Janek. Lahodné pralinky, bomboniéry a čokoládové speciality. Někdy stačí jen maličkost, která vykouzlí sladký úsměv na tváři. Více na čokoládovnajanek.cz.

0: Jukebox na Kissu pokračuje dál, a to konkrétně s Petrem, který je další, kdo se dovolal do našeho studia. Já tě zdravím, ahoj.
1: Ahoj, ahoj.
0: Petře.

0: aby to nějakým způsobem šlo zvládnout, i když je to nezvládnatelné. Takže i pro kysáky, aby se všichni měli rádi.
1: Tak jo, muzika je tady, díky i za tvoji vzpomínku na báru a měj se hezky. Ahoj.
0: Taky ahoj, mějte.

0: Jukebox Radio Kiss.
1: Dnešní úterní večerní jukebox míří do svého finiše a byl hodně, řekl bych z většiny, no určitě z většiny ve znamení vzpomínek na naší báru, která bohužel už není mezi námi. Od rána na ní samozřejmě vzpomínáme a vzpomínali jsme, a hlavně vy jste vzpomínali, i během večerního jukeboxu a posílali spoustu písniček právě tam nahoru. No a tak si dáme další, kterou pak ukončíme ten večerní jukebox. Verčo.
2: Ahoj, Kivoti. Prosím tě, můžeš mi tam zahrát písničku Červená, co zpívá Romča s Barunkou. Bude to hlavně pro ní. Pro tebe do studia, pro všechny kysáky, pro mě. A je mi to strašně moc líto, co se stalo, že Barunka nás opustila. Strašně moc nám bude chybět. Moc, strašně moc. Tak šťastný let, Barunko. Děkujeme ti za vše. Ahojky, Verča.
1: Verča vyrádá píseň Červenám, neboli Ivetku písničku Megamix, kdy Barča s Romanem hodili fláky právě od Ivety Bartošové. Je to smutný. Myslím si, že holky si to tam teď spolu budou moct klidně zaspívat. Tak Ivetka písnička Megamix dneska večer v jukeboxu už zazněla, ale nevadí. Já jí dám klidně ještě jednou. Barčo, pro tebe klidně i třikrát. I víckrát. Kysáci, hezký večer vám všem popřeju. Uslyšíme se zase zítra ve večerním jukeboxu. Ten dnešní byl trošku speciální, ale myslím si, že to vůbec nevadí. Tak jdem na to. Ivetka písnička Megamix. Nevěř.

0: Lenka,
1: Alex,
2: Katka
3: a Lukáš.
4: Radio Kiss vysílá non-stop.
5: To nejlepší od 90. let. Kiss, Radio Kiss.

0: všechny vítěze naší ranní soutěže.
1: Přes 400 000 korun jsme poslali na vaše účty a jedeme dál.
0: Soutěžit budeme i po celé léto.
2: 7-7. Každé všední ráno na Rádiu Kiss. Partnerem celoroční soutěže 7-7 je Comfort Group.
3: Znáte to. Přístavba vzadu, garáž, která se časem zvětšila, podkroví, které vzniklo, tak nějak postupně. Dnes je u mnoha nemovitostí realita jiná než projekt na úřadě. Legalizací stavby vám dáme vše do pořádku. www.stavby-legal.cz. Either you're mine or you're not. Make up your mind, sweet baby. Right here, right now.

0: otázku a jednu z nich můžete získat.
1: Čokoládovna Janek. Lahodné pralinky, bomboniéry a čokoládové speciality. Někdy stačí jen maličkost, která vykouzlí sladký úsměv na tváři. Více na čokoládovnajanek.cz.

Hyper.

0: Ladíte Kiss, máme středu 24. června, za námi je jeden z nejsmutnějších dní pro naše rádio, věřte tomu nebo ne, protože nás opustila naše bývalá moderátorka Bára Tlučhořová, taky ode mě samozřejmě. Vyjádření soustrasti a vy všichni se přidáváte, protože jste kysáci, jsme jedna taková rodina, tak vám za to velké díky, ale je tady nový den a musíme dál, to je jasná věc, zase pojedeme muziku podle vašeho gusta, tak jak si vy budete objednávat, jako vždycky dvě možnosti, buď skrze mobilní aplikaci, anebo telefonní číslo 210 323 323. Píše tady Michal, ty ohlasy tady určitě ještě budou. Upřímnou soustrast vám všem na tomto rádiu. Bára byla super. Soustrast celé rodině. Poslouchám vás skoro 20 let. Velké díky za to. No a pak je tady jeden vzkaz od někoho, kdo se podepsal jako R. Zahraj něco od Michaela Jacksona na tu naší noční šichtu. No tak jo, tak si dáme Krále popu a song o tom, že je potřeba žít přítomností, protože každý den tvoří naší historii. Dobrou noc.
1: Radio Kiss. To nejlepší od 90. let.

0: Noční Jukebox. Jukebox.
1: A pojďme se podívat, kdo se nám jako první v noci z úterý na středu dovolal na linku 210 323 323. Já se proto ptám, kdo je tam?
2: Ahoj, kytáci, tady Ondra
3: a Venca.
1: No moc vás zdravím, kluci, co pak děláte takhle v noci?
3: Stanujeme.
1: Stanujete, tak to je nádhera. Úžasný počasí na stanování.
2: Jo, znáš novou Olešku Děčína, nebo starou, to je jedno.
1: Já znám Děčín, ale tam jezdím do Akváče, to se musím přiznat, tam jezdím rád. Ale tyhle obce, co jste jmenovali, tak to neznám. Ale nevadí, dokud neznamená to, že bych se tam nemohl zajít někdy podívat.
2: Tak tím pádem znáš Českou Kamenici?
1: Ano, to určitě.
2: No, tak Oleška je přesně mezi Českou Kamenicí a Děčínem.
1: No tak to je, tak teď už to budu vědět, teď už... Je mi jasný, kam budou moje příští kroky, až tam zase někdy pojedu na sever mířit. Kluci, tak co si zahrajeme pod stan?
2: Necháme pro všechny kysáky
3: a pro Áďu
2: zahrát od Bruna Marze
3: Mary.
1: Jo, jo, je to jako opravdu, jo, že si vás má vzít.
2: No, je to tak.
3: Je
2: to samozřejmě jako pro Vaškovo Áďu, že jo.
3: No,
2: jo.
3: Pro moji přítelkyni.
1: Rozumím, no tak jo, tak doufám, že to uslyší.
3: A samozřejmě i pro tebe.
1: Děkuju.
2: Ať ti ta jako šichta uteče, když to máš ještě 6 hodin.
1: No jo, je to tak, ale...
3: Neselej.
1: No právě, už přesně tak, už mám ukrojeno. Už mám ukrojeno, hlavně s vámi posluchači, to je jedna báseň takzvaně.
2: Tak to jo.
1: No tak jo, tak jdeme na Bruno Venuše nebo Marze, nebo jakou planetu chcete. Jdem si to zahrát, kluci.
3: Bruna Marze třeba.
1: Přesně tak. A mějte se krásně, ahoj.
3: Děkujeme, ty taky. Ahoj. Peace.

0: půl jedné jste s Kysem a před další sadou vašich přání pojďme zjistit novinky z fotbalového mistrovství světa. Anglie jenom remizovala s Ganou bez branek. Ani jeden z týmu to všem nemusí extra mrzet, oba postoupili do playoff. Mnohem zajímavější je fakt, že Cristiano Ronaldo se znovu zapsal do fotbalových análů díky gólu z 6. minuty zápasu proti Uzbekistánu. Jako první v historii skóroval na 6 světových šampionátech. Další výjimečný zápis pak náleží Didieru Deschampsovi, který jako trenér francouzské reprezentace má na kontě 16 vítězství na mundialu a vyrovnal tak rekord Němce Helmuta Schena. Pranic ho to ale netěší, protože se včera večer dozvěděl informaci o skonu své maminky a tak míří zpět do Francie na pohřeb. Na lavičce týmu galského kohouta bude tím pádem chybět v pátečním závěrečném utkání proti Norsku. Ale jsou halt chvíle, kdy jde všechno stranou. To víme na Kissu sami. Yo.
1: Radio Kiss. To nejlepší od 90. let.

0: že bude dobrá.
1: Jo, že se i vyspíš teda.
0: Tak. Je to vám bude chlát, tak
1: no, dobře. doufejme. Je pravda, že teď touto dobou to úplně nejpříjemnější není to spaní. Je to docela složitá věc, člověk se vždycky probudí a má propocený, ale úplně všechno. Tak jo, tak ti držím palce. Jsem rád, že jsme nakonec taky našli muziku, kterou ty bys rád slyšel. Povídej, co to bude.
0: Tak prosím tě, takhle jsme domluvili na takovým starším hitu Lob a Hodo.
1: Ano, ale poctivý devadesátky. A komu je pošlem?
0: Tak, prosím tě, tak to asi pošleme všem, co právě se chytá vracejí z práce, nebo jsou ještě v práci. Ať si to nějakým způsobem užijou, pokud se jim to dobře líbí.
1: Dobře, no já myslím, že určitě. No tak jo, tak jdem na to. Milane, já ti přeju pokud možno klidnou noc.
0: Taky děkuji moc.
1: Měj se krásně, díky, ahoj.
0: Ahoj.
2: Radio Kiss. Kiss. To nejlepší od 90. let. Non-stop.

0: Nikdo jiný
1: nehraje více písniček na přání.
0: Jubox.
1: Jubox. Rádia Kiss.
2: Což si teď opět potvrdíme, protože se jdeme zase podívat do mobilní aplikace, kde se nám sešly hned dvě přání na takové podobné téma, tedy Dlouhá cesta. Můžu poprosit o nějakou píseň na Dobrou noc, páč mě čeká právě ona Dlouhá cesta, děkuji moc, s pozdravem Marek Hasič. A zahrajeme mi prosím písničku Business od Tiesta, jedu autobusem do Rakouska, ještě mi chybí 3 hodiny jízdy, prosím a děkuji Moni. No tak Moni, samozřejmě, když takhle hezky prosíš, tak Business dáváme i samozřejmě pro ty z vás, kteří v tuto chvíli právě v nějakém tom biznisu jste a musíte takzvaně vytvářet nějaké hodnoty. Tak ať vám to jde pěkně od ruky.
1: Radio Kiss. Let's get down.

0: Jedna hodina na vrch, jedna minuta, pokračujeme v muzice podle vás 210-323-323 nebo apka, ať máte pohodovou noc i přes vodopády.
1: To nejlepší od 90. let i v nočních juboxech Rádia Kiss.
2: Be happy.

0: jsme si pěkně odstartovali druhou hodinu dnešních nočních juboxů na Kissu. S vámi zůstává Lukáš Bláha, je mi ctí. No a ještě než se vrhneme na první přání v této 60-minutovce, tak jedna dopravní od Houby.
1: Jedna dopravní pro všechny kysáky, kdo pojedete od Ústí nad Labem směr Praha, tak kolem 8 km sjíždějte na exitu z Diby na odčerpací stanice, ta na boku dodávka, dálnice je zavřená a už se tam občas to jsou kamiony, tak buďte opatrný.
0: Tak díky za ní, no a jinak 210-323-323, to je to správné číslo a na něm už Pavel, ahoj.
2: Ahoj, čau.
0: Nazdar Pavle, kde pak nás ladíš?
2: A teď jsem zrovna za volantem.
0: Jo, takže pracovně.
2: Pracovně, přesně tak.
0: Je mi to jasný, jak se jede?
2: Ale na pohodu a myslím si, že když to akonč bude, tak to bude parádní.
0: Jasný, do kolika to tak dneska máš v plánu?
2: A já to mám do 8 do rána.
0: Jo, tak držím palce, ať to máš rychle za sebou. Co ti pošleme na cestu?
2: Domluvili jsme se na písničce od Master.
0: Jasně.
2: A bude to pro všechny odtahovkáře, ať mají pohodovou službu. A pro všechny, co jezdí nějaký štreky a dálky a tyhle ty všechny možný přepravce.
0: Ano, ať to rychle ty kilometry jim utečou, je mi to jasné. No tak jo, Pavlíku, tak se měj nádherně, hlavně ještě jednou klidnou cestu. A zase brzo féteru.
2: Super, díky moc.
0: Ahoj. No a pro vás ostatní samozřejmě platí taky ta možnost, že posíláte hlasovky do mobilní aplikace, ať si uděláme o něco lepší noc z úterý na středu. Rádio.

0: Noční jukebox. Jukebox.
1: Letíme středečními nočními jukeboxy a pojďme se podívat do mobilní aplikace, kde vzpomíná taky Pedro. Díky mu za to.
2: Ahoj Lukáši, se smutnou událostí, co se stala, bych chtěl blízkým a rodině popřát upřímnou soustrast. Je to strašný, co se stalo prostě, a posílám Barče do nebe velký pozdrav. A chtěl bych nechat zahrát písničku, co naspívala Barča s Romanem Andělem. Zdraví Pedro z Český Budějovic. Ahoj všichni.
0: Kiss.

0: Minutu před půl druhou si dopřáváte Kiss, no a na oplátku se pojďme taky podívat, co dneska je podstatného v kalendáři. Máme středu 24. června, to znamená půl roku do Vánoc, jenom tak mimochodem, jo. Honzové dneska mají svátek, tak vám všem jenom to nejlepší. No a co se týče narozenin, tak dneska má 39. Lionel Messi, fotbalista, který už v tuto chvíli je legendou s 18 brankami na aktuálním světovém šampionátu, nejlepší střelec z historie mistrovství světa, tak ten určitě má důvod k tomu dneska slavit, ale samozřejmě radši by slavil za nějaký ten necelý měsíc potom s pohárem v ruce. No a taky je třeba zmínit, že je Mezinárodní den pohádek, tak kdybyste čistě náhodou nějakou pohádkovou chtěli slyšet, tak je to taky možnost 210-323-323 nebo apka. No a pozor, taky má dneska těsně před jubilejní, protože 79. narozeniny Helena Vondráčková. No tak si vzpomínkově dáme jeden obrovský hit, který nahrála na konci 90. s kapelou JAR. Hezkou noc.
1: Radio Kiss.
2: Radio Kiss.

jsou levý. Přetřevý táta to neví. Toká si na bedně, sedí tu vedle mě. Dobře si poslechne v noci malou eskortu. S kompasem za pasem není třeba pasportu.

0: co slyšíte, jsou středeční noční juboxy na Kisu a linka 210 323 323 dlouho nezůstala němá. Na druhé straně je Tom, ahoj.
1: Ahoj.
0: Ahoj, tak jakou máš, Tome, ty noc z úterý na středu?
1: Já jsem akorát teďka dojel domů, takže jdu spínkat.
0: No to je dobře, tak co ti zahrajeme na sladké sny?
1: No tak, jestli vyšlo něco toho francouzského Céline Dion.
0: Určitě, no francouzského, takhle, nebude to úplně čistě francouzština, ale říkal jsem si, že se hodí docela duet s Barbarou Streisand, Tell Him, co ty na to?
1: No tak, na... Jako... Pro tu parunku to bude asi nejhezčí, co může být.
0: Já si myslím, že to opravdu to je krásný hudební propojení těchto těch dvou dám. No tak jo, no a extra někomu ještě budeme hrát?
1: Ne, tak fajn lidem, samozřejmě je mi líto hrozně moc, že tak skvělý člověk byla barunka odešel, protože rozhoduje ten hlas, víš, v tom rádiu.
0: To je pravda.
1: Když příjemný hlas, tak to dělá hrozně moc.
0: No to je vlastně takový základ, no, Féteru.
1: No, protože ten člověk vlastně tím hlasem vlastně, jo, nejenom mluví, ale vytváří nějaký ten obraz o tom všem.
0: No, takže... předává tu

0: všechny vítěze naší ranní soutěže.
1: Přes 400 000 korun jsme poslali na vaše účty a jedeme dál.
0: Soutěžit budeme i po celé léto.
2: 7-7. Každé všední ráno na Rádiu Kiss. Partnerem celoroční soutěže 7-7 je Comfort Group.
3: Znáte to. Přístavba vzadu, garáž, která se časem zvětšila, podkroví, které vzniklo, tak nějak postupně. Dnes je u mnoha nemovitostí realita jiná než projekt na úřadě. Legalizací stavby vám dáme vše do pořádku.

0: nehraje více písniček na přání.
1: No, pojďme se podívat na naší zeď, tedy TUS APEC, kam posíláte hlasovky. No a já jsem taky rád a těší mě, že vnímáte to, co tady říkám. Hlavně z toho důvodu, že jsem tady mluvil o půla, o dnešním dní, tedy takové kalendárium, okénko datumové ke 24. červnu. Tedy alespoň Dan, ten vnímal hodně.
2: Ahoj, zdraví kikisa a kikisačky, všechny pracující, anebo ti, co odpočívají. No a jelikož v rádiu jsem slyšel, že teda mají svátek Honzové, což je nejkrásnější, si myslím, český jméno pro chlapíky, tak co tak nechat zahrát Honzovi Nedvědovi, Janu Železnému, Suchopárkovi a tak dále, tak dále. Prostě song a Lionelu Messimu, teda když má ty narozeniny, z roku 2022 mistrovství světa ve fotbale, když bylo Martin Garrix. Díky.
1: No tak jo, Martin Garrix poletí speciálně tomu Honzovi Suchopárkovi, aby to kluci zítra s Mexikem zvládli.
0: Radio Kiss. Electricity in the room tonight, born from fire, sparks flying from the sun. Hey, I hardly know you.

0: Dali jsme si poselství o T17, že všechno bude takzvaně v cajku a dál je to s druhou hodinou zas na vás. Dobrou noc.
1: To nejlepší od 90. let i v nočních juboxech Rádia Kiss.